zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: magazín.
1: Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhal

0: Byla babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
1: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
0: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
1: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
0: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
1: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomoci žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujeme teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluch z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
2: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech, rostou na suchých místech, na skalách. A právě to, že dokážou odolávat i nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat. Ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to je jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrový konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: A já nám obecně samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravků proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cennou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zarijete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit, pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
1: Královna je Rerich Lovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadský pouště z odchovny a byla tady používána k odchovu sokolovitých dravců, těch rérohů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějakej lehkej sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
2: Zasloužila matka to je.
1: Zasloužila matka.
2: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
1: Ano, ano.
2: Kolika ti se dožívá?
1: Tenhle rerich lovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety. Je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti. Jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supy, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
2: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Rerich Lovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
1: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji veme do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry na zpátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
2: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
1: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
0: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající odlici cizího odla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mý děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík. Jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Řekneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je. Nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, pomínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, nabíračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za 2 roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za 2 roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál, je to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrand panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to je byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý,

0: tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
1: Oni jako protančili jeden večer a...
0: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
1: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
0: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
1: Třešňová královna.
0: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
1: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
0: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. Takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
1: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
0: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
1: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
0: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
1: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
0: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. Nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
1: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
0: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
1: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
0: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali 2 dny, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma 2 dětma v té zimě a co měla dělat, jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
1: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
0: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
2: zámecké léto. Příběhy zámecké

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takové, co si pamatuju ještě. A teď člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rodicích.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, to bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděla.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bývalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo? Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo? Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75, kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem? Tak zkouší Bůh.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká to víte, takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a Najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, čekaj, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, 2 komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740, nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy opovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se.
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: 3 slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: 3 slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je provádě. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, ne, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No, ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No, všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No,
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme jezdili, já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Českem se v noci prohnaly silné bouřky, zaměstnali hasiče hlavně ve středočeském kraji. Účastí v barevném běhu na plzeňské Sportmánii mohou lidé přispět na dobrou věc. Při pádu malého letadla z České republiky poblíž chorvatského Zadaru zahynuli dva lidé. Bude většinou oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť a teploty do 20 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Silné bouřky a déšť se v noci přehnaly přes Česko. Hasiči kvůli tomu měli stovky výjezdů. Nejčastěji pomáhali odčerpávat vodu ze zatopených sklepů a odklízet polámané větve a popadané stromy. Jen do půlnoci řešili zhruba 600 případů spojených s počasím. V noci se také zvedla hladina řek. Nejnižší první stupeň povodňové aktivity byl několik hodin na dvou pražských potocích, na řece Chotýšance na Benešovsku a na horním toku Labe v Krkonoších. Hladina Lužnické Nisy na Liberecku se na chvíli dostala i na druhý povodňový stupeň. Počasí také omezilo železniční dopravu. Na asi desítce míst vlaky stály kvůli popadaným stromům, zatopeným kolejím nebo sesunutým kamenům na trase. Plzeňský kraj dokončil během léta opravy 4 krajských silnic na Klatovsku. Nový povrch mají vozovky mezi Točníkem a Předslaví nebo v bývalém vojenském prostoru na Šumavě mezi Gerlovou Hutí a Novou Hůrkou. Opravená je také silnice z Petrovic u Měčína ve směru na Žinkovi. Jak potvrdila mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová, tento týden skončily práce i na bezmála 2-kilometrovém úseku mezi Bezděkovem a Rohoznem.
3: Práce zahrnovaly odfrézování části stávajících asfaltových vrstev, provedení vyrovnávací vrstvy a položení nové obrusné vrstvy. Součástí stavby byla také úprava sjezdů a rozjezdů a zpevnění krajnic. Celkové náklady dosahují 6,5 milionu korun.
2: Celkem kraj do oprav všech 4 úseků investoval přes 24 milionů korun. Závěrečný víkend má před sebou 11. ročník největší sportovní akce pro veřejnost Plzni Sportmanie. Víkendový program zpestří barevný běh, startuje dnes ve 14 hodin. Počet míst je omezený a

0: republiky dva lidé. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. S odvoláním na chorvatské úřady o tom informuje agentura AFP. Signál letounu se ztratil kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenica, přibližně 60 km severovýchodně od Zadaru. Sport. Duelem Chrudimi z Plzní začal nový ročník nejvyšší futsalové soutěže. Plzeň vyhrála 4-2. České volejbalistky zahájily evropský šampionát v Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Dnes čeká české volejbalistky druhý zápas, od 19 hodin se utkají s Rakouskem. A tenistka Sara Bielek postoupila na turnaji v Cincinnati do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open Američanku Keesovou porazila 3-6, 6-4 a 7-6. Počasí. Čekejte většinou oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, a to hlavně v severní polovině kraje a na horách. Výjimečně se objeví i bouřka. Později odpoledne očekávejte ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a na horách 15 až 18. Mírný západní vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a večer zeslábne. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzně na Slovanech v ulici Plzenecká se pracuje na inženýrských sítích. Počítejte tam s dopravním omezením až do konce listopadu. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Dobré ráno, máme sobotu 22. srpna, 5 hodin 5 minut na vteřinu přesně. Já vás na úvod dnešního ranního vysílání vezmu na dvě úplně odlišné cesty. Nejdřív to bude v rubrice Náš příběh, ta životní. Připomeneme si mezinárodně uznávaného dirigenta Ivana Paříka. Ten úžasných 13 let působil v plzeňském Tylově divadle a stál i u zrodu Smetanovských dnů. A hned potom se vydáme na cestu fyzickou, a to rovnou 800 kilometrů dlouhou. Představím vám totiž Husovu stezku, která kopíruje osudovou trasu mistra Jana z Prahy až do Kostnice a vede nádhernou krajinou i přes náš kraj.
1: Dobré ráno a on

0: příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Dnešní rubrika patří mezinárodně uznávanému dirigentovi, klavíristovi a hudebnímu pedagogovi Ivanu Paříkovi. Významnou část své kariéry strávil v plzeňském divadle J.K. Tyla, kde byl v angažmá celkem 13 let. Působil ale také v Rakousku a hostoval na dalších evropských scénách. Kromě toho se podílel na založení multioborového festivalu Smetanovské dny.
2: Vzpomínka na Plzeň od Bezřicha Smetany.
3: Úryvek skladby zahrál dirigent Ivan Pařík.
2: Já jsem začal samozřejmě jako pianista, poněvadž bez klavíru v podstatě nemůžete hudbu dělat. Poněvadž ta hudba není jenom jedna melodie, jeden hlas, tak stejně bych se učil na klavír, abych mohl si ty skladby zahrát v celku. Tak já jsem začal jako pianista, hrál jsem také varhany, ale v podstatě, co se týče těch nástrojů, tak zůstalo u toho klavíru.
3: Jak jste se dostal k dirigování?
2: Můj otec byl dirigent. A já jsem prakticky s tímto zaměstnáním měl co činit už od svých 3 let. Můj otec byl dirigent a pianista, takže já jsem pořád byl u hudby od malička. A moje maminka byla zpěvačka, byla výborná operní pěvkyně a od té jsem zase získal lásku k opeře.
3: A vaše první angažmá bylo kde?
2: Jako symfonický dirigent ve Středočeském symfonickém orchestru, který tehdy sídlil v Poděbradech, ale to trvalo jenom asi rok a pak jsem už přešel v roce 1975 do plzeňské opery.
3: A v plzeňské opeře jste vydržel docela dlouho.
2: V plzeňské opeře jsem byl celkem 3x. Nejprve prvních 5 let jako druhý dirigent, pak jsem odešel do Ostravy, pak jsem byl ve vídeňské Volksoper jako dirigent a vrátil jsem se zase do Plzně na 2 roky, kdy jsem tady dělal nejenom dirigenta, ale zároveň jsem i šéfoval opeře. A potom jsem přišel do Plzně v roce 2006, opět po mém angažmá v Rakousku a od té doby jsem tady vlastně byl až do té doby, kdy jsem odešel na takzvaný odpočinek, což ovšem se nekoná.
3: Když říkáte, že se nekoná, co děláte teď?
2: Jednak dělám různé koncerty, jako dirigent i jako pianista. Učil jsem také v Praze na AMU jako externista a píšu knihu teď o hudební interpretaci jako takové.
3: Vy jste jedním ze zakladatelů festivalu Smetanovské dny. Jak vznikl ten nápad založit festival?
2: Když jsem přišel do Plzně, tak jsem byl překvapen, že takovému smetanovskému městu, jako je Plzeň, chybí nějaká akce, která by jenom toho Smetanu připomínala. A s touto myšlenkou jsem se svěřil panu profesoru Antoniu Špeldovi. To byl velice, velice vzdělaný a neskutečně akční člověk, profesor matematiky, profesor fyziky, ale zároveň i vynikající hudební vědec, který byl velmi spojen s činností v rozhlase. A ten byl tímto nápadem nadšen a rozhodl se, že se pokusí tento festival zorganizovat. Nakonec takovýto festival skutečně vznikl, mezioborový festival, což je naprosté unikum a to, že už trvá 46 let, to mi dělá velkou radost a jsem rád, že toto funguje.
3: Ivan Pařík dostal loni za svůj přínos cenu Dvorany slávy plzeňského kraje. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 17 minut posloucháte Český rozhlas Plzeň. Z Prahy do Kostnice je to zhruba 800 kilometrů a tuto cestu v roce 1414 urazil mistr Jan Hus na koncil, který se mu stal osudným. A právě ve stopách církevního reformátora vede i Husova stezka. I na takhle dlouhou cestu vyrážejí turisté a proto vám ji už za moment představíme.
1: Počasí.
0: Dnes bude převažovat oblačno, místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, a to zejména v severní polovině kraje a na horách. Výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty dnes 17 až 20, na horách do 18 stupňů. Mírný západní vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vlastní svět Tomar Extra cený. Každou půl hodinu zpravodajský servis i to má ve své charakteristice sobotní dobré ráno bez výjimky. Na půl šestou připravuje zprávy Štěpán Kazíková. Český rozhlas Plzeň, 5 hodin 21 minuta. Z betlémské kaple v Praze kolem Berunky střely na Tachovsko a potom dál do Bavorska až do Kostnice vede Husova stezka. Měří zhruba 800 kilometrů a kopíruje cestu, kterou Jan Hus v roce 1414 urazil na Kostnický koncil. No a dálková pěší trasa vznikla před několika lety. A na českém území má kolem 250 kilometrů. Husova stezka nepatří mezi nejznámější, ale vede mezi rozmanitou krajinou a jednou z hlavních zastávek je hrad Krakovec, kde Jan Hus 3 měsíce pobýval.
1: Tak není to v kvantech lidí, jako jo. Já si myslím, že právě naopak, já jsem patřím mezi ty lidi, kteří chodí sami, když už někam jdu, tak jdu sám. Každopádně není to jako až tak poznat, jo, že bychom byli na nějaké jako Husově cestě.
2: Kastelán Jiří Sobek tady doslova slouží už 29. rokem.
1: Já určitě jsem šel několik kousků a těším se na to, že se prostě s jednou opravdu obejdu celé. Jo. Trvá to nějakých 22-23 dní. Jako no. Jo, tady třeba v okolních obcích někdy nechcou ani, aby jsme to značili, aby tam nejezdili. Že jo,
2: to jako, jsem si všiml, že tady není jediná značka, kudy nahrad.
1: A je to ale i v tom, že třeba když jsme se domluvili, tak pak nám to někdo sundal nebo ji obrátil. Jako, jo. Takže...
2: Vy jste tady jako Jan Hus?
1: Jo, tak underground.
2: No, na hranici s vámi, no.
1: No, no. Ne, opravdu, když chcete na Krakově, si potřeba pro to něco udělat.
3: Střídkové tesaři, vylezte z mechu, chopte se na činí...
4: Ať jí duchové a princ a večernice.
2: A vidíte, já jsem sem přijel kvůli Janu Husovi.
4: Ten tu byl taky.
2: A kdy?
4: Těsně předtím, než odjel do Kostnice.
2: A kdy to bylo?
4: No, dávno.
2: Těsně předtím, než Skřídkové postavili ten hrad. Táborníci z Mostu.
4: Ano.
2: A můžu teda říct společně s Cimrmanem, že tady na tom nádvoří, tady všude seděl Jan Hus?
1: Tak z toho času národního urození se tady můžeme dočíst, že kde všude ten Hus byl, co všechno dělal, kolik tisíců lidí za ním chodilo a tak, když si vezmeme to osídlení, rozumíte, takže už tyhle věci jsou takové napováženou. A další věc, co všechno tady měl udělat za tu chvíli, to prostě by za ty 3 měsíce nestihl, jako i kdyby ten den měl 50 hodin. Jako,
2: 3 měsíce tady měl
1: být. No, to od července roku 1414 do 11. října.
2: Takže 11. října 1414 odchází Jan Hus z Krakovce a míří přes Rabštejn na Střelou a Manětín a někudy tady
1: na Tachov,
2: na
1: tam
2: Tachov
1: někde,
2: a potom do
1: Brnau potom.
5: My jsme se snažili, aby to na území České republiky ta trasa prostě byla co nejvíc historicky adekvátní. To znamená, že určitě ta cesta nejde přímo ve stopách Jana Husa, tak jak on šel, mimo jiné nešel, jel na vozíku. Ale snažíme se, aby ta trasa vedla tudy, kudy ty historické cesty tenkrát šly.
2: Stačí ujít slabých 200 kilometrů a jsme na Tachovsku s Lenkou Křížkovou z destinační společnosti Český les, která u zrodu Husovy stezky stála a pořád stojí.
5: Když tak nad tím tak přemýšlím, tak já jsem nikdy nešla víc než týden v kuse, ale jinak se dá říct, že mám po různých etapách prošlou část z Prahy do Norimberka. Mám pocit, že Husova cesta je taková klasická zábava pro dámy. Chlapské skupiny většinou chodí spíš přechody jako vysokohorský a tahle ta krajina je spíše pozvolná, není to prostě dát si do těla výstupama, ale spíše tím, že jdete dlouho a každodenně.
2: V Norimberku se Husova stezka spojuje se stezkou svatojakubskou a do Kostnice vedou společně. Takže jí chodí všichni bez rozdílu věku a pohlaví. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Dobré ráno. Plzni a jejím okolí jsou stále místa, kde jsou dobré podmínky ke koupání. Dobrou kvalitu vody má například Košutecké jezírko. Ve vodní nádrži Hracholůzky se dá koupat v oblasti Hráze a kempu Radost. Koupání je možné i v Boleveckých rybnicích v Plzni. Nevhodné podmínky ke koupání jsou naopak v nádrži České údolí a v části nádrže Hracholůzky od silničního mostu směrem proti proudu. V Liblíně na Rokycansku se dnes konají tradiční liblínské slavnosti. Program ve 12 hodin odstartuje oficiální poděkování všem dárcům, kteří přispívají ve veřejné sbírce na záchranu kostela svatého Jana Nepomuckého. Až do neděle bude v osadě Šukačka u Šumavské Javorné čekatelský lesní kurz. Účastní se ho 33 skautek a skautů z celého Česka, kteří se připravují na budoucí vedení skautských oddílů. Během 10 dnů absolvují přednášky zaměřené na zdravovědu, motivaci nebo hospodaření a zkoušejí si také hry, které pak mohou přenést do svých oddílů. Registrační úřady musí do dneška rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí kandidátních listin do komunálních voleb. Ty budou v Česku v pátek 9. a v sobotu 10. října. Spolu s nimi budou lidé ve třetině obvodu vybírat i senátory. Fotbalový trenér Martin Hyský končí na lavičce Viktorie Plzeň. Vedení klubu ho odvolalo bezprostředně po návratu z Bělehradu, kde Západočeši prohráli s Červenou zvezdou v kvalifikaci Evropské ligy 0-3. Jméno nového trenéra oznámí Viktoria Plzeň podle svého vyjádření v nejbližších dnech. Sára Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Po více než 2,5 hodinách vyřadila Američanku Kýsovou po setech 3-6, 6-4 a 7-6. A dnešní počasí bude většinou oblačno, místy přehánky. Výjimečně se objeví i bouřka. Později odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na Doubravce pokračuje rekonstrukce Masarykovy ulice a platí tam uzavírka. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno vám popřála Štěpánka Zíková a k tomuto přání se 2,5 minuty po 17:30 připojuje i Ondřej Kapic. Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Po písničkách Pavla Bobka a Alice Springs vás potěší svým povídáním Miroslav Donutil. Jdeme.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
2: O hubeném herci a dvojkoláku vám teď bude chvíli povídat herec Miroslav Donutil.
3: Já jsem s ním točil film s Jurajem Hercem, který se jmenoval Straka v hrsti, tam jsme hráli dva padouchy a ten film byl zajímavý v tom, že vždycky, když jsme točili ty scény s takovým tím, pamatuješ, tím hubeným hercem, jo. Já jsem neviděl tak hubeného člověka, to byl nejhubenější chlap snad v dějinách českého filmu. Ten vždycky on hrál takového dlužníka, věřitele ho honili a on k nám přiběhl a my jsme s Lárym byli v žumpě dole, aby nás nebylo vidět, takovou roli jsme měli, no. Tak jsme čekali, až nám padne tenhle ten hubený do náruče a když nám tam padl, tak to udělal. A říkám, stalo se vám něco? A on říká,
4: no mě ruplo žebro, no.
3: Říkám, to je blbý, ne? Jako,
4: no to si nevšímejte, já jsem takový papírák, mě to doroste.
3: No, tak dobře, no. Tak jsme vlastně dali do akce, druhá klapka, jo, on se proběhl, zase nám padnul do té náruče a se říkám, zase něco ruplo? Jo, dvě žebra, no. Říkám, no to už není normální tohleto, tak jsem šel, říkám na toho herce, říkám, Juraj, prosím tě, pojď sem, tady chlapovi prdli dvě žebra. A on přišel, říká, kterýmu, tady tomu, mám prdli dvě žebra? Říká,
4: ne, mě nic neprdlo.
3: Tak co kecáš, čověče, no, točíme dál, jo. Jel po třetí, dopadl nám do náruče, další tři, jemu ruplo šest žeber a dostal 126 Kč za filmovací den. Taky mě Láry pěkně navezl do průšvihu, protože my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme spolu jeli na tandemu, na dvojkole, já poprvé v životě, já jsem říkal, Láry, to nebudeme dělat, ať to dělají kaskadeři. Ne, to musíme udělat, my jsme z takového divadla avantgardního a my to musíme dokázat. Říkám, no tak dobře, jak myslíš, no. Tak jsme trénovali na tom kole, šlo nám to celkem, pak jsme měli sjet takhle ze stráně dolů, do davu se vmísit, sedli jsme na to dvojkolo, rozjeli jsme se, dobře jsme to zvládli. My jsme projeli, já jsem si říkal, no Hergot, tak asi opravdu, Láry měl pravdu, avantgardní divadlo, jenomže Vicky Ružička, kameraman, řekl ještě jedno za to. To neměl říkat, jo, protože my jsme v polovině toho kopce, nikdo nám nedal pokyn, nikdo do toho z nás dvou nešlápnul, najednou se to rozjelo prostě a my jsme hrnuli přímo do šutru, který tam byli před náma, já udělal přeme dopředu, Láry salto dozadu, já jsem dopadl plno krve, Juraj Herc, který nikdy neběhá, tak ke mně běžel přes celý ten řeporýskej lom a řekl nejnemožnější otázku, stalo se ti něco? No, říkám, asi ne, ne, podívej se ty krve, jo, jako jo. A to jsem ještě nevěděl, že jsem obražený po celém pravým boku, jo. Oni mě odvezli do nemocnice, do Motola, tam mě šili na boku, na hlavě, na rokti, všude možně. A přiběhla taková baba, najednou tam vstoupila do toho a říká, tady je, já jsem vás nemohla nikde najít. Proč já jsem za ROH, já bych potřebovala 42 stupenek na divadlo na
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte sobotní dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Je minuta a půl po 6:45. Jak dnes bude?
1: Počasí.
0: Dnes bude převažovat oblačno, místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, a to zejména v severní polovině kraje a na horách. Výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty dnes 17 až 20, na horách do 18 stupňů. Mírný západní vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Pokým krásně

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hrady a zámky zůstanou dnes otevřené i po setmění. Desítky se jich zapojí do hradozámecké noci. Agentura ochrany přírody a krajiny rozšířila chráněné slatěniště u Přimdy. Čekejte většinou oblačno, přehánky, teploty do 20 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Desítky hradů a zámků v celém Česku se dnes zapojí do tradiční hradozámecké noci. I po setmění zůstanou otevřené na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. Například Švihovský hrad večer připomene legendu o zazděném mnichovi a během hradozámecké noci tam oslaví 15. výročí natáčení videoklipu Nenasytný mnich skupiny Ginevra. Přijedou i rytíři z Jedové chýše, taneční skupina Animata, Sokolník a další, říká kastelán Lukáš Bojčuk.
2: V hradě budeme mít oživené prostory, kde se videoklip natáčel a které jsou spojené s tím mnichem zazděným. Toho bude možnost i potkat. No a venku proběhne hudební vystoupení skupiny Ginevra. Budeme mít i velkoplošnou obrazovku, kde se ten videoklip bude promítat a vzpomínat na něj budou nejenom hudebníci, ale i ty herci, kteří v tom hráli.
0: Areál hradu bude otevřený od 17 hodin, pódiový program začne o hodinu později. Vstupenky na letošní hip-hop kemp u Hadačky u Kralovic na severním Plzeňsku, který pořadatelé zrušili v předvečer zahájení, zůstanou platné na další ročník. Ten by se měl uskutečnit příštím roce, uvedl to organizátor Radek Maliník. Podle něj je hlavním důvodem zrušení letošního festivalu to, že se prodalo jen 2200 vstupenek a organizátoři počítali z 5 až 6 tisíci návštěvníky. Areál podle něj navíc ve čtvrtek poničila bouřka. Maliník zároveň řekl, že pokud si lidé požádají o vrácení peněz, dostanou je zpět. Ve vyjádření ale zároveň uvedl, že veškeré výnosy z předprodeje už investoval do festivalu. Agentura ochrany přírody a krajiny rozšířila téměř na 5násobek území přírodní památky Milov v chráněné krajinné oblasti Český les na Tachovsku. Slatěniště se vzácnými orchidejemi a toliemi má nově rozlohu 3,6 hektaru. Místo s unikátními svahovými rašeliništi je chráněné od roku 1990.
3: Milov patří mezi nejvýznamnější slatěniště v Českém lese, kde roste přibližně 1000 stolí baheních, stovky vzácných orchidejí a domov tu má i ohrožený motýl hnědásek rozrazilový. Slatiniště patří mezi nejohroženější biotopy střední Evropy. Jejich zachování vyžaduje dlouhodobou a citlivou péči. Z Přimdy Julie Suchá, Český rozhlas.
0: Na Hané začala sklizeň chmele. Jako první česačky spustili zemědělci v Prosenicích.

0: na co sáhnout a nemá z čeho žít, tak prostě nemůže vytvořit odpovídající úrodu. Sport.
1: České volejbalistky vyhrály svůj úvodní zápas na mistrovství Evropy. V Brně porazili Řecko 3-1 na sety. Ve stejné skupině zvítězili Bulharky nad Ukrajinkami 3-0 a Srbky nad Rakušankami také 3-0. Dnes v 19 hodin čeká české volejbalistky druhý zápas, utkají se s Rakouskem. Počasí. Bude většinou oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a na horách 15 až 18. Mírný západní vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a večer vítr zeslábne. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Ve Stodu na jižním Plzeňsku v ulici Hradecká pozor na stavební práce, funguje kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Sobota 22. srpna, Český rozhlas Plzeň, 6 hodin 5 minut. Západní Čechy se po dlouhých 14 letech konečně dočkali návratu nejvyšší basketbalové soutěže. A já jsem osobně moc zvědavý, jak se s touhle výzvou popasuje plzeňská Lokomotiva. My se v příštích minutách vypravíme za jejím generálním ředitelem Matějem Moulisem. Kolega Vladislav Janouškovec s ním probral nejen letní přípravu a aktuální stavbu kádru, ale hlavně to, jak vytouženou ligu v Plzni udržet dlouhodobě.
2: Dobré ráno

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: 6 hodin 12 minut, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Dnes je sobota 22. srpna, svátek má Bohuslav, je to jméno slovanského původu, které znamená budiš Bohu sláva. Narozeniny slaví třeba herečka a výtvarnice Emma Srncová, režisér, scénárista a spisovatel Igor Chaun nebo herec Radek Holub. Dnešním oslavencům přeji vše nejlepší a příjemnou sobotu.

0: 6 hodin 16 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude převažovat oblačno, místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, a to zejména v severní polovině kraje a také na horách. Výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Odpolední teploty 17 až 20, na horách 15 až 18 stupňů. Mírný západní vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: V sobotním dobrém ránu nás za chvíli čeká basketbal. Vypravíme se za generálním ředitelem nováčka nejvyšší soutěže Lokomotivy Plzeň, Matějem Moulisem. Život má

0: Velkou výzvu mají před sebou basketbalisté plzeňské Lokomotivy. Po 14 letech se na západ Čech vrací nejvyšší soutěž a cílem klubu je udržet ji zde dlouhodobě. Nejen o stavbě kádru a přípravě týmu si s generálním ředitelem Lokomotivy Matějem Moulisem povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Matěj Moulis s generálním ředitelem plzeňské Lokomotivy před novou sezónou nejvyšší soutěže. Co znamená tahle pozice, nebo které úkoly spíš pro vás z toho vyplývají?
2: Tak rozhodně nejdůležitější úkol v rámci ve spojení s Maxou je stavba a udržení nějakého zdravého rozpočtu celého klubu, v podstatě komunikace s partnery a kontrola mých trenérů, ale já musím říct, že ten tým, který tady máme, který se kolem toho klubu a kolem toho A týmu vlastně pohybuje, je asi na nejlepší úrovni, který jsme tady mohli poskládat v naší pozici.
1: Jak těžkým úkolem je schánět partnery, oslovovat je ve městě, kde dominuje fotbal, je tady na výborné úrovni hokej, jsou tady házená a další sporty?
2: V podstatě v naší pozici asi nikdo ani nedoufá, že by mohl soupeřit s fotbalem nebo s hokejem, ale pro nás je mnohem těžší se popasovat s tou konkurencí těch ostatních sportů, přesně jak jste zmínil, házená, futsal. To jsou všechno kluby, které jsou ve svých soutěžích už zavedeny, mají spoustu úspěchů a my jsme v podstatě nový klub mezi touhletou elitou, řekněme, a doufejme, že se jim vyrovnáme, aspoň v nějaký základní publicitě a tak dále.
1: Vyrovnáte nebo chcete, aby basketbal byl v Plzni sportem číslo 3?
2: Tak samozřejmě, že to je, můžu říct sen, můžu říct cíl, ale v momentální situaci se mnohem víc soustředíme na nás a na náš rozvoj toho, aby vlastně tahle organizace nebyla jenom kapitolou Maxi, ale aby jsme tady vybudovali stabilní, zdravý klub, který je stabilním účastníkem nejvyšší soutěže.
1: Jak složité bylo dávat dohromady ten A tým pro tu nadcházející sezonu, protože A tým je vždycky takovou tou vlajkovou lodí, na kterou je nejvíc vidět. Tak kolik práce jste měli na jaře a v létě?
2: Tak na jaře jsme kolem A týmu za stolik práce neměli, protože na jaře jsme ještě ani nevěděli, že to budeme hrát, ale v podstatě to léto je, věřím tomu, pro nás všechny asi nejnáročnějším létem v našich životech, kdy v podstatě pokud jsme někdo mohli jet na dovolenou, tak jenom na chvíli a i tam odsaď jsme museli pracovat, schánět, telefonovat, ale v podstatě ze skladby toho týmu tak jenom jedno jméno se nám nepodařilo přivést, takže já doufám, že úsudek byl správný a že to přinese ovoce.
1: Ještě se pracuje na dalším doplnění kádru, dalších posilách zahraničních?
2: Přesně tak, teď už se pracuje v podstatě jenom na zahraničních hráčích, které chceme určitě přivést, protože aby jsme byli konkurenceschopní, tak bez zahraničních hráčů to Maxa NBL jde jenom v písku a to je, řekněme, anomálie a my v naší pozici zahraniční hráče určitě potřebujeme, takže na těch se pracuje teď nejvíc.
1: Fanoušci se určitě mohou se těšit i na to, že v září to vypukne po 14 letech nejvyšší basketbalová soutěž v Plzni. Kdy budete před vlastními fanoušky hrát v tom nadcházejícím ročníku? Kdy vás budou moct přijít podpořit do haly Lokomotivy sem na Slovany?
2: Tak určitě nejdůležitější je pro nás momentálně první zápas, který se odehraje 17.9. ve čtvrtek. Čtvrtek je speciální den, protože my jakožto nováček hrajeme předehrávku celé soutěže, takže ten zápas bude vysílat ČT Sport. A my doufáme, že si co nejvíc lidí v Plzni najde cestu do haly a podpoří nás v tom.
1: Popisuje Matěj Moulis, generální ředitel basketbalového klubu Lokomotiva Plzeň. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: U mikrofonu Štěpán Gazíková.
2: Dobré ráno. Chovatelům psů dělají v českých městech problémy přemnožený ječmen myší. Suchomilná rostlina má ostré osiny, které psům působí vážné zdravotní komplikace. Dostávají se jim do očí, uší i pod kůži a způsobují hnisavá ložiska. Objevují se i případy, kdy pes osinu vdechnul až do plic. Šíření ječmene myšího může zabránit včasné osekání trávníků. Plzeňská pobočka Univerzity 3. věku Západočeské univerzity otevřela registrace pro nové zájemce. Nabízí jazykové kurzy, cvičení, historie nebo moderní technologie. Univerzitu každoročně studuje na 2500 seniorů na 21 pobočkách v Plzeňském, Karlovarském i Jihočeském kraji. Na Univerzitu 3. věku se může přihlásit každý, kdo je ve starobním důchodu nebo prvním stupni invalidity. Pavilon Skla v Klatovech nabídne dnes od 19 do 21 hodin večerní prohlídku nově revitalizované zahrady plné uměleckých děl. Je možné si prohlédnout i stálou expozici a aktuální výstavu v interiéru. Silné bouřky a déšť se v noci přehnaly přes Česko. Hasiči kvůli tomu měli stovky výjezdů. Nejčastěji pomáhali odčerpávat vodu ze zatopených sklepů a odklízet polámané větve a popadané stromy. Jen do půlnoci řešili zhruba 600 případů spojených s počasím. V Chorvatsku zahynuli dva lidé při pádu malého letadla, které letělo z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadaru. S odvoláním na chorvatské úřady o tom informuje agentura AFP. Signál letounu se odpoledne ztratil. Od té doby po stroji pátrala chorvatská policie. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenice asi 60 km severovýchodně od Zadaru. Sára Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Vyřadila Američanku Kýsovou po setech 3-6, 6-4, 7-6. V dalším kole je čeká další domácí hráčka golfová. A dnešní počasí bude většinou oblačno, místy přehánky, výjimečně se objeví bouřka. Později odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 3. třídy u Nové Vsi na jižním Plzeňsku počítejte s uzavírkou. Důvodem je pouť a hasičské závody. Objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ondřej Kapic přeje dobré ráno a hezkou sobotu, 6:30. Co se obyčejně dělá v parlamentu? Tak to je otázka, kterou za chvíli položíme dětem v anketě Ahoj rádio.

0: co se obyčejně dělá v parlamentu?
1: Že se tam zasedává a domlouvá se, co se děje tady ve státu. Vymýšlení, kde budou další střediska. Nic. Schvalují se zákony.
2: Dělá se třeba něco, co se potřebuje, já nevím co.
3: Hádají se, jestli je lepší ČSSD nebo ODS.
4: Hlasuje. Perou se.
5: Prdí. Mluví.
6: Říkají tam kraviny.
7: Vůbec se neshodnou na zákonech.
8: Uštichujou se a packujou.
9: Pijou pivo.
10: Říkají si tam vtipky.
11: Hádej se, co bude dál.
12: Pijou se úplně naprosto a pak jdou schvalovat zákony.
13: Urazí se.
14: Křičí na sebe.
15: Hře.

0: Přesně za 2 minuty bude 6:45. Posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Už za pár minut vám nabídnu pozvánky na dnešní den. Teď si řekneme, jak bude.
1: Počasí.
0: V regionu bude převažovat oblačno, místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, a to zejména v severní polovině kraje a na horách. Výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer očekáváme ustávání srážek a také ubývání oblačnosti. Dnešní odpolední maxima 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Na hradě a zámku v Horšovském Týně si můžete prohlédnout hradní sklepení. Spletí podzemních uliček a hradních sklepů se svíčkou v ruce můžete projít bez průvodce od 11 do 16 hodin. Plzeňská sportmánie dnes láká například od 16 hodin a 5 minut na vystoupení pěveckého sboru Ječko. V muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici vystoupí od 18 hodin klarinetový soubor Prachatice, který představí mystery vrcholného baroka a klasicismu. Pod Boreckým rybníkem v Rokycanech začne od 15 hodin Benátská noc. Na programu je například od 21 hodin a 20 minut lampionový průvod, poté ohňostroj s překvapením. Na hradě Švihov se koná hradozámecká noc. Ta nabídne od 17 hodin oživené prohlídky a od 18 pak bohatý program na nádvoří. Hradozámeckou noc zažijete také na hradu Velhartice. Tam se areál otevře v 18.30 a nabídne mimo jiné od 21 hodin nahlédnutí do renesance v nočním zámku. Na hradě Rabí začíná tato akce v 19 hodin a podle pořadatelů je nevšední. Můžete samostatně projít hradním areálem, vystoupat na vyhlídková místa a prozkoumat hradní sklepení. A v Lipnici na jižním Plzeňsku se koná Lipnická slavnost s ukončením prázdnin aneb revitalizace v Cíli. Akce zve například od 15 hodin na dechovou kapelu Úhlavanka a od 18 hodin na taneční zábavu.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Na některých místech v Plzeňském kraji jsou stále vhodné podmínky pro koupání. U šumavského Anina je o víkendu znovu přístupný meziválečný plně vybavený bunkr. Bude většinou oblačno, místy přehánky a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. I ke konci prázdnin jsou v Plzni a okolí místa, kde se dá koupat. Dobrou kvalitu vody má například Košutecké jezírko v Plzni nebo vodní nádrž Hracholusky v oblasti Hráze a kempu Radost. Koupání je možné i v boleveckých rybnicích v Plzni, říká hydrobiolog Jindřich Duras.
3: Z boleveckých rybníků je třeba vyzdvihnout Šídlovský a Velký Bolevecký, kde je průhlednost stále přes 3 metry. Dobrá situace je samozřejmě na Kamenném rybníce, to je taková stálice v kvalitě vody, a poměrně dobrá je na Seneckém rybníce.
2: Nevhodné podmínky ke koupání jsou naopak v nádrži České Údolí a v části nádrže Hracholusky od silničního mostu směrem proti proudu. Po oba víkendové dny jsou opět přístupné Muzeum lehkého opevnění Anín. Jedná se o expozici plně vybaveného bunkru, který byl ve 30. letech minulého století součástí příhraničního opevnění proti nacistům. Bunkr, takzvaný Řopík, najdou zájemci u hlavního tahu ze Sušice na Modravu na úrovni autobusové zastávky Bohdašice. Jak vypadají prohlídky, přiblížil Pavel Hromádka ze spolku, který se o meziválečnou železobetonovou stavbu stará.
4: Na tom bunkru vlastně ukazujeme lidem to odhodlání toho národa v těch 30. letech se bránit vlastně proti agresi ze strany nacistického Německa. Popisujeme lidem to obrovský vynaložený úsilí, jak finanční, tak fyzický, na to, aby jsme se ubránili tomu agresorovi. Že? To srdíčko tam bylo prostě se bránit a bohužel díky podpisu Mnichovské dohody k tomu nikdy nedošlo.
2: Bunkr u šumavského Anina je otevřen dnes od 10 do 18 a v neděli pak od 10 do 14 hodin. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřady vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dříve mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 300 000 lidí. Jeho průměrná výše je skoro 22 tisíc. Invalidních důchodců je v Česku 420 tisíc. Agrosalon Země živitelka dnes na Českobudějovickém výstavišti pokračuje národními dužínkami. Symbolická oslava úrody a sklizně začne před 10. hodinou průvodem místních spolků od hlavní brány. Jejich zástupci přinesou dužínkové věnce na pódium v pivovarské zahradě.
5: Kromě folklorních souborů se do průvodu zapojí například myslivci nebo sokolníci. Chybět v něm nebude ani živá dechová muzika. Členové průvodu po 10. hodině symbolicky předají dožínkové věnce zástupcům státu a zemědělských institucí. Ti na pódiu naváží svými projevy. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas. Sport.
2: Duelem Chrudimi z Plzní začal nový ročník nejvyšší futsalové soutěže. Plzeň vyhrála 4-2. Fotbalový trenér Martin Hyský končí na lavičce

0: zeslábne. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzně v ulici Koperníkova mezi křižovatkami ulic Plachého a Tylova pozor na práce na silnici. Sledujte na místě dopravní značení a jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Plzeň, 7 hodin 5 minut, dnes je 22. srpna a co zajímavého toto datum přineslo v minulosti, připomene za okamžik Petr Jungmann. Hned potom si s meteorologem popovídáme o počasí a pak se vypravíme na Šumavu. Na knížecích pláních desítky dobrovolníků z různých koutů světa s kosami a křovinořezy v rukou čistí mokřady od přemnoženého rákosu, aby rašeliniště dokázala zadržet více vody. Jak jim tahle náročná práce jde a jak je to baví, uslyšíte v reportáži před 7:30.
1: Dobré ráno.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Sobota 22. srpna. Svátek má Bohuslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. 14. mimořádný sjezd KSČ se konal před 58 lety v továrně pražské ČKD ve Vysočanech, den po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Odmítl porušení suverenity Československa a požadoval okamžité stažení intervenčních vojsk z území státu.
2: Žádný kompetentní stranický ani ústavní orgán o takový zásah nepožádal. V Československu nebyla žádná kontrarevoluce a nebyl ohrožen socialistický vývoj.
1: Klíčoví straníci byli pozatýkáni a odvezeni do Moskvy, kde později podepsali dokument o co nejrychlejší normalizaci. Zpěvačka Tina Turner vystoupila na strhujícím koncertu v pražském Dělíčku přesně před 30 lety v roce 1996. Narvaný stadion Bohemians dokázala rocková babička 20 songy během svého Wildest Dreams Tour rozpumpovat jako málo kdo jiný. První webkamera na světě, která zabírala kávovar počítačových vědců v trojské místnosti na univerzitě v Cambridge, byla přesně před 25 lety v roce 2001 vypnuta po 10 letech práce. Všechny kávovary, konvice i samotná kamera se staly sběratelskými unikáty a byly vydraženy za nemalé peníze. Jeden z kávovarů skončil dokonce v muzeu. 65. narozeniny má dneska šéf a zpěvák britské kapely Tears for Fears. Jmenuje se Roland Orzabal. A 33 by dneska oslavila německá biatlonová hvězda Laura Dallmayr. Zahynula loni v létě v pohoří Karakoram. Já přeju hezkou neděli.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, máme sobotu, 7:45 a přesně 4 minuty, jak dnes bude.
1: Počasí.
0: Ano, jak dnes budete, otázka, kterou teď dopodrobna rozeberu s meteoroložkou Petrou Polívkovou, které přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak se nám to zatím jeví venku?
2: Tak venku máme oblast skoro zataženo a srážky se v tuto chvíli vyskytují na severozápadě a severu regionu a teploty se nám pohybují kolem 13 stupňů Celsia.
0: Máme se dnes těšit na sluníčko, jasnou oblohu?
2: No, jasnou oblohu určitě ne, až možná v těch večerních hodinách, ale to už zase to sluníčko o tolik neuvidíme, ale postupně se to počasí bude vylepšovat až v těch pozdních odpoledních večerních hodinách. Jinak bude většinou oblačno a místy se nám budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť. Dopoledne to bude zejména v severní polovině kraje a na horách a v odpoledních hodinách se přesunou i na jih, takže i na jihu občas zaprší a výjimečně se může objevit i bouřka, ale později odpoledne a večer očekáváme chladnutí a večery ustávání srážek a také ubývání oblačnosti. A nejvyšší teploty dnes, ty budou poměrně nízké, mezi 18 až 21 stupni a na horách tam by mělo být někdy kolem 16 stupňů a bude nám do toho i foukat, že pocitově možná bude ještě chladněji a bude foukat mírný vítr ze západních směrů o rychlostech 2 až 6 metrů za vteřinu.
0: Tak jsem rád, že ten den nebude propršený, ale zase na druhou stranu té vody, to bylo prostě potřeba.
2: Ano, bylo potřeba, ještě můžu doplnit, kolik nám spadlo během včerejšího dne. Nejvíce srážek spadlo na východě kraje, a to většinou mezi 50 až 60 mm. A nejvíce srážek máme naměřených na Lžovských horách a tam spadlo 75 mm.
0: Napadá mi otázka, jestli i přes ten vydatný déšť, který včera byl, jsou v kraji ještě místa, kde panuje sucho.
2: Určitě jsou místa, kde panuje sucho, nebo minimálně nějaké, já se rychle podívám, nějaké toky, kde ještě sucho je, zejména na tom západě, tady koukám Uterský potok, Trpísty, ty mají stále ještě sucho, že na Stříbře také, takže i ty místa, kde ještě znám ta hladina nepřehoupla se přes tu hranici sucha, tak i v tom těch západních Čechách máme.
0: Tak uvidíme po víkendu. Tolik meteoroložka Petra Polívková. Děkuji a přeji pěkné ráno, naslyšenou.
2: Hezké ráno, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Dobrovolníci z celého světa letos už po čtvrté pomáhají s obnovou šumavských mokřadů, tentokrát vzali do rukou kosy a křovinořezy. Společně se vypravili do Knížecích plání likvidovat přemnožený rákos. Jak jim to šlo, uslyšíte.

0: 6 minut před 7:30 míříme s Českým rozhlasem Plzeň na Šumavu s obnovou mokřadů v Národním parku. Právě teď pomáhají desítky dobrovolníků z celého světa. Díky jejich práci se daří na mnoha místech chráněného území zadržovat více vody. Zaměřují se například na rákosem zarostlé rašeliniště nedaleko Knížecích plání na Prachaticku.
1: Mám rád šumavskou přírodu, já jsem tady jezdil s rodičema, tady když se objevila tahle ta příležitost sem vlastně přijet, trochu tady té přírodě nějak pomoct, tak jsem to vlastně s nadšením přijal.
2: Do obnovy mokřadů se zapojil i dobrovolník Václav Cibur z Prahy.
1: Pracuji jako ajťák v korporátu v Praze právě, takže pro mě tohle to úplně skvělá příležitost si zapracovat trošku rukama, oddechnout si, dát hlavě trošku odpočinout.
2: Dobrovolníci se dostali do rašelinišť u Knížecích plání, kde pomáhali s kosením rákosu, jako třeba Hannah Becker z Německa.
3: Samotná práce není nijak náročná, my víceméně jen odnášíme pokosené rostliny. Je ale zajímavé pozorovat, jak po odstranění rákosu vykukují rašeliníky a různé druhy brusnic, které byly jinak skryté.
2: Kosení rákosu si už doma vyzkoušel Aleksandr Marinov z Bulharska, který na dobrovolnický kemp na Šumavě přijel po třetí.
4: Tady je to víceméně vlhká louka, takže se tu pracuje dobře. Když jsem nedávno kosil rákos v našich bulharských bažinách poblíž Burgasu, to bylo o poznání náročnější. Rákos tam byl daleko vyšší, tady to jde daleko lépe.
2: Víceletý projekt začal už před 4 roky poblíž Dobré u Lenory, kam se sjeli zájemci z celého světa. Podle Stanislavy Tomkové z pořádající organizace Na mysli jich tentokrát na Šumavu dorazilo téměř 50.
5: Máme tady účastnice z Brazílie nebo účastníka z Nepálu, z Indie, ale pak máme i zástupce z Irska, z Francie, z Německa, Slovenska a z Ukrajiny.
2: Jak dál Tomková doplňuje, celý kemp není jen o práci v terénu.
5: Vždycky jedna skupina je na pracovní lokaci a proti tomu druhá skupina má nejrůznější vzdělávací exkurze taky v terénu. Odpoledne máme společné kreativní workshopy. Každý večer probíhá přednáška s nějakým odborníkem z Národního parku nebo z Bavorského lesa.
2: Práci dobrovolníků oceňují i zástupci správy Národního parku Šumava. Podle vedoucího odboru ochrany přírody Martina Starého má správa v podobných lokalitách omezené možnosti.
6: Jsme velmi rádi, že nám studenti a dobrovolníci takto pomáhají. V dnešní době je lidská práce velmi drahá a kdyby správa měla toto všechno financovat, tak by to nebylo dlouhodobě udržitelné.
2: Obnova rašelinišť a mokřadů pomůže udržet vodu v krajině, doplňuje Martin Starý.
6: Je to pohoří, které je velmi ovlivňováno tím suchem a tou klimatickou změnou. Z toho důvodu je zásadní dlouhodobě pracovat na revitalizaci vodního režimu, navracet tu schopnost té krajiny absorbovat a zadržet tu vodu.
2: Dobrovolníci svou prací zároveň pomáhají chráněnému tetřívkovi obecnému, pro kterého jsou podobné mokřady přirozeným místem výskytu. Z Knížecích plání Michal Bělský, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: A Štěpánka Zíková.
0: Dobré ráno. Desítky hradů a zámků se i letos zapojí do dnešní hradozámecké noci. Naplánovali večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. V Praze mohou lidé vyrazit třeba do Valdštejnského paláce sídla Senátu. Ten navíc bude slavnostně osvětlený ve státních barvách. Senát bude otevřený od 17 do 22 hodin. Agentura ochrany přírody a krajiny rozšířila téměř na pětinásobek území přírodní památky Milov, chráněné krajinné oblasti Český les na Tachovsku. Slatiniště se vzácnými orchidejemi a toliemi má nově rozlohu 3,6 hektaru. Místo s unikátními svahovými rašeliništi je chráněné od roku 1990. V Plzni za obchodním centrem Plaza můžete ještě dnes a zítra navštívit festival Sportmánie. Dnešní odpolední program zpestří barevný běh, startuje ve 14 hodin. Počet míst je omezený a zájemci se musí předem registrovat na webu Sportmánie. Po zářijovém nástupu do školek nebo škol mohou být malé děti častěji nemocné. Příčinou je podle lékařů a epidemiologů i to, že ještě nemají dostatečně odolnou imunitu. Některým nákazám tak podle nich příliš zabránit nejde. Riziko infekce ale může snížit třeba pestrá strava a dostatek pohybu. Brněnská Mendelova univerzita chystá výzkum zaměřený na ochranu hospodářských zvířat proti útokům vlků. Asi 30 chovatelů v Broumovském výběžku na východě Čech a v Beskydech vyzkouší 4 druhy mobilních ohradníků. Projekt má trvat 2 roky a cílem je najít nejefektivnější způsob ochrany proti vlkům. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude od 19 hodin. A dnešní počasí čekejte většinou oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Později odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzně na Slovanech v ulici Plzenecká se pracuje na inženýrských sítích a počítejte tam s dopravním omezením až do konce listopadu. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ano, ať míříte kamkoliv, přejeme šťastnou cestu do cíle. Teď máme 2 minuty po půl osmé, příjemné a klidné sobotní ráno s Českým rozhlasem Plzeň, přeje Ondřej Kapic. Napadá vás, kde se mohl vzít název obce Strašice? Po skupinách Katapult a Turbo vám řekneme, jaké jsou možné teorie. Zatím můžete tipovat jen tak pro sebe.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Východně od Rokycan najdeme obec Strašice. První písemná zmínka o ní pochází zhruba z poloviny 14. století. V současné době v obci žije přibližně 2800 obyvatel. Jak ke svému netradičnímu názvu přišla, napoví náš seriál.
2: Těch pověstí nebo v podstatě takových těch teorií o vzniku názvu je několik. Ten první, ten nejstarší, vychází z toho, že jakýsi strach založil zdejší osadu. Poté tedy se objevuje název Strašice a samozřejmě ta líbivější pověst 19. století vychází z takového lidového vyprávění o tom, že v Dobřívě je dobře a ve Strašicích strašně, a souvisí to s tím, že na nedaleké zemské stezce byli přepadáváni kupci a o Strašicích se vyprávilo, že právě na zdejších hradech sídlí loupežníci.
3: Seznamuje s teoriemi o vzniku názvu obce Strašice vedoucí Muzea středních Brd Tomáš Makaj. U vás je velkou dominantou kostel svatého Vavřince.
2: Což je rožumberská památka. Jsou tam nějaké nově objevené nástěnné malby, které pochází ze 14. století, tedy z doby, kdy to spadalo do majetku Petra I. z Rožumberka. To je ta největší a nejstarší památka. Pak máme Muzeum středních Brd, to je památka, která pochází z období první republiky. Lovecký zámeček Tři trubky, který pochází z období historismu, tedy z roku 1889 až 1891. No a pak máme ku příkladu budovu radnice, která je typickou Strasbergovou stavbou, tedy z období krále železnic, což je stavba z roku 1872.
3: Strašice nabízí návštěvníkům poměrně plno aktivit, a to jak sportovních, tak turistických.
2: To je dáno tím, že katastr Strašice v Brdech zasahuje až přímo do centrálních Brd. Do katastru Strašice v Brdech patří právě i zmíněný lovecký zámeček Tři trubky, v jehož areálu se nachází dům přírody Brd, který mám na starosti celou oblast HKO Brdy.
4: Mně se tady žije dobře, protože tady se spojí krásný život na vesnici, je tady super příroda. A když už toho mám dost, tak za chvíli jsem na dálnici, jo, můžu jezdit buď na stranu do Plzně nebo do Prahy a je to kousek, takže výborná pozice je tady.
3: Přibližuje Renata Převrátilová z místního informačního centra, jak se jí v obci žije. Vy tady máte také školku a školu.
2: Nejznámější a jedinou školou je škola Karla Vokáče, která se nachází v podstatě v centru obce. Hned vedle ní je původní stará škola, která je dneska mateřskou školkou. V podstatě dřívější strašické školství bylo velmi vyhlášené. Dokonce jsme tady měli i školy 3 a časem i 2 školky tady byly.
3: U vás je i poměrně bohatý spolkový a kulturní život.
2: Ku příkladu máme i společenské akce ve formě plesů, které právě ty spolky pořádají.
3: Říká podrobnosti o kulturních aktivitách v obci Tomáš Makaj. Ze Strašic na Rokycansku Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příjemnou sobotu a dobré ráno, 2,5 minuty po 7:45.
1: Počasí.
0: Bude oblačno, místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, a to zejména v severní polovině kraje a na horách. Výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Dnešní odpolední teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů.
2: Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
3: Počkejte, promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
2: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
3: Pořád se tu natáčí.
2: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
3: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád. Rozhlasový
1: pořad. Pozor, září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. 16

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Jak lze definovat slovo alibi po praktické stránce, předvede Felix Holzmann v rozhovoru s Františkem Budínem.
2: Vy vypadáte dost informovaně, já potřebuji nějakou informaci.
3: No počkejte, promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace, tady se natáčí pořád.
2: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
3: Pořád se tu natáčí.
2: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
3: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
2: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano.
3: No.
2: A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
3: No, ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
2: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, že jo, to je samozřejmé. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmé. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
3: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
2: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
3: Zase. Prosím vás, tak už si to konečně napište.
2: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
3: Ano.
2: Až na ten knír ovšem, víte?
3: No dovolte, přece já žádný knír nemám.
2: No vy ne, ale moje manželka, víte?
3: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
2: Ne, už to bude, dva, vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
3: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
2: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude.
3: No,
2: no tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
3: Co s načatým večerem?
2: Co říkáte?
3: Co s načatým večerem?
2: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo nebo
3: ale.
2: Co.
3: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu,
2: jo,
3: co s načatým večerem.
2: Jo, tak to je název, já myslím,
3: no,
2: že se mi to ptáte.
3: Ale
2: jako,
3: ne,
2: to
3: název, není
2: já rozumím,
3: otázka.
2: To je otázka, no tak... Co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
3: Ale no tak to snad je jedno.
2: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no. To bude.
3: Budín František.
2: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
3: Na co to chcete?
2: Tady na ten papír se, kdybyste se mě to...
3: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
2: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
3: Alibi?
2: Alibi, ano, ano.
3: Jaké alibi?
2: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
3: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej nebo co?
2: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Následky bouřek a silného deště večer i v noci řešili hasiči, vyjížděli k více než 700 případů. Libínské slavnosti připomenou veřejnou sbírku na záchranu místního kostela. Bude většinou oblačno, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Hasiči kvůli bouřkám večer a v noci zasahovali u 715 případů. Přívalový déšť a silný vítr prošly Českem v pásu od Šumavy přes střední Čechy až do Krkonoš a dál do Polska. Stoupaly proto i hladiny menších vodních toků.
5: Hasiči pomáhali nejčastěji s čerpáním vody ze zatopených sklepů a odstraňováním spadlých stromů. Jednou z nejzasaženějších oblastí byly střední Čechy, říká mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.
6: Jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požár. Například na Benešovsku požár trafostanice po úderu blesku.
5: Večer a v noci taky vystoupaly některé toky na první stupeň povodňové pohotovosti, třeba na Lužické Nise na Liberecku nebo na potoku Botič v pražských Petrovicích. Podle meteorologů můžou být hladiny řek v Praze a části Libereckého kraje zvýšené celé dopoledne. Marek Sedláček, Český rozhlas.
4: V Libíně na Rokycansku dnes pořádají tradiční libínské slavnosti. Program začne ve 12 hodin oficiálním poděkováním všem dárcům, kteří přispívají ve veřejné sbírce na záchranu kostela svatého Jana Nepomuckého. Historický objekt je v majetku městyse, který dlouhodobě pracuje na jeho obnově, říká starostka Libína Ester Lipertová.
7: V loňském roce se rovněž díky dotaci z Ministerstva kultury a přispěvovatelům na veřejnou sbírku podařilo dokončit opravu renesanční oltářní archy. Libínské slavnosti jsou zahájeny ve 12 hodin mší v kostele svatého Jana Nepomuckého, kterou celebruje emeritní biskup František Radkovský.
4: Popolední mši a poděkování za veřejnou sbírku za záchranu kostela pokračují libínské slavnosti kulturním a hudebním programem v sousedním areálu bývalého zámku, kde dnes sídlí domov pro seniory. Odpoledne tam vedle řady hudebníků vystoupí i samotní klienti zařízení. První plzeňský obvod vybudoval diskgolfové hřiště v lokalitě na Chmelnicích v městské části Vinice. Sportoviště nabízí 9 stanovišť s diskgolfovými koši a výhozišti. Náklady vyšly na skoro 600 tisíc korun. Pokračuje mluvčí prvního plzeňského obvodu Miroslava Vejvodová.
8: Diskgolfové hřiště na Chmelnicích je dalším ze specifických venkovních sportovišť, která v obvodu v posledních letech vznikla. U konečné tramvaje číslo 1 se nachází pumptracková dráha pro kola, koloběžky a skateboardy a 4 boulderingové stěny. U gymnázia v Sokolovské ulici jsme vybudovali skatepark a u Seneckého rybníka 2 přírodní traily pro cyklisty.
4: Registrační úřady musí do dneška rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí kandidátních listin do komunálních voleb. Ty budou v Česku v pátek 9. a sobotu 10. října. Spolu s nimi budou lidé ve třetině obvodů vybírat i senátory. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi skoro 180 tisíc lidí. Sport. Fotbalisty Slavie po 7 letech opouští záložník Oskar Dorli. Liberijský reprezentant posílil saudsko-arabský klub At-Tawun. Slavii pomohl ke 4 mistrovským titulům a 2 triumfům v domácím poháru. Lídr tabulky dnes ve 20 hodin nastoupí proti Bohemians. Už v 17 hodin začnou zápasy Artis Brno Sparta, Mladá Boleslav Slovácko a Zlín Liberec.
3: Počasí.
4: Dnes bude většinou oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, a to hlavně v severní polovině kraje a na horách. Výjimečně se může objevit bouřka. Později odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách maximálně 17. Povane mírný vítr ze západních směrů, v přehánkách a bouřkách.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Český rozhlas Plzeň, 8 hodin 5 minut, sobotní dobré ráno pokračuje dál. V příštích minutách vás vezmu s Martinem Písaříkem tak trochu netradičně do vesmíru. V rubrice Co v učebnicích nebylo se totiž dozvíte, kde přesně je rok kratší než jeden jediný den. A hned potom se už ale vrátíme, jak se říká, nohama pevně na zem, a to rovnou na dálnici D5. Zvlášť jestli teď míříte od Rozvadova na Plzeň, raději zpozorněte. Silničáři tam začali s opravou dalšího úseku, takže mezi 110. a 100. kilometrem počítejte s omezením provozu i uzavřeným exitem 107. Podrobnosti přidáme před 8:30.
0: Dobré ráno

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Roxette 3 minuty po 8:15.
1: Počasí.
0: Dnes bude na obloze převažovat oblačno, místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, a to zejména v severní polovině kraje a také na horách. Výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Dnešní odpolední teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Silničáři opravují další kus cementobetonové dálnice D5 mezi Rozvadovem a Plzní. Rekonstrukce omezuje provoz v úseku mezi 110. a 100. kilometrem. Podrobnosti už za chvíli.

0: Sobota 22. srpna, 8 hodin, 22 minut. Vám všem pěkné ráno z povlnách Českého rozhlasu Plzeň přejeme. S dopravním omezením musí teď v létě i na podzim počítat řidiči na dálnici D5, a to mezi 110. a 100. kilometrem, kde silničáři opravují polovinu dálnice ve směru z Německa na Plzeň a kvůli pracím je uzavřen i exit 107. Aktuální oprava je součástí postupné obnovy celé cemento-betonové dálnice mezi Rozvadovem a Plzní. Rekonstrukce tohoto konkrétního úseku u Heřmanovy Hutě a Ostrova u Stříbra přijde na zhruba 700 milionů korun.
1: Důvodem je vyžití stávající konstrukce vozovky.
2: Jaká tady byla, nebo je stále ještě, jako odstraňujete?
1: Cemento-betonový kryt.
2: Říká mi tady přímo na stavbě správce stavby Eduard Binko z ředitelství silnic a dálnic. A jak dlouho tady už ten kryt cemento-betonový je?
1: Od doby výstavby, což je tuším rok 1997.
2: A je teda špatný, už dosloužil?
1: Už tam dochází vlastně k systémovým poruchám, tak musíme vlastně celkovou rekonstrukci.
2: Vyměňujete ten povrch a za co ho vyměňujete?
1: Vlastně tam půjde technologicky totéž, zpátky. Samozřejmě za těch 30 let se posunuli nebo změnili technologie jako ve věci přímo těch materiálů, pojiv, a třeba cement je úplně jiný, než byl tehdy, ale technologicky vyndáváme a dáváme tam to samé.
2: Co teď se tady přesně děje, tak to už mi řekne stavby vedoucí Tomáš Hnojský.
3: To hlavní spočívá v odstranění toho stávajícího krytu.
2: Jak jste daleko v tom odstraňování?
3: Odstraňování toho CB krytu jsme zhruba v 80%. Během následujících 2 dní by mělo dojít k odstranění toho, co vidíte teď. To je ta nejtlustší vrstva, ta 27 cm vrstva. V následujících dnech dojde během 5 dní, do konce týdne dojde k odstranění podkladních vrstev a bude následovat zlepšení podloží, na kterým se postaví ta nová věc.
2: Takže teď jsou tady frézy a odstraňují?
3: Ano, jsou tady 2 druhy fréz.
2: Kolik tady máte lidí, tak nějak běžně, průměrně? Třeba.
3: V současnou chvíli jsme opravdu jako v nasazení téměř maximálním. Myslím si, že tu máme kolem 100-120 lidí na trase 10 kilometrů.
2: No a až to odfrézujete, až to všechno dáte pryč, co budete dělat potom?
3: Bude následovat pokládka nových vrstev, takže podle návrhu jde zpátky stejná skladba.
2: No a jak dlouho ta nová dálnice, obnovená dálnice vydrží, co myslíte?
3: Tak to je spíš otázka na projektanta, ale ze zkušeností samozřejmě víme, že ta cementobetonová dálnice má životnost 30 a více let.
2: Obnova povrchu dálnice v úseku mezi 110. a 100. kilometrem ve směru z Německa na Prahu skončí podle odhadu v polovině listopadu. Z dálnice D5 Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: A Štěpán Kazíková.
3: Dobré ráno. Hrad a zámek v Horšovském Týně na Domažlicku bude dnes centrem celostátní akce Hradozámecká noc. Návštěvníkům připomene příběh japonské hraběnky Mitsuko, která se na přelomu 19. a 20. století proudala do evropské šlechtické rodiny. Japonskou kulturu a tradice můžete zažít na nádvoří zámku od 17 do 21 hodin. Vstupenky na letošní hip-hop camp u Hadačky u Kralovic na severní Plzeňsku, který pořadatelé zrušili v předvečer zahájení, zůstanou platné na další ročník. Ten by se měl uskutečnit v příštím roce. Uvedl to organizátor Radek Maliník. Podle něj je hlavním důvodem zrušení letošního festivalu to, že se prodalo jen 2200 vstupenek a organizátoři počítali z 5 až 6 tisíci návštěvníky. Areál podle něj navíc ve čtvrtek poničila bouřka. Maliník zároveň řekl, že pokud si lidé požádají o vrácení peněz, dostanou je zpět. Zoologická zahrada v Plzni má po 20 letech nový vláček. Nadále jezdí z náměstí Republiky až k hlavní pokladně zoo. Nová mašinka a 2 vagóny mají design barvách žirafy a pojmou až 72 cestujících. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám 715 výjezdů. Informoval o tom jejich mluvčí Václav Pilný. Nejvíce zásahů hlásí Středočeský kraj, následovali jižní Čechy a Vysočina. Nejčastěji hasiči odklízali stromy a odčerpávali vodu ze sklepů nebo podjezdů. Až do dnešního poledne zůstává na některých místech platnosti varování před možným stoupáním potoku a řek na povodňovou úroveň. Duelem Chrudimi z Plzní začal nový ročník nejvyšší futsalové soutěže. Plzeň vyhrála 4-2. A dnešní počasí čekejte většinou oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. Později odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty do 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 2/210 u úterý na severním Plzeňsku pozor na uzavírky kvůli sportovní akci. Objízdné trasy jsou vyznačené, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 2,5 minuty po 8:30 vám příjemné sobotní ráno přeje Ondřej Kapic. V dnešním slovíčkaření se blíže podíváme na nejužívanější český kamarádský pozdrav.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Ahoj. V současnosti je to u nás asi nejběžnější kamarádský pozdrav. Do češtiny ho přinesli sokolové na konci 19. století. Jezdili totiž na srazy k vodě, kde to pochytili od námořníků. Poprvé je tenhle pozdrav zaznamenán v časopise Sokol v roce 1892. Jinak se takhle zdravili námořníci už od 16. století. Jazykovědci tvrdí, že tady jde o čisté citoslovce hej nebo hoj. Na začátek přidané a pak sloužilo k lepšímu nádechu, aby ahoj bylo pořádně slyšet. Původně mělo totiž upozorňovat na nebezpečí. Postupně se z toho stal pozdrav. Za první republiky se ale objevil názor, že tu jde o zkráceninu z prvních písmen výrazu ad honorem ordinis Jezu, tedy ke cti Ježíšova řádu. Prý se tak kdysi v Čechách zdravili jezuité. Byl to jen pokus udělat z ahoj český pozdrav. Jak je totiž doloženo, jezuité se zdravili laus deo, tedy chvála Bohu.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Za minutu bude 8:45.
1: Počasí.
0: O tom, jak dnes bude, si popovídám s meteoroložkou Petrou Polívkovou. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Prší někde teď v regionu?
2: Prší nám malinko, jen ojediněle, a to spíše na severu regionu. Tam jsou ty přehánky, ale jsou teď v tuto chvíli jsou spíše výjimečné.
0: Ono s těmi přehánkami asi budeme ještě muset nějakou tu dobu dnes počítat. Jak přesně?
2: Je to tak, dočkáme se i srážek, ale budou jenom občasné a postupně budou ubývat. Jinak bude převážně oblačno a místy se právě budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť. Během dopoledne zejména v té severní polovině kraje na horách a odpoledne nebo v těch odpoledních hodinách se budou přehánky lokálně objevovat i na jihu regionu a výjimečně se nám může objevit i bouřka. Ale později odpoledne a večer očekáváme potom slábnutí, večer i ustávání těch srážek a bude také ubývat oblačnost.
0: Ty teploty dnes nebudou nějak extra vysoké, jak jsem se díval?
2: Bohužel, vystoupí nám jen mezi 18 až 21 stupňů, na horách tam bude ještě něco chladněji, kolem 15 stupňů Celsia a ještě nám do toho bude trošičku foukat mírný vítr ze západních směrů o rychlostech 2 až 6 metrů za vteřinu, takže pocitově bude ještě o něco méně.
0: A co zítřek, ten bude lepší?
2: Zítřek bude lepší, bude rozhodně slunečnější, i když ráno místy s mlhami, takže zítra ráno a večer bude oblačnosti méně. To by mělo být až jasno, během dne bude oblačnosti o něco více, tam bude většinou polojasno a ráno se nám lokálně vyskytnou i mlhy. Srážky mohou být, ale je tam velmi malá pravděpodobnost a bude to spíš ve formě slabých přeháněk a mohou se objevit jen výjimečně, a to na horách při přechodně zvětšené oblačnosti. Nejnižší noční teploty ale budou už nám postupně klesat. Budou klesat mezi 10 až 7 stupňů Celsia, takže rána už budou chladná a nejvyšší den teploty, ty nám trošičku porostou oproti dnešku, ale ne nějak výrazně a budou se držet většinou mezi 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Tak, víme aspoň, jaký budeme mít víkend. Děkuji za to meteoroložce Petře Polívkové a těším se na slyšenou.
2: Na slyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Na hradě a zámku v Horšovském Týně si můžete prohlédnout hradní sklepení. Spletí podzemních uliček a hradních sklepů se svíčkou v ruce můžete projít bez průvodce od 11. do 16. hodiny. Plzeňská Sportmánie dnes láká například od 16 hodin a 5 minut na vystoupení pěveckého sboru Ječko. Na hradě Švihov se koná Hradozámecká noc. Ta nabídne od 17 hodin oživené prohlídky a od 18 pak bohatý program na nádvoří. Hradozámeckou noc zažijete také na hradu Velhartice. Tam se areál otevře v 18.30 a nabídne mimo jiné od 21 hodin nahlédnutí do renesance v nočním zámku. Na hradě Rabí začíná tato akce v 19 hodin a podle pořadatelů je nevšední. Můžete samostatně projít hradním areálem, vystoupat na vyhlídková místa a prozkoumat hradní sklepení. V přírodním amfiteátru na zámku v Dolní Bělé se bude od 21 hodin promítat český film Pupendo. V Horažďovicích je dnes Mariánská pouť, která láká mimo jiné od 20 hodin na zábavu se skupinou Harlet.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Prožijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě, The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Niebergálů na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51 D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Klub Cheb a agentura 4Pro.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: 11 památek v Plzeňském kraji připravilo noční program v rámci dnešní hradozámecké noci. Univerzita 3. věku Západočeské univerzity v Plzni nabídne v dalším ročníku více než 100 kurzů. Na palubě spadlého letadla v Chorvatsku by podle ministerstva zahraničí neměli být Češi. Čekejte většinou oblačnou, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Desítky hradů a zámků po celém Česku se dnes zapojí do tradiční akce Hradozámecká noc. Lidé tam mohou vyrazit na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. Mimořádný večerní program nabídne 11 památek v Plzeňském kraji. Do Hradozámecké noci se i letos zapojí například zámek Manětín. Prohlídky je tam možné navštívit od 15 do 23 hodin po předchozí rezervaci. Návštěvníci se vydají po stopách hraběnky Marie Gabriely Lažanské a připravena jsou i herecká vystoupení. Říká kastelán zámku Manětín Karel Mašek.
2: Ty herci vždycky v obmístnost nebo v té dané lokalitě hrajou scénku. Kolikrát se to hraje i v oranžerii nebo v samotné zahradě, v samotném parku. Hrajou scénky v dobových kostýmech. Letos je to vlastně na téma, jak ten skutečný šlechtic nebo šlechtičny cestovali. Tak to se dozvíte právě tady na Manětínském zámku.
0: Plzeňská pobočka Univerzity 3. věku Západočeské univerzity otevřela registrace pro nové zájemce. Nabízí jazykové kurzy, cvičení, historii nebo moderní technologie. Univerzitu každoročně studuje na 2,5 tisíce seniorů na 21 pobočkách v Plzeňském, Karlovarském i Jihočeském kraji. Pro koho je studium určené, řekne mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
3: Na Univerzitu 3. věku se může přihlásit každý, kdo je ve starobním důchodu nebo prvním stupni invalidity. Plzeňská pobočka nabídne přes 100 kurzů a kromě klasiky, jako je výuka angličtiny, němčiny, historie regionu nebo kurz práce s mobilním telefonem či počítačem, nabízí i zajímavosti, jako je kosmonautika, mykologie, ovocnářství nebo psychologie.
0: Na palubě malého letadla, které se zřítilo v Chorvatsku, podle informací ministerstva zahraničí nebyli žádní Češi, uvedl to mluvčí ministerstva Adam Čerge. Ultralehký letoun s německou registrační značkou letěl z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar a nepřežili ji dva lidé. Signál letounu se ztratil včera kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenica přibližně 60 km severovýchodně od Zadaru. Sport. Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada skončil při premiéře na diamantové lize 6. Na mítinku ve švýcarském Lausanne zaběhl Rada čas 48,7 sekundy a výrazně se přiblížil svému osobnímu rekordu. Další český atlet v Lausanne, oštěpař Jakub Vadlejch, hodil 77 metrů a 32 cm a skončil na 7. místě. Počasí. Čekejte většinou oblačnou, místy přehánky nebo občasný déšť, a to hlavně v severní polovině kraje a na horách. Výjimečně se objeví i bouřka. Později odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 14 až 17. Povane mírný vítr ze západních směrů, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a večer zeslábne. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 3. třídy u Nové Vsi na jižním Plzeňsku počítejte s uzavírkou. Důvodem je pouť a hasičské závody. Objízdná trasa je vyznačena, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Posvátná kora je duchovním okruhem v Tibetu, který spojuje fyzickou námahu s hlubokým duchovním probuzením. S Rudolfem Švaříčkem o tom natáčel Karel Sladký. Cenu stavitel mostů dnes přebírá spolek mladých Sojka. Ten už 30 let přispívá k česko-německému porozumění. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub?

0: Kapelu Tým jsme hráli teď v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Někdy stačí pár schodů, aby člověk změnil pohled nejen na město pod sebou, ale možná i sám na sebe. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub? Na první pohled jde o sportovní recesi. Ve skutečnosti ale výzva skrývá mnohem hlubší myšlenku. Jakou? Mluvčí plzeňského biskupství Nikoly Elizabet Vejskalové se ptala Naděžda Hávová.
1: Na první pohled je to soutěž o nejrychlejší čas. Ale proč biskup Tomáš Holub tuhle výzvu vyhlásil? Jaké poselství se za ní skrývá?
2: Tak v podstatě tahleta soutěž byla vyhlášena ze dvou důvodů. První důvod je, že při natáčení live s biskupem máme speciální díl, protože je výroční 40. díl a vždycky vymýšlíme nějakou specialitku. A zároveň druhá část toho je, že i přes opravy, které probíhají jak na náměstí, tak i na střeše katedrály, je věž i katedrála pořád otevřená. A spojili jsme v podstatě dohromady to, že máme speciální díl a stále mohou lidi zároveň chodit na věž. A zároveň je hezký, když můžeme zapojit do sportu i veřejnost.
1: Křesťanství mluví o cestě, o putování a nebo vystupování vzhůru jako o obrazu lidského života. Tak si říkám, jestli je i výběh na věž katedrály takovou symbolickou cestou, nejenom po těch schodech, ale třeba i k nějakému zastavení nebo zamyšlení.
2: Určitě se na to můžeme tímto způsobem také dívat, protože přece jenom, když si vystoupáme na tu věž té katedrály, tak ten pohled, který tam máme, nás určitě pozve k tomu, abychom se mohli zamyslet do svého nitra. A zároveň, když si slezeme dolů, tak můžeme jít do katedrály, která má zase ten prostor pro to ticho.
1: A co čeká všechny běžce nebo návštěvníky na vrcholu plzeňské věže, kromě nádherného výhledu na Plzeň?
2: Kromě nádherného výhledu si mohou zasoutěžit o permanentky na věž a zároveň, protože náš pan biskup běžel v drezu Viktorky Plzeň, tak se na sociální

0: ich k nám Viktorka přidala a do slosování přihodila ještě míč podepsaný celou kabinou, takže mají možnost vyhrát hezké výhry.
1: Církev dnes hledá nové způsoby, jak oslovovat lidi, kteří jinak běžně třeba na bohoslužby nebo do chrámů nepřicházejí. Je tahle výzva, kterou jste nazvali předběhni biskupa, třeba příkladem toho, že evangelium lze předávat i těmi nečekanými, hravými, otevřenými formami, aniž by ztratilo svoji podstatu?
0: Jakýkoliv takovýto pokus o něco, co může zajímat i člověka, který nemá vlastně k církvi a ani k tomu duchovnímu nějak blízko, je vlastně jeden z dalších způsobů, jak ukázat, že to je jinak, než si vlastně spousta lidí myslí, že církev není jenom uzavřený kruh, ale že to je otevřené místo, kde je možné najít i to hlubší poselství v životě.
1: Mimochodem, jaký byl čas pana biskupa Tomáše Holuba, než zdolal všechny schody až na vrchol?
0: Pan biskup to vyběhl za neuvěřitelnou minutu 55.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Výročí, která se pojí s první českou královnou Svatavou Polskou a s jejím manželem, prvním českým králem Vratislavem II., připomenou akce Královské kolegiátní kapituly svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Od svataviny smrti 1. září uplyne 900 let. Vratislavova církevní korunovace se v Praze odehrála nejspíš před 940 lety. Vratislav i Svatava byli pohřbeni ve Vyšehradské bazilice. První královský pár připomene na Vyšehradě dnes slavnost. Do bazilice svatého Petra a Pavla, kterou Vratislav založil, dorazí během dne dvakrát královský průvod. Zájemci nahlédnou nejen do středověkého života a tábora, uvidí také přehlídku královské družiny a ukázky boje, děti se mohou zapojit do středověkého výcviku. Na 6. září je pak připraven vzdělávací a duchovní program a v bazilice bude možné vidět schránu s ostatky, které podle tradice patří Svatavě. Kostel Panny Marie Frídecké v polském Třičatku, který se nachází jen několik stovek metrů od česko-polsko-slovenského trojmezí, získá status poutního místa. Bělsko-živěcká diecéze slavnostní vyhlášení spojí s tradiční poutí tří národů. K trojmezí se právě dnes už po 16. vydali poutníci z Česka, Polska a Slovenska. Poutní mše svatá začne v 10 hodin u trojmezí za účasti biskupů tří sousedních diecézí. Její součástí bude právě oficiální vyhlášení farního kostela Panny Marie Frídecké v nedaleké polské obci jako poutní svatyně. Nová databáze popisuje pomníky a památníky holokaustu v Česku. Zájemci na webu najdou informace o 616 místech, které doprovází přes 5500 fotografií. Projekt podle Federace židovských obcí vznikal 3,5 roku a pracovalo na něm přes 40 dokumentátorů. Podíval se na něm také Ústav dějin umění Akademie věd. Zájemci mohou pomníky hledat v abecedním seznamu měst nebo přímo v mapě. V databázi je možné vyhledávat ale také třeba podle jazyka, v jakém je text na památníku nebo podle toho, koho připomíná a jaké ikonografické motivy obsahuje. Také tuto zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Jakuba Smolíka jsme vám dnes zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Posvátná kora označuje duchovní okruh, cestu, kterou poutníci obcházejí kolem posvátného místa, nejčastěji kolem hory Kailás v Tibetu. Kora je duchovní zážitek, který spojuje fyzickou námahu s hlubokým duchovním probuzením a uctíváním posvátných míst a božstev v hinduismu, buddhismu i dalších náboženských směrech. Cestovatel Rudolf Švaříček označuje koru jako jeden z nejsilnějších zážitků. Natáčel s ním Karel Sladký.
1: Jsem šel koru posvátnou kolem hory Kailás a musím říct, že to prostě ač je pro mě Bhútán životní zemí, ač je Everest samozřejmě nejvyšší hora světa, je to jednou za život, tak ta posvátná kora kolem hory Kailás mě naprosto rozstřelila a já jsem se tam potom ještě mnohokrát vracel a je to něco, co musím říct, je prostě pro mě navždy na prvním místě a věřím, že i bude to, že těch 56 kilometrů my třeba jdeme 3 dny, ty Tibetané se tou takzvanou prostrací plazí třeba 3 týdny, ale v nejvyšším sedle Dolmala, kdy dochází vlastně k tomu, řekněme, přerodu, k tomu novému životu, k té transformaci. To sedlo Dolmala je ve výse 5600 metrů.
2: To je nepředstavitelné.
1: Což je vyšší než nejvyšší hora Evropy. Samozřejmě, když vezmeme Mont Blanc, když vezmeme Elbrus, tak jsme v podstatě na Elbrusu. No a všichni ti dědečkové, babičky, děti, jo, prochází vlastně tady tu koru a tady v tom místě, kde samozřejmě bývá hodně sněhu. Oni se dokonce plazí tou plazivou chůzí, že se vždycky položí. Udělají ty 3 úkony vlastně ve 3 úrovních těla a zase se položí o délku lidského těla. Ty někteří extrémní, ty se posouvají dokonce o šířku lidského těla, tak si umíte představit, kolikrát se takhle musí položit na zem. Ale ta obrovská síla, ta energie, která v nich je, oni tam ještě vykonávají spoustu různých úkonů, tam mají různé štěrbiny, které musí prolesou hraví, prostě nesmí se užívají. A já tam třeba jsem jako průvodce s partou našich evropských, řekněme, spolucestovatelů, kteří tam někteří hodně bojují a jsou prostě na pokraji sil, někteří na pokraji vyčerpání, aby ten trek absolvovali a pak tam jde ty dědečky, babičky, dokonce tam minule nějaký šikula skákal s berlema s jednou nohou a prostě ta jeho energie, jak se řechtal, jak se smál, tak to chci říct, že to je něco naprosto nezdělitelného, nepřenosného, neopakovatelného. Absolvovat tu posvátnou koru je zážitek, který s každým zamává, zasloumá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se tam dostal na jedné z těch návštěv i v roce koně, což znamená, že můžu i do toho vnitřního okruhu, to je takové ještě prostě zvláštní.
2: Další dimenze.
1: Řekněme další dimenze zjednodušeně. A na té koře jsou 3 potažmo 4 takový zásadní kláštery, nejdůležitější Dirapu, který je pod stěnou, která se považuje za nejkrásnější místo na zemi. Pro buddhisty je to zásadní, benisty chodí v protisměru, ale směřují sem i hinduisté a další duchovní proudy. Takže je tady koncentrace těch obrovských etnik a najednou máte pocit, samozřejmě nechci tady pitvat, ta situace v Tibetu je hodně těžká, Tibet už byl dávno přečíslen množstvím Číňanů. Všechno, kde se tvoří nějaké hodnoty, ať je to ubytování, ať je to doprava, ať jsou to restaurace, patří vlastně jinému národu a přesto ta síla vlastně v těch Tibetanech je obrovská, ohromná, odehrávají se zde ty odlišné zvyky, rituály, tradice, je to nesmírně barevné.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Když přejdete na Broumovsko, zaujme vás nejen krásná krajina a impozantní klášter, ale také množství drobných sakrálních památek, barokních křížů, kapliček, pijet a soch svatých. Výraznou duchovní stopu tu zanechali benediktini. V obcích kolem Broumova stojí jako věnec kolem kláštera unikátní barokní dietzenhoferovské kostely. To vše utváří zdejší krajinu, kterou prochází také svatojakubská poutní cesta. Vydala se po ní Daniela Brůhová.
1: Po svatojakubské cestě jsem došla až do Vernéřovic, malé, ale pořádně protáhlé obce na Broumovsku. Poutníka potěší, že je tu otevřený obchod a dokonce i hospoda. Na charakteristiku zdejšího kraje se ptám starosty Tomáše Havrlanta.
2: Broumovsko, to je promodlený kraj. Tady k to působení benediktínů víc než 800 let je cítit vlastně na každém kroku. Když se procházíte tou krajinou, tak vidíte, že všechno má nějaký smysl a nějak na sebe navazuje. Je tam vidět ten duchovní rozměr, to, že ty lidi v té krajině nežili jenom pro tu práci, ale taky pro to duchovno.
1: Krajina, kterou poutník putuje, je hezká a stojí v ní mnoho odkazů i ke krajině duchovní. Kříže, kapličky a sochy na neobvyklých místech.
2: A to si myslím, že hlavně vliv těch benediktínů, kteří, jak mají ve svém hesle, modlit se a pracují, takže to přenášeli i do ty každodennosti a to je podle mě důležitý. Mně se strašně líbí, když se dodržují určitý tradice a rituály, který ty lidi vlastně připoutají k tomu místu. Je důležitý vědět, kam patřím, jaký to má historický kontext, snažit se tu tradici posouvat dál.
1: Poutník putující krajinou si všímá věcí, které z auta ani z kola neuvidí. A některé drobnosti se rovnají téměř zázraku. Jako například, že se můžete napít vody ze studánky.
2: I dneska se dějí zázraky. Tady se traduje o zázraku, který se stal někdy asi v 17. století, že u kapličky pod Bukovou horou pramení studánka a vykládá se, že tam šla hraběnka se svým sluhou, že měla nějaký problémy s očima, umyla si oči v té studánce a vrátil se jí zrak.
1: Dodnes tam stojí kaplička, která událost připomíná.
2: Druhý zázrak byl někde na začátku 19. století, se vykládá, že nějaký sedlák Majer se dostal do nějaký jeskyně, byl tam rok a nevěděl o tom. Je to prostě dáno tím, že tady se dějou zázraky. No a další zázrak beru to, že v dnešní době se nám podařilo udržet tu občanskou vybavenost, která tady je.
1: Je tu obchod, hospoda, školka a škola. A navíc v létě tu v dietzenhoferovském kostele koncertují špičkoví umělci v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
2: Na tak malou obec z pohraničí, která má 320 obyvatel, takže když se nám tady podaří zorganizovat takovouhle akci, která má světový dopad, takže to je taky takový malý zázrak.
1: Na to, jestli festival Za poklady Broumovska skutečně dosahuje až za hranice, se ptám jeho ředitelky Terezy Kramplové.
3: Má mezinárodní punc tedy jak publikem, tak určitě interprety, protože už dlouhá léta zveme zahraniční umělce, kteří oživují tu dramaturgii a účast na těch koncertech je ryze mezinárodní.
1: To potvrzuje i dnešní speciální koncert, který proběhne v kostele Máří Magdalény v nedalekém Bužanově.
3: Bude začínat od 21 hodin, protože je to koncert s light designem a bude to Stabat Mater za účasti toho light designu. A druhý koncert bude v reprezentativním kostele svatého Vojtěcha v Broumovském klášteře a to bude naše velkolepé zakončení festivalu, kde se představí náš rezidenční skladatel Jan Valta v roli dirigenta a bude vést Filharmonie Hradec Králové a Kýnův smíšený sbor.
1: Vraťme se z kulturní krajiny, kterou ještě doplňuje varhaní léto na Broumovsku, zpět na svatojakubskou stezku do Vernéřovic, kde poutníky osloví formování krajiny zdejšími benediktíny.
2: Ten duch je prostě cítit v té krajině. Je tady spousta těch křížků. Když si vylezete na Špičák nebo na Ameriku, tak vidíte ty kostely, jak jsou rozmístěny v té krajině, že to má nějakou logiku. Má to nějakou vazbu, která byla udělána člověkem pro slávu Boží a pro pohodlí těch lidí, kteří do těch kostelů chodí. Ta krajina je těma benediktínama poznamenána doteď.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme do Chrudimi. Už od začátku 17. století se město Chrudim prezentuje jako významné barokní centrum. Není proto náhoda, že v nově zrekonstruovaných prostorách bývalého kapucínského kostela svatého Josefa najdete muzeum barokních soch. Dřevěné a kamenné plastiky i obrazy zachycují světce, apoštoly a členy svaté rodiny od nejvýznačnějších umělců baroka. Nádherným prostorem kapucínského kostela se prošla společně s produkčním Chrudimské besedy Ondřejem Jiráskem pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Pojďme se tedy do vaší expozice podívat, co ji všechno tvoří. Ptám se pana Ondřeje Jiráska, produkčního Chrudimské besedy.
2: Převážnou část expozice tvoří hlavně sochy, když už jsme muzeum barokních soch. Máme tady tedy i obrazy. Ty sochy, které tady vidíte, čili exponáty, jsou z dílen barokních autorů, kteří tady v Chrudimi měli dílnu, buď v Chrudimi nebo v blízkém okolí. Máme tady díla od Rohrbacha, Čechpauera, Devotyho, Brokofa a podobně.
1: Já s váma trošku popojdu, ten kostel je úžasný, s velikou rozlohou, všechno, co jste říkal, máme tady kolem sebe. Já bych se zeptala, co tady máte takové nej?
2: Pro mě tady nej skoro všechno. Kdybych měl vypíchnout aspoň něco, tak třeba ten barokní oltář od Rohrbacha, nádherný kousek, původně nám byl zapůjčen z Běstviny, snad i na delší dobu. To za mě je jeden z nejkrásnějších kousků, ale je tady spousta i původní výzdoby kostela, která nám tady zbyla. To je například to zvěstování tady při vstupu do toho našeho malého kinosálu, krásný kousek od Devotyho a je vlastně i na původním místě, takže nám tady ten kostel zdobí už od toho 17. století.
1: Pane Jirásku, co všechno je ještě součástí prohlídkového okruhu?
2: My máme vlastně expozici převážně v kostele svatého Josefa. Můžete se podívat do krypty, kde je vlastně takový další prohlídkový okruh, protože my jsme okruhy rozdělili vlastně na dva. Jeden je pro návštěvníka, který je zaměřen převážně na to baroko, ale pak tady máme i prohlídkový okruh pro děti nebo pro rodiny. To znamená, že vlastně když přijdete, tak se můžete podívat na dva filmy. Je tam Kamenný příběh a potom je tam film animovaný právě pro ty menší návštěvníky a můžete si projít nejenom tu část výzdoby kostela, ale pak se přesunete i dolů do krypty, kde máte bludiště, splníte si různé zábavné úkoly a když je hezké počasí, tak můžete jít i ven do klášterních zahrad a posvačit.
1: K muzeu barokních soch patří neodmyslitelně kulturní a společenské akce. Jaké tady během roku máte?
2: V průběhu celého roku máme různé koncerty, prohlídky, kinosál slouží vlastně i tomu, aby se tady mohly dělat přednášky. Vzhledem k tomu, že to je kostel, tak se ten prostor využívá i pro svatební obřady. A teď nám skončil velký festival, letní barokní scéna, která se vlastně pořádá každoročně. Pokud si prohlédnete muzeum barokních soch, tak pak můžete vlastně plynule přejít i do klášterních zahrad a hlavně v průběhu roku je tam celá řada dalších kulturních akcí. To znamená, jsou tam divadelní představení, koncerty, teď tady budeme mít v září dožínky, takže je toho opravdu mnoho.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Petra Jana Vinše, kněze starokatolické církve. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Tento víkend přichází v bohoslužebném kalendáři některých církví památka, která oslavuje Pannu Marii jako královnu. Taková oslava Matky Boží je doložena už od středověku a stala se inspirací řady hymnů, z nichž tím nejznámějším je asi Salve Regina. Nechci na tomto místě příliš zabrušovat do mariánské úcty, která křesťanům z jiných tradic nemusí být blízká. Ale když jsem se nad významem tohoto svátku zamýšlel, a ano, přiznám se, i to Salve jsem si u toho pobrukoval, tak mi přišla na mysl trochu jiná otázka. Mnoho z té naší zbožné terminologie, kterou se vztahujeme k Bohu, ke Kristu a v katolickém prostředí k Marii, využívá obrazy království, krále či královny a králování. Konečně hovoříme přece už od dob biblických o nebeském království, o které chceme usilovat. Ale proč vlastně všechen ten monarchický repertoár říká nám, lidem v 21. století, ještě něco? Nebo už je to jenom příklad jakéhosi zděděného slovního balastu, který už je od svého obsahu docela vyprázdněný? Konečně, kdyby biblický pisatel psal dnes, možná by o Kristu napsal něco jiného. Ne, že je vládce, král králů a pán pánů. Třeba by ho označil za prezidenta Nebeské republiky, nebo možná CEO nebeského korporátu, kdo ví. Král je pro nás postava z pohádky. Nebo možná nostalgický symbol vzdálené doby, kdy bylo všechno ještě tak nějak v pořádku. A nebo si to tak alespoň představujeme. Konečně představoval si to tak i Izrael po babylonském zajetí, když se dovolával velkých postav Davida a Šalamouna jako bohabojných panovníků a předobrazů budoucího mesiáše. V realitě ale málo kdy lidské králování nebo panování bývá bez problému. Nakonec, pokud bychom v tom našem lidském, hříšném a nedokonalém světě hledali ty největší vládce vládců a pány pánů, tak bychom pravděpodobně rychle skončili u nějaké nevábné východní diktatury. A tady mi přichází na mysl Ježíšova slova před Pilátem, kdy říká, že jeho království není z tohoto světa. No, zaplať pán Bůh. S takovým královstvím už se dá pracovat. Královstvím, které neznamená svévoli mocných, neznamená útlak od privilegovaných ani podrobení bezprávných pod jakési věčné samoděržaví cynického vladaře. To království, v které doufám, je v první řadě království lásky a milosrdenství. A tady mi nakonec přichází vhod i ten starobylý chorál. Matko milosrdenství oslovuje Marii. Ne tedy jako hrůzu nahánějící polobožskou figuru, ale jako člověka, matku milující bytost. Přál bych si, aby více této nebeské lásky, která nehledá prospěch pro sebe, ale touží sloužit a prospívat ostatním, protékalo do toho našeho bolavého světa. No a možná na prvním místě ke všem těm vezdejším králům, prezidentům, premiérům, CEO, ředitelům a jiným potentátům. Ono je to totiž náramně potřeba.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ve městech se rozšířil ječmen myší, trápí hlavně majitele psů. Do plzeňské zoo jezdí nový vláček, převáží i kočárky nebo lidi na vozíku. V Červeném Poříčí na Klatovsku zdobí zámecké interiéry květinové aranže. Bude většinou oblačno, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpanka Zíková. Veterináři varují majitele psů před osinami ječmene myšího. Ty mohou psům způsobit vážné zdravotní komplikace. Nízká rostlina se zhruba od dubna rozšiřuje hlavně ve městech a její likvidace je náročná. Musí být posekaná ještě předtím, než ječmenu dozrají klasy s ostrými osinami. Ty se dostávají psům do uší, očí, čumáku nebo mezi prsty na tlapkách, pokračuje veterinářka Natália Mazurová.
3: Tohto roku máme zkušenosti s tím, že jsme to vyťahovali našemu pacientovi v oblasti jazyka. Vytváralo mu to respiračné problémy, mal výtok z nosu, takže sme ho mali na endoskopii, nejaké 2 hodiny sme sa s tým fakt vytrápili, lebo človek není schopný rentgenom ani ničím iným tú osinu nájsť.
1: Pokud lidé zjistí, že má pes osinu zapíchnutou, měli by vyrazit k veterináři. K jejímu vyndání je ve většině případů potřeba alespoň lokální anestezie. Zoologická zahrada v Plzni má nový vláček. Nadále jezdí z náměstí Republiky až k hlavní pokladně zoo. Stará souprava jezdila od roku 2006. Jak nový vláček vypadá, řekne mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba.
4: Nová mašinka a 2 vagónky mají design barvě žirafy. Kapacita nové soupravy je 72 cestujících. Novinkou, kterou ocení zejména maminky nebo invalidi, je nyní možnost převážení kočárku, případně golfek a případně invalidního vozíku. Tam ale vždy bude záležet na obsazenosti vláčku a rozhodnutí rodiče.
1: Zámek Červené Poříčí doplňují originální květinové aranže. Až do neděle si je mohou lidé prohlédnout v místnostech prohlídkového okruhu věnovanému tématu cestování šlechty. Právě to bylo inspirací pro jednotlivou výzdobu, upřesňuje kastelán Marcel Čermák.
5: Třeba v asijském pokoji vidíme na stole bambusové lešení doplněné květinami, které by mělo připomínat Asii, Čínu, Japonsko a tak dále. A nebo třeba v pánském pokoji, kde se orientujeme na lovy do Afriky, tak uvidíme aranže třeba z kamenů doplněné africkými suchomilnými květinami.
1: Kromě standardní provozní doby zámku si mohou nevšední květinovou výzdobu návštěvníci prohlédnout i dnes během hradozámecké noci. Od 21 do 24 hodin je doplní i nasvícení barevnými světly. Nedostatek krmiva kvůli suchu nutí některé zemědělce prodávat část dobytka. Agropodnik Košetice s 2700 kusy skotu má letos jen polovinu potřebného krmení a chce proto prodat 600 býků. Problémy mají podle Zemědělského svazu i další chovy. Situaci zhoršuje také nutnost přikrmovat dobytek, který je běžně na pastvě. Sport. České volejbalistky čeká na mistrovství Evropy druhý zápas ve skupině. Po výhře nad Řeckem nastoupí v 19 hodin v Brně proti Rakousku. Počasí. Dnes bude většinou oblačno, místy přehánky nebo občasný déšť, a to hlavně v severní polovině kraje a na horách. Výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů a na horách bude 14 až 17. Povane mírný vítr ze západních směrů, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a večer zeslábne. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na náměstí Míru bourala 2 osobní auta, je to blízko křížení s Klatovskou třídou. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm

0: občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
1: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov, a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
0: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomoci žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
2: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat tý nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva ty u nás na zahrádce nemají co dělat. Ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrový konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já jenom obecně, samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravků proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cennou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zaryjete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit, pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Rero Chlovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadský pouště z odchovny a byla tady používaná k odchovu sokolovitých dravců, těch rérohů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s ní takový lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Sloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle Rero Chlovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety. Mm-hmm. Je standardní věk, mm-hmm. kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti. Jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supy, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Rero Chlovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji vem do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. Mm. Domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry na zpátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Mm-hmm. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

0: máme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík. Jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Řekneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je. Nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, komínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, naběračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za dva roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za dva roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň, celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Začátek školního roku se blíží a s tím i časté nemoci u malých dětí. Ze zrušeného hip-hopového festivalu na Plzeňsku už odjela většina návštěvníků. Čekejte většinou oblačno a teploty do 21 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. S nástupem do školek nebo škol mohou rodiče u malých dětí řešit častější nemoci, a to hlavně kvůli tomu, že jejich imunita ještě není dostatečně odolná. Některým nákazám se proto v kolektivu nedá příliš zabránit. Riziko infekce ale snižuje pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy mohou pomoci jen částečně, říká epidemiolog Jan Kinčl ze Státního zdravotního ústavu.
2: Není důvod, až na naprosté výjimky, je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
1: Většina ze stovek návštěvníků na zrušeném festivalu Hip Hop Camp, který se měl konat v pátek a dnes v lesním areálu u Hadačky na severním Plzeňsku, už odjela. Policie od čtvrtka na přijíždějící návštěvníky dohlížela a nezjistila žádné problémy. Informovala o tom policejní mluvčí Eva Červenková. Většina lidí opustila areál během pátku. Pořadatel akce Radek Maliník uvedl, že hlavním důvodem zrušení letošního festivalu bylo to, že se prodalo jen 2200 vstupenek. Organizátoři přitom počítali z 5 až 6 tisíc návštěvníky. Areál podle něj navíc ve čtvrtek poničila bouřka. Vstupenky na letošní hip-hop camp zůstanou platné na další ročník. Ten by se měl uskutečnit příští rok. Lidé si mohou nechat označit jízdní kola syntetickou DNA u plzeňské městské policie. Strážníci označená kola zároveň registrují v mezinárodní databázi. Speciální lak s mikrotečkami případně usnadní najít majitele odcizeného kola, vysvětluje Jaroslav Freml z plzeňské městské policie.
3: Tohle je další vlastně jako markant identifikátor, jak to kolo najít. Ale nejvíc je to, že to kolo je zaevidovaný, je nafocený, popsaný, takže kdyby někde se to kolo ztratilo, tak v dnešní době, kdy mají strážníci u sebe chytrý telefony, mají tablety, tak jim operační rozešle fotku toho kola. Nebo si sami do toho systému můžou nahlídnout a vidí přesně, jak to kolo vypadá.
1: Zájemci se mohou domluvit individuální termín na služebně městské policie v Polední ulici. Na dálnici D11 u Chýště na Pardubicku se při nehodě dnes ráno zranilo 13 lidí, z toho 2 těžce. Záchranáři je převezli do nemocnic v Hradci Králové a Pardubicích. Provoz v místě nehody zastavený není. Všichni zranění byli v dodávce, která vyjela mimo dálnici, upřesnila mluvčí pardubické policie Dita Holečková.
4: Řidič s vozidlem z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci. Při dopravní nehodě se zranilo všech 13 cestujících. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla s negativním výsledkem. Dálnice je s opatrností po celou dobu prověřování této dopravní nehody průjezdná. Sport.
1: Fotbalovou Spartu opouští další opora z posledních sezon. Dánský obránce Asger Sørensen po 4 letech na Letné přestoupil do FC Kodaň. Z pražského klubu už v ledě odešli třeba záložník Kairinen, křídelník Haraslín nebo útočník Kuchta. Sparta dnes v 5. kole šance ligy nastoupí v 17 hodin v Brně proti Artisu. Ve stejný čas začnou i zápasy Mladá Boleslav Slovácko a Zlín Liberec. Ve 20 hodin vedoucí Slavia přivítá Bohemians.
0: Počasí.
1: Čekejte většinou oblačno, lokálně se mohou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně se objeví bouřka. Později odpoledne čekejte ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách 13 až 16. Povane mírný vítr ze západních směrů, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a večer zeslábne. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: 2 osobní auta bourala v Plzni v ulici Sukova. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je sobota 22. srpna a včera jsme si to konečně hojně užili. Intenzivně pršelo několik hodin, houbaři slastně koukali z okna, vodohospodáři si mnuli ruce a zemědělci se modlili, aby to ještě nějakou dobu vydrželo. A ono to opravdu bylo potřeba. Vždyť například na Mži je hladina více jak 2 metry pod srpnovým normálem, což působí nemalé problémy. Ostatně bude o tom podrobnější reportáž krátce po 11:30. Jinak v seriálu Můj kraj blíže představím plzeňského rodáka, herce Pavla Nového, a už za chvíli vás pozvu na výlet k jedné sněhobílé katedrále. Tak hezkou sobotu.
0: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: A dnešní turistický tip nás vezme do podzemního kaolinového dolu v Nevřeni. Bývalý kaolinový důl na severním Plzeňsku se otvíral veřejnosti v roce 2019. Naši kulturní památku navštívila také kolegyně Anděla Blašková a společnosti dělala ředitelka centra Kaolinum Nevřeň Adéla Honomichlová.
1: My jsme si nasadili helmy na hlavu. Vy jste odemkla vchod a my se můžeme jít podívat dolů.
2: Můžeme, pojďte.
3: Jdeme dolů po schodech a prohlídka začíná.
1: Jak je to starý důl?
2: Je to z konce 19. století. U nás v dole se těžil od roku 1870 do roku 1897.
1: Prozraďte nám něco z historie dolu.
2: Těžba byla teda ukončena 1897, ale víme, že i ve 20. letech 20. století se tady pokoušelo těžit, když to byly takové průzkumné práce, aby se zjistilo, jestli se těžba vyplatí. Nevyplatila se, protože u nás v dole kaolin obsahuje pouze těch 12% tady ty stěny, takže se těžba nevyplácí. No a důl byl dlouho ponechán svému osudu. Až potom během druhé světové války se tady ty prostory přizpůsobily na kryt pro 1000 obyvatel, včetně dobytka.
1: Stěny dolů tak jsou krásně osvíceny a je vidět, že ty stěny jsou světlé. Tak je to tím kaolinem?
2: Je to tak, kaolin nebo arkoza jsou světle zbarvené, takže to byli bílí havíři, kteří tady pracně dobývali kaolin. Když návštěvník postoupí potom o kousek dál, tak si i na kousek surového kaolinu může šáhnout, takže zjistí, že je to taký mastný, mazlavý materiál. Jediné, na co nesmí šáhat, jsou světlé. A nebo detekční sklička, ty jsou tu z důvodu bezpečnosti.
1: Co se například vyrábí z kaolinu?
2: Asi nejznámější výrobek z kaolinu je porcelán, ale na to musíte mít vysoce kvalitní kaolin. Na severním Plzeňsku ta kvalita byla nízká, z toho se vyráběly spíš jako průmyslová kamení na dlažba, obkladačky, flísky, skruže do studen nebo zachodové mise a tak dále. Jenomže kaolin se předává téměř všude. Při výrobě gum, plastů, tmelů, papíru, kreslicích tuch, dává se i do farmaceutických léků a mastí. Má opravdu všestranné využití. Myslím, že několikrát za den se s výrobkem z kaolinu setkáte.
1: My jsme došli ke zdi, ve které je vyrytý nějaký symbol.
2: Hornický symbol, vlastně ten dovedl návštěvníka od centra po naučné stezce až sem do dolu. Je to skřížený mlátek a želízko, dva pracovní nástroje kopáčů. Tady konkrétně v dole máme letopočet 1891 a to je jasný důkaz toho, že se v těchto letech tady těžilo.
1: Jaká je tady vlhkost a teplota?
2: Vlhkost celkem velká, 80%, vzdušná vlhkost, když občas vychází návštěvníci ven, tak mají i mokré helmy a stále teplota 10 stupňů. V zimě, v létě je to pořád stejné, takže doporučujeme i v létě teplé oblečení a především pevnou obuv.
1: My jsme vešli do takzvaného velkého domu.
2: Je to největší místnost u nás dole a podle mého názoru i nejkrásnější. Opravdu taká sněhobílá katedrála. Výška stropů od země je 12 metrů, šířka 8 až 10 metrů a délka toho domu je 60 metrů. Je to 6,5 tisíce kubíků. Tento prostor by kopáči museli těžit rok a půl. A pouze ručně, protože jinak se u nás dole nikdy nepracovalo.
1: Tak a my jsme vyšli zase na povrch. Jak dlouhá je ta trasa v podzemí?
2: Prohlídková trasa má zhruba 700 metrů, pod zemí vlastně stráví návštěvník zhruba hodinku. Potom druhá polovina dolů, tam se ještě pořád nesmí dalších 650 metrů chodeb.
0: Říká ředitelka centra Kaolinum Nevřeň Adéla Honomichlová.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: seriál o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Herec Pavel Nový má za sebou víc jak stovku filmových rolí a stále se uplatňuje i v televizi. Narodil se 5. září 1948 v Plzni, ale svoje dětství a rané mládí prožil v Železné Rudě. Povídal jsem si o něm s přítelem Pavla Nového, Michalem Schnebergrem.
2: Pavel Nový v Železné Rudě prakticky byl díky svému panu otcovi, který tady pracoval ve zdejším slavném železnorudském pivovaru jako sládek. Ta jeho historie pana otce Pavla Novýho je samozřejmě taky trochu pohnutá, protože on studoval na české vysoké škole, která díky nacismu a tomu, co se tady dělalo za německé okupace, tak byla zavřená, a pak tedy dostudoval nějakou chemickou technologii v Německu. Jo, díky tomu se dostal tuhletý práci sládka a nastoupil zde jako sládek v železnorudském pivovaru. Díky tomu Pavel Nový byl v tom dětství tady se svým bratrem, měl staršího bratra v Železné Rudě, chodil zde do školy.
1: Pavel Nový chtěl být vždycky hercem a nikdy nepochyboval, že se mu to splní. Třikrát se neúspěšně pokoušel o přijetí na Damu, mezitím se vyučil soustružníkem. Po vojenské službě pracoval v továrně, ale touha po herectví byla silnější. Postupně působil v divadlech v Příbrami, v Karlových Varech a v roce 1989 se stal členem slavného divadla Ypsilon. A všímal si ho i film. Nehynoucí slávu mu například přinesla role zvukaře Pepy v rodinné komedii Století S tebou mě baví svět.
3: Teď už mě branky nebaví, myslím na holky to hlaví.
4: Hlavně v noci.
3: Se na hlavě hlaví.

0: a Pavel Nový se zapsal i do srdcí televizních diváků, a to rolí hodného, ba přímo dobráckého hrázného Palizy v seriálu Velké sedlo.
1: Mám Palizu až do smrti. Já jsem na to docela pyšnej teda, že mám Palizu až do smrti. Protože Paliza, to byl takový klaďák, neuvěřitelný, že tady bylo těžký najít příklad, jo. Najít někoho jako vzor. Sám jsem tedy si vzorem být nemohl. A tak jsem udělal takový konglomerát, srazil jsem to nejlepší, jsem zcuknul dohromady od mýho tchána, od mýho otce a to jsem vrazil do Palizy. Takhle vznikl Paliza, to je takový slepenec mýho otce a mýho tchána.
0: Filmovému herectví Pavla Nového se v roce 2017 dostalo i oficiálního ocenění. Obdržel Českého lva za hlavní roli ve filmu Bába z ledu, kde stvárnil postavu otužilce Broni. Mimochodem, zálibu v otužování má i v osobním životě. I v zimě chodí v kraťasech a vůbec je znám svým pozitivním přístupem k životu. Svou nezlomnou vůlí překonal i mnohdy smrtelnou západonilskou horečku. Tehdy se podruhé narodil. Tak Pavle, ať se i nadále daří.
1: Hodně zdraví, mějte se rádi a páček skledáček.
0: Ze Železné Rudy, Roman Stupka, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je 5 minut po 11:30, posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň. No a asi víte, že během zámeckého léta s Františkem Kinským navštěvujeme o prázdninách, o prázdninových víkendech řadu zámků, abychom si popovídali s jejich majiteli o tom, jak se dnes žije na zámku a slyšeli příběh jejich rodiny. Dnes se tedy vydáme na zámek Blatná, kde po staletí žije šlechtický rod Hildebrandtů. Pořad hraběte Františka Kinského a Patrika Rozehnala začíná krátce po 13. hodině. No a my teď jdeme k vodě, nebo spíš k vodě nevodě. Až o 10 centimetrů denně klesá hladina přehrady Hracholusky na řece Mži, na Plzeňsku a také na Tachovsku. I když v posledních dnech zapršelo a vodohospodáři pouští z nádrže povolené minimum vody, pořád z přehrady otéká každou vteřinu víc než 3x tolik, než do ní nateče. Problémy začaly už na jaře, teď v srpnu, ale přítok do nádrže klesl na historické minimum a hladina je vůbec nejníž, co kdy v srpnu byla. A zlepšení to prý je zatím nedohlednu.
1: Jsem u hráze a tady skutečně ta přehrada nabízí neobvyklý pohled. Přehrada se zužuje, ty pláže na břehu tak se rozšiřují. Voda tady je, ale je jí tady viditelně málo.
2: Hladina v nádrži Hracholusky je pro polovinu srpna nejnižší za dobu existence vodního díla. Aktuálně se nacházíme 2,8 metrů pod nějakou optimální hladinou pro toto období.
1: Říkáme vodohospodářský dispečer povodí Vltavy Karel Zelenka.
2: Ten minimální odtok z nádrže vlastně je nastaven už od konce května. To znamená 3 měsíce setrvale už pouštíme pouze to nezbytné množství. Je to 2,4 metru krychlového za vteřinu. Díky těm nízkým přítokům vlastně i přesto teda hladina v nádrži setrvale klesá. Ty poklesy jsou až 7 cm za den. Pokud bychom se koukli jenom na nejbližší dny, tak ve výhledu nejsou žádné významné srážky, které by tu situaci mohly dlouhodobě a výrazněji ovlivnit.
1: Takže to bude dál klesat.
2: Dokud vlastně celkový přítok do nádrže nevyrovná se s tím minimálním otokem, tak hladina v nádrži bude logicky setrvale pozvolna klesat.
1: Pokles hladiny ovlivňuje třeba výletní parník, který tady vyjíždí od hráze. Michal Nekola, lodník a strojník. Vy jste vždycky byli až u břehu, řekněme, teď máte tady dlouhé molo, po kterém se přichází k lodi. Lodi je daleko od břehu toho původního.
3: Bohužel jsme museli tu přístupovou lávku 8 metrů prodloužit a i tak nám to nestačí. Teď máme pod lodí 2 metry vody. Už je to na hranici, kdy by mohlo nastat to, že si urazíme vrtule.
1: Takže budete muset ještě prodlužovat molo?
3: Posouvat molo na vodu.
1: Karavan tady v kempu na břehu má pan Honza. Vy tady tu přehradu, ve které ubývá voda, máte na dohled.
4: Nikdy jsem to nezažil tady to.
1: Takže to tady takhle je nízko, neobvykle nízko.
4: No, to je neskutečné. Já jsem byl úplně vyděšený, když jsem to včera viděl. To je extrém tady to. No.
1: Takže voda vám utíká tady před očima?
4: No, od včera to kleslo o nějaký 3 cm. Hrozně to klesá.
1: Pokud by hladina klesla o dalších 5 metrů, bylo by možné mimořádně ještě víc snížit odtok vody z přehrady.
2: Nevylučujeme, že bychom o snížení otoku na 1,55 metrů krychlových za vteřinu při krajně nepříznivé situaci požádali i dříve.
1: Přemýšlí o možném vývoji vodohospodářský dispečer Karel Zelenka. Z Hracholusek Lukáš Milota, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Děkuji.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Sobota 22. srpna. Svátek má Bohuslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. 14. mimořádný sjezd KSČ se konal před 58 lety v továrně pražské ČKD ve Vysočanech, den po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Odmítl porušení suverenity Československa a požadoval okamžité stažení intervenčních vojsk z území státu.
5: Žádný kompetentní stranický ani ústavní orgán o takový zásah nepožádal. V Československu nebyla žádná kontrarevoluce a nebyl ohrožen socialistický vývoj.
4: Klíčoví straníci byli pozatýkáni a odvezeni do Moskvy, kde později podepsali dokument o co nejrychlejší normalizaci. Zpěvačka Tina Turner vystoupila na strhujícím koncertu v pražském Dělíčku přesně před 30 lety v roce 1996. Narvaný stadion Bohemians dokázala rocková babička 20 songy během svého Wildest Dreams Tour rozpumpovat jako málo kdo jiný. První webkamera na světě, která zabírala kávovar počítačových vědců v trojské místnosti na univerzitě v Cambridge, byla přesně před 25 lety v roce 2001 vypnuta po 10 letech práce. Všechny kávovary, konvice i samotná kamera se staly sběratelskými unikáty a byly vydraženy za nemalé peníze. Jeden z kávovarů skončil dokonce v muzeu. 65. narozeniny má dneska šéf a zpěvák britské kapely Tears for Fears. Jmenuje se Roland Orzabal. A 33 by dneska oslavila německá biatlonová hvězda Laura Dallmayr. Zahynula loni v létě v pohoří Karakoram. Já přeju hezkou neděli.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu. Ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: 11 památek v Plzeňském kraji se dnes zapojuje do celostátní akce Hradozámecká noc. Hladina přehrady Hracholusky je kvůli suchu na svém srpnovém historickém minimu. Dnes bude převažovat oblačno, vyskytnout se mohou přehánky nebo občasný déšť. Teploty do 21 stupňů. Pěkné sobotní poledne u zpráv přeje Petra Broučková. 10 hradů a zámků v celém Česku se dnes zapojí do tradiční hradozámecké noci. I po setmění zůstanou otevřené na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. Mimořádný večerní program dnes nabízí i 11 památek v Plzeňském kraji. Bližší informace zájemci naleznou na webových stránkách npu.cz. Až o 7 cm denně klesá hladina přehrady Hracholusky na Plzeňsku a Tachovsku. I když už se objevují dešťové srážky, do nádrže přitéká z řeky Mže zhruba čtvrtinové množství vody, než je v srpnu obvyklé. Odtok je ale výrazně vyšší, přestože vodohospodáři upouštějí z přehrady minimální povolené množství, mizí z nádrže každou vteřinu třikrát víc vody, než do ní přiteče. Podle vodohospodářského dispečera Karla Zelenky je problém, že nepříznivý stav trvá už několik měsíců.
3: Ten minimální odtok z nádrže vlastně je nastaven už od konce května. To znamená 3 měsíce setrvale už pouštíme pouze to nezbytné množství. Je to 2,4 metru krychlové za vteřinu. Díky těm nízkým přítokům vlastně i přesto teda hladina v nádrži setrvale klesá. Aktuálně se nacházíme 2,8 metrů pod nějakou optimální hladinou pro toto období.
2: Pokud bude hladina Hracholusek i dál výrazně klesat, nevylučují vodohospodáři mimořádné snížení odtoku vody z nádrže. V Liblíně na Rokycansku se dnes konají tradiční liblínské slavnosti. Program právě začíná oficiálním poděkováním všem dárcům, kteří přispívají ve veřejné sbírce na záchranu kostela svatého Jana Nepomuckého. Historický objekt je v majetku městyse, který dlouhodobě pracuje na jeho obnově, říká starostka Liblína Ester Lipertová.
4: V loňském roce se rovněž díky dotaci z Ministerstva kultury a přispěvovatelům na veřejnou sbírku podařilo dokončit opravu renesanční oltářní archy. Liblínské slavnosti jsou zahájeny ve 12 hodin mší v kostele svatého Jana Nepomuckého, kterou celebruje emeritní biskup František Radkovský.
2: Popolední mši a poděkování za veřejnou sbírku za záchranu kostela pokračují liblínské slavnosti kulturním a hudebním programem v sousedním areálu bývalého zámku, kde dnes sídlí domov pro seniory. Během odpoledne tam vedle řady hudebníků vystoupí i samotní klienti zařízení. Sport. Tenistka Sára Bejlek si na turnaji v Cincinnati zahraje semifinále. Kýsovou zdolala 7-6 v rozhodujícím třetím setu a její další soupeřkou bude další Američanka Goffová. Světová čtyřka ve dvou sadách porazila Ukrajinku Kostěkovou.
0: Počasí.
2: Dnes bude převažovat oblačno, lokálně se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Fouká mírný vítr západních směrů, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Večer vítr zeslábne, rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce. Mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Pražské ulici v Klatovech probíhá vyšetřování nehody dodávky s cyklistou. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
7: Ano, je to tady ve 12 hodin a 5 minut. Začínají sobotní písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a opět je důležité znát telefonní číslo 221 554 222, protože právě po jeho vytočení můžete někomu udělat radost, poslat mu nějakou tu zprávu, nějaké to blahopřání nebo milé přáníčko. No, 22. srpna je v kalendáři Bohuslav, tedy Bohoušek. Tradičně jsem se podíval, kolik mužů nebo chlapců tohoto jména u nás je. Je to necelých 13 tisíc. To jsem tedy čekal víc, přiznám se vám. Každopádně, pokud nějakého Bohouška znáte, můžete mu zavolat na výše zmiňované telefonní číslo, ale není to jenom o Bohuslavách dneska. Takže telefonní linka už je teď volná, no a u mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka.

0: Zdenka z Chrástu také spěchala, aby zavolala sem do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň a povedlo se je na telefonní lince, tak jí dávám slovo. Zdenko, dobrý den.
1: Dobrý den, tak už můžu?
0: No, povídejte, čekáme.
1: Dobře. Takže přeji dobrý den všem posluchačům a taky dobrý den všem moderátorům Plzeňského rádia. Písnička poletí do obce Březina u Rokycan pro moji kamarádku Maři Korbovou, která dnes slaví narozeniny, a také pro moji švagrovou Jiřinu Bernáškovou ze Smečic. Obě holky dnes mají narozeniny a já jim přeju všechno nejlepší. Ať se jim všechno vyplní, co si jen přejí. A ze všeho nejvíc moc a moc zdraví. A pane moderátore Romane, vám děkuji a někdy zase nashledanou.
0: Nashledanou oběma holkám, hrajeme k svátku, teda k narozeninám.
1: Děkuju.
0: Pardon.
1: Děkuju moc, děkuju.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.

0: No a do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň se teď hlásí Dlouhá ves. Odtud totiž volá Naďa a já jí dávám slovo. Dobrý den.
1: Dobrý den, milé rádio. Ráda bych nechala zahrát naši švagroví Anče Forové do Domažlic. Přejeme jí k narozeninám hodně štěstí a zdraví. A děkuji, pane Romane, za písničku, na které jsme se domluvili. Děkuji moc.
0: No nemáte zač, Anče teď zavoní divokej horskej tymián.
1: Děkuji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: trpělivě čekal u telefonu, než dospívá Michal Penk, pan Milan z Plzně, a dočkal se, je na telefonní lince. Milane, dobrý den.
1: Tak já vás zdravím ještě jednou. Písničku pro vás, pro všech, pro celý kolektiv Rosu Plzeň, pro všechny posluchače Rosu Plzeň a pro sebe, pro radost.
0: Tak si dáme tu vaší Sofii, tu máte rád, vidíte.
1: Já mám rád všechno.
0: Ale tuhle obzvlášť.

Sofia. No a v dnešních písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň nesmíme zapomenout ani na písemné vzkazy. Vážení v redakci, prosil bych o zahrání písničky Butterfly od Jiřího Štědroně. Pro vás do rádia, pro sestru Janu, bratra Jirku a všem posluchačům, píše Marie.

0: U paní Anny z Domažlic se zítra chystá velká oslava, proto už teď volá do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Tak jak to je, Aničko? Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát manželovi 78. narozeninám, který bude mít v pondělí, jenomže v pondělí nemáme čas, takže to chci dneska. Hlavně zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko a ať mu včelky dělají dobrou náladu stále.
0: Tak doufám, že je tam někde kolem vás teďka.
1: No, je tady, je tady.
0: Takže ho zdravíme, taky přejeme všechno nejlepší a přidáme tu písničku, ano?
1: Ano, děkuji.

0: 12:37 a to je přesně doba, kdy se do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň dovolala také Jana, momentálně ze Šťáhlav. Tak jí zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěla zahrát naší babičce a mamince Janě Janákové, jistějším narozeninám. Maminko, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdravíčko. A máme tě moc rádi a děkujeme, co pro nás všechno děláš. To ti přeje Jana, Martina, Matěj, David, Anička a Kristýnka.
0: Tak...
1: Maminko, užij si to. Děkujem, na shranou.
0: Jedna písnička pro oslavenkyni.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

Jak se tak dívám na ten další vzkaz tady v písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň, mám ten dojem, že téhle oslavenkyni už se dnes blahopřálo i telefonicky, ale to vůbec nevadí. Přání bude tedy dvojité. Prosíme o zahrání písně k dnešním narozeninám pro naší maminku a babičku, paní Marii Korbovou z Březiny. Přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a měj stále dobrou náladu. Přejí dcera Lenka s manželem Ríšou a vnoučata Julie a Pája.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: No a co chystáme my tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň? Za chvíli ve 13 hodin to budou zprávy, no a po nich vydání zámeckého léta. Já dopředu prozradím, že dnes se vydáme na zámek Blatná, kde po staletí žije šlechtický rod Hildprantů. No a už jsem si v dnešních písničkách myslel, že se nedostane na žádného Bohuslava nebo Bohouška, který má dnes svátek, ale přeci jen je tady jeden vzkaz. Tak se tady bude hrát pro uživatele zřejmě domova harmonie Bohuslava Volmuta. Bohuslav Volmut je tady z Mirošova, no a vzpomněli si na něj Pepa s Otou, přejí mu pevné zdraví a posílají píseň od Pavla Horňáka.

0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Hasiči v Česku vyjížděli kvůli bouřkám k více než 700 událostem. Do hradecko-zámecké noci se letos zapojuje i zámek Manětín. Dnes bude převažovat oblačno, vyskytnout se mohou přehánky nebo občasný déšť, teploty do 21 stupňů. Hezké sobotní odpoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám 715 výjezdů. Informoval o tom jejich mluvčí Václav Pilný. Nejvíc zásahů hlásí Středočeský kraj, kde jednotky řešily 241 případů. Následovali jižní Čechy a Vysočina. Nejčastěji hasiči odklízeli stromy a odčerpávali vodu ze sklepů nebo podjezdů. Meteorologové už taky odvolali stav povodňové bdělosti. Ten kvůli vydatným dešťům platil pro Prahu a části Libereckého a Královéhradeckého kraje. Mimořádný večerní program nabídne dnes 11 památek v Plzeňském kraji. Do hradozámecké noci se i letos zapojí například zámek Manětín. Prohlídky je tam možné navštívit od 15 do 23 hodin po předchozí rezervaci. Návštěvníci se vydají po stopách hraběnky Marie Gabriely Lažanské a připravená jsou i herecká vystoupení, říká kastelán zámku Manětín Karel Mašek.
2: Ty herci vždycky v obmístnost nebo v té dané lokalitě hrajou scénku. Kolikrát se to hraje i v oranžerii nebo v samotné zahradě, v samotném parku. Hrajou scénky v dobových kostýmech. Letos je to vlastně na téma, jak ten skutečný šlechtic nebo šlechtičny cestovali. Tak to se dozvíte právě tady na Manětínském zámku.
1: Západočeská univerzita v Plzni přijímá v srpnu a v září přihlášky do zimních semestrů, desítek kurzů a předmětů pro veřejnost všech věkových kategorií. Lidé si mohou vyzkoušet v studium, získat novou kvalifikaci, proniknout do archeologie či kvantových výpočtů, nebo si po letech splní sen o promoci, uvedla mluvčí ZČU Andrea Čandová. Nejblíž klasickému vysokoškolskému studiu je mimořádné studium. Zájemci si vybírají jednotlivé předměty z běžné výuky, navštěvují stejné přednášky jako studenti univerzity a skládají stejné zápočty i zkoušky. Sport. Dnes v Monaku po 16. hodině odstartuje cyklistická Vuelta. Necelý měsíc po vítězství na Tour de France tak má Tadej Pogačar zase v plánu sedět 3 týdny na kole a jet si pro vítězství. Z Čechů se do výběru svých týmů vešel pouze Jan Hirt ze stáje NSN.
0: Počasí.
1: Dnes bude převažovat oblačno, lokálně se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Pouká mírný vítr západních směrů, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Večer vítr zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici mezi obcemi Myslív a Milčice na Klatovsku dejte pozor na dopravní nehodu se zraněním. Na dálnici D5 na 144. kilometru u svaté Kateřiny ve směru do Německa havarovalo osobní auto. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
3: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepí.

0: delší tak je to Germanis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
1: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
0: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
1: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
0: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
2: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
0: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
1: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
0: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
1: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
0: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili je to ten Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
1: Oni jako protančili jeden večer a...
0: No, potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
1: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
0: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
1: Třešňová královna.
0: A tak se stala královnou tam.
1: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
0: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. Takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
1: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
0: Je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
1: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
0: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
1: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
0: No já myslím, že

0: To muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
1: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
0: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
1: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
0: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít, tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma nebo chleba nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
1: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
0: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické. Zámecké léto. Příběhy zámecké.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám přidělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To byla takovej, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo, takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli, 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli se do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo? Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo? Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75, kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem? Tak zkouší Bůh.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo. No, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, jenom přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, a říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaký penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte, musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí. A udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand, to přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No, ženy ohromně střílely, jo.
2: Jo.
3: No, všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No,
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahrabávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahrabala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvej. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildprantů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Řidiči v noci neprojedou úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. U šumavského Anina je o víkendu znovu přístupný meziválečný plně vybavený bunkr. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 22 stupňů. Pěknou sobotu. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Silničáři budou v noci z dneška na zítřek znovu testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na 24. kilometru ve směru od Prahy bude uzavřený od 20 hodin. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrdy. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Uzavírka potrvá do zítřejší 8. hodiny raní, uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Po oba víkendové dny je opět přístupné muzeum lehkého opevnění Anín. Jedná se o expozici plně vybaveného bunkru, který byl ve 30. letech minulého století součástí příhraničního opevnění proti nacistům. Bunkr takzvaný Řopík najdou zájemci u hlavního tahu ze Sušice na Modravu na úrovni autobusové zastávky Bohdašice. Jak vypadají prohlídky, přiblížil Pavel Hromádka ze spolku, který se o meziválečnou železnobetonovou stavbu stará.
2: Na tom bunkru vlastně ukazujeme lidem to odhodlání toho národa v těch 30. letech se bránit vlastně proti agresi ze strany nacistického Německa. Popisujeme lidem to obrovský vynaložený úsilí, jak finanční, tak fyzický, na to, aby jsme se ubránili tomu agresorovi. Že? To srdíčko tam bylo prostě se bránit a bohužel díky podpisu Mnichovské dohody k tomu nikdy nedošlo.
0: Bunkr u šumavského Anína je otevřený dnes do 18 hodin, v neděli pak od 10 do 14 hodin. Plzeňský kraj v letech 2027 až 2030 nadále podpoří pohotovostní služby. Od letošního ledna je organizují pojišťovny, kraj ale bude jejich provoz nadále dotovat tak, aby zachoval dosavadní rozsah služeb. Stomatologickou pohotovost pak ještě posílí, říká mluvčí plzeňského hejtmanství Natálie Vajnarová.
3: U zubní pohotovosti v Plzni chceme dostupnost rozšířit. Ve všední dny proto počítáme se dvěma zubaři současně na místo jednoho. O víkendu bude rozsah také širší. Soboty, neděle a dny pracovního klidu budou od 8 do 12 hodin dva lékaři. Od 12 do 8 pak jeden lékař. Sport.
0: Futsalisté Plzně porazili v úvodním ligovém kole v souboji nejlepších celků posledních let Chrudim 4-2. Na palubovce úřadujících mistrů se dvakrát trefil Lukáš Krivánek. Výhra na půdě největšího rivala potěšila také trenéra Inter Obalu Petra Kozára.
4: Výhra v Chrudimi, myslím si, že na začiatok ligového ročníka je to pre nás dobrý vstup, taký impuls a povzbudenie pre hráčov, že dokázali vyhrať takýto ťažký zápas a bude dôležité sa od toho odraziť a pokračovať vo víťazstvách a tvrdej práci.
0: Další utkání se hrají plzeňští futsalisté v domácí hale Lokomotivy v pátek 4. září proti Liberci.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, lokálně i mlhy, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, na horách 9 až 6. Zítra bude většinou polojasno, ráno až jasno. Během dne se mohou na horách při zvětšené oblačnosti objevit slabé přehánky, k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. A biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: U obce Úterý na severním Plzeňsku dejte pozor na nehodu motorky. Na dálnici D5 mezi 111. až 107. kilometrem ve směru na Plzeň počítejte před omezením s 3-kilometrovou kolonou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Možná už jste to zaslechli i v našich zprávách. Hradozámecká noc dnes večer otvírá památky napříč Plzeňským krajem. Součástí speciálního programu jsou například komentované prohlídky, koncerty, ale třeba i dobová módní přehlídka nebo pozorování noční oblohy. Více o tom dozvíte v našem vysílání tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po 14:30. Jsou připraveny i hvězdy Hity legendy, kde tentokrát blíže představíme zpěvačku jménem Dua Lipa, která má mimo jiné dnes narozeniny. Čekají vás i tipy pro volný čas a za chvíli seriál Co v učebnicích nebylo, na téma, jak se v historii vyvíjelo vážení. Tak vážení, zůstaňte i nadále s námi. Hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň,

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření

0: hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na 2 miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se 2 miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Tak například na hradě a zámku v Horšovském Týně si lze prohlédnout hradní sklepení. Spletí podzemních uliček a hradních sklepů se svíčkou v ruce můžete projít bez průvodce až do 16 hodin. Plzeňská sportmánie desláká například od 16 hodin na vystoupení pěveckého sboru Ječko. V muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici vystoupí od 18 hodin klarinetový soubor Prachatice, který představí mistry vrcholného baroka a klasicismu. Pod Boreckým rybníkem v Rokycanech začne od 15 hodin Benátská noc. Na programu je například od 10. lampionový průvod, poté ohňostroj s překvapením. I na hradě Švihov se koná Hradozámecká noc. Ta nabídne od 17 hodin oživené prohlídky a od 18 hodin bohatý program na nádvoří. Na hradě Rabí začíná tato akce v 19 hodin a podle pořadatelů je nevšední. Můžete samostatně projít hradním areálem, vystoupat na vyhlídková místa a také prozkoumat hradní sklepení. V Lipnici na jižním Plzeňsku se koná Lipnická slavnost s ukončením prázdnin a neb revitalizace v cíli. Akce zve například od 15 hodin na dechovou kapelu Úhlavanka a od 18 hodin na taneční zábavu. V přírodním amfiteátru na zámku v Dolní Bělé se bude od 21 hodin promítat český film Pupendo. A v Horažďovicích je dnes Mariánská pouť, která láká mimo jiné od 20 hodin na zábavu se skupinou Harlet. Tolik tedy sobotní tipy a už za okamžik se skupinou Rangers můžete projít Vysočinou.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Jsou 2:30, posloucháte rádio vašeho kraje, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Už jsme to tady tak trochu nakousli, nazdobené interiéry, speciální prohlídky, koncerty nebo divadlo dnes večer nabídnou památky při hradozámecké noci. V plzeňském kraji se do ní zapojilo 11 památek, nejen hrady a zámky, ale i kláštery. Na některé z nich nás pozve redaktorka Julie Suchá. Julie, přeji dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Centrem letošní hradozámecké noci je státní zámek Horšovský Týn na Domažlicku. Pořadatelé tam pro návštěvníky připravili program inspirovaný Japonskem a životním příběhem hraběnky Mitsuko, která na zámku žila jako první japonská šlechtična v tuzemsku. Lidé uvidí například japonské souboje, můžou si poskládat origami nebo zkusit kaligrafii. Připravená bude taky půjčovna kimon. A ten, kdo se zajímá o květiny, se zase může těšit na výstavu bonsají. Součástí programu budou také komentované prohlídky expozice věnované zmíněné hraběnce Mitsuko. Program začne na nádvoří zámku v 17 hodin. A po stopách další hraběnky, tentokrát hraběnky Lažanské, se vydají návštěvníci zámku Manětín na severním Plzeňsku. Součástí komentovaných prohlídek budou i herci v dobových kostýmech, jak říká kastelán Karel Mašek.
2: Ty herci ob místnost, nebo vlastně kolikrát se to hraje i v oranžerii, nebo v samotné zahradě, v samotném parku. Takže ob místnost vlastně jako hrajou ty hrané scénky v dobových kostýmech. A při té bývalé jedné hře, kdy pán hrál gestapáka, tak mi skutečně šel mráz po zádech. To jsou scény, které opravdu musíte zažít.
1: Ještě dodám, že prohlídky v Manětíně začínají už od 15 hodin a musí se rezervovat předem. Hradozámecká noc ve Velharticích na Klatovsku nabídne koncerty nebo módní přehlídku. Program tu začne v 18.30 a tematicky se zaměří na novější historii tohoto hradu, upřesňuje kastelán Matěj Mejstřík.
3: Letos bude stylizovaná do období první republiky a vlastně posledního šlechtického majitele Josefa Windischgrätze. Bude tady hrát kapela Bosá noha, budeme mít přehlídku prvorepublikových kostýmů a oděvů a budeme mít také otevřený noční zámek, takže určitě se je na co těšit.
0: Já už jsem říkal, že program se letos nekoná jenom na hradech a zámcích, lidé můžou navštívit i kláštery, tak co tam uvidí?
1: Ano, v plzeňském kraji jsou to dva kláštery. Do života mnichů, cisterciáků a jejich přísného řádu nechá nahlédnout klášter v Plasy na severním Plzeňsku, kde jsou připravené speciální komentované prohlídky kostela a konventu. Ale lidé můžou navštívit i klášter v Kladrubech na Tachovsku, kde začne hradozámecká noc v 18 hodin pozorováním slunce v zahradě u klášterního kostela a od 19.30 potom budou komentované prohlídky klášter. Ve 22 hodin program zakončí pozorování noční oblohy.
0: Říká Julie Suchá, my děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 22. srpna a své 31. narozeniny slaví jedna z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti, která si říká Dua Lipa. Patří mezi nejžádanější popové hvězdy. Mladou Britku obdivuje hudební i módní průmysl. Přišla na svět v roce 1995 v Londýně do rodiny etnických kosovských Albánců, kteří odešli z Prištiny v 90. letech. Dua Lipa je její skutečné jméno a ve volném překladu znamená láska. Než se prosadila v hudebním průmyslu, pracovala jako servírka, aby se uživila. Štěstí zkoušela i v modelingu, ale kvůli požadavkům na striktní míry s tím přestala. Hudební talent zdědila po otci, který měl vlastní kapelu a patří mezi zakladatele slavného festivalu Sunny Hill v Kosovu. Vyrůstala proto na písních Davida Bowieho, Boba Dylana, Radiohead nebo Stinga, které jí otec doma pouštěl i zpíval. Už jako dítě proto začala uvažovat o hudební kariéře. Stejně jako mnoho začínajících umělců vytvářela cover verze na známé skladby a přidávala videa na internet. Přitom na základní škole se zúčastnila konkurzu do školního sboru, ale učitelka jí řekla, že neumí zpívat. Do hudebního světa prorazila v roce 2017 s hitem New Rules, o kterém tvrdí, že jí změnil život. Skladba z ní totiž udělala nejmladšího ženského solového umělce s 1 miliardou zhlédnutí na YouTube. Dnes má tenhle song přehrání s číslovkou 3,3 miliardy a čísla stále rostou. V současnosti už má Dua Lipa na kontě více než 6 miliard streamů všech svých skladeb. Na platformě Spotify je nejposlouchanější britskou umělkyní na celém světě. Je taky první ženou, která získala 5 nominací na Brit Awards v jednom roce. V loni nadchla české fanoušky v pražské O2 aréně, kde si zaspívala společně s Evou Farnou. Zpěvačka je držitelkou řady hudebních rekordů, takže vybrat jednu písničku je nesmírně složité. Mezi její největší milníky patří historický rekord singlu Levitating. Ten strávil v americké hitparádě 70 týdnů, čímž překonal dlouholetý rekord. Z hlediska sledovanosti na YouTube je to její druhý nejúspěšnější klip. Vidělo ho přes miliardu lidí.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Stát podle premiéra začne konsolidovat rozpočet. Velhrtice věnují Hradu zámeckou noc období první republiky. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 22 stupňů. Hezké sobotní odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Zadlužení Česka se příští rok zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne na 45,8% HDP. To je o 1,6% bodu víc než letos. Řekl to v televizi Nova. Dodal, že Česko bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda vlády nezmínil. Už dřív ale řekl, že bude výrazně pod 400 miliardami. Konsolidace rozpočtu je ale podle Babiše možná až po dokončení investic.
4: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
3: Hradozámecká noc ve Velharticích nabídne koncerty nebo módní přehlídku. Začne v 18 hodin a 30 minut a tematicky se zaměří na novější historii tohoto hradu a zámku. Upřesňuje kastelán Matěj Mejstřík.
5: Letos bude stylizovaná do období první republiky a vlastně posledního šlechtického majitele Josefa Windischgrätze. Bude tady hrát kapela Bosá noha, budeme mít přehlídku prvorepublikových kostýmů a oděvů a budeme mít také otevřený noční zámek, takže určitě se je na co těšit.
3: Podle kastelána jsou vítáni i návštěvníci v dobových kostýmech. První plzeňský obvod vybudoval disk golfové hřiště v lokalitě na Chmelnicích v městské části Vinice. Sportoviště nabízí 9 stanovišť s diskgolfovými koši a výhozišti. Náklady vyšly na skoro 600 tisíc korun. Pokračuje mluvčí prvního plzeňského obvodu Miroslava Vejvodová.
6: Diskgolfové hřiště na Chmelnicích je dalším ze specifických venkovních sportovišť, která v obvodu v posledních letech vznikla. U konečné tramvaje číslo 1 se nachází pumptracková dráha pro kola, koloběžky a skateboardy a 4 boulderingové stěny. U gymnázia v Sokolovské ulici jsme vybudovali skatepark a u Seneckého rybníka 2 přírodní traily pro cyklisty.
3: Na severovýchodě Španělska jsou kvůli silným dešťům zaplavené ulice, 7 lidí je zraněných. Uvedla to dnes agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Španělsko se v poslední době, podobně jako další země v Evropě, potýká s extrémními projevy počasí. V posledních týdnech ho zasáhly také rozsáhlé lesní požáry.
0: Sport.
3: Cyklistická Vuelta dnes odstartuje technickou časovkou na 9,5 kilometru v Monaku. Hlavním favoritem na celkové vítězství je Tadej Pogačar, který se na Vueltu vrací po 7 letech. Na startu bude taky Jan Hirt, který 7. účastí překoná český rekord. Start zahajovací časovky bude po 16. hodině.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno, lokálně i mlhy. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, na horách 9 až 6. Zítra ráno bude jasno, během dne pak většinou polojasno. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti objevit slabé přehánky, k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1 mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici mezi obcemi Vidžín a Branišov na severním Plzeňsku probíhá vyšetřování nehody motorky. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na 5:05 pokračuje sobotní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. A tak se v následující hodince můžete těšit třeba na plzeňské zajímavosti, kde zavítáme na arboretum Sofronka, které letos slaví rovných 70 let. Pokud budete chtít, můžete se i zasoutěžit, tentokrát o velmi zajímavou a řekl bych vtipnou audioknížku. Pod označením E407 se skrývá karagenan. Proč se přidává do potravin a jestli sebou nese nějaká rizika, vám řekneme za okamžik ve zbrusu novém díle rubriky Zdraví v cajku. Odpovíme tak posluchačce, kterou trochu znepokojily informace, které našla na internetu. Taky nadále zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Zdraví v cajku.
1: Zmrzlina, párky nebo třeba zubní pasta. I do těchto výrobků se přidává karagenan. Posluchačku zajímá, jestli právě toto Ečko vyvolává rakovinu, jak se dočetla na internetu. Reaguje Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Proč se do potravin přidává karagenan a co přesně to vlastně je?
2: Začnu tou druhou částí otázky. Jedná se vlastně o složitý cukr neboli polysacharid a získává se z červených mořských řas. Protože to polysacharid tak funguje v potravinách podobně jako třeba škrob, používá se jako zahušťovadlo nebo emulgátor, je také schopen vytvářet různé gely.
1: Jaké má označení? Řekli jsme, že jde o Ečko.
2: Přesně tak, je to látka schválená pro používání v potravinách a na obalech potravin najdeme značku E407.
1: Kde všude se karagenan využívá? Musím říct, že už zubní pasta a párky mi připadají jako dost rozmanité příklady.
2: Máte pravdu a přidejte třeba zmrzliny, ale také dětskou výživu, zákusky nebo třeba kosmetiku, sprchové gely a podobně.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Co se ví o vztahu mezi karagenanem a vznikem rakoviny? Je tam nějaká souvislost?
2: Určitá souvislost tam je a ta může spotřebitelé zmást. V 70. letech minulého století se testoval klasický karagenan, což je látka používaná právě v potravinách nebo v kosmetice, ale existuje i takzvaný degradovaný karagenan a ten se vyrábí za vysokých teplot a za přidávání

0: dání silné kyseliny. Dojde k tomu, že ten polysacharid se více naštěpí a obsahuje také sloučeniny síry. Ukázalo se při pokusech na zvířatech, že ten degradovaný karagenán může vyvolávat poškození střeva až způsobovat u pokusných zvířat rakovinu. Dokonce v roce 1983 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zařadila ten degradovaný karagenán mezi látky podezřelé z karcinogenity.
1: Aby nám to bylo úplně jasné, nejedná se tady o to Ečko, o kterém si povídáme.
0: Přesně tak. Ten má jiné vlastnosti, má mnohem delší tu molekulu a v případě toho běžného karagenanu, který najdeme v potravinách, se karcinogenní účinky neprokázaly.
1: Mimochodem, jak daleko jsou dneska výzkumy?
0: Těch výzkumů se provádí hodně, mimo jiné, protože ten karagenan je stále populárnější. Za posledních zhruba 30-40 let se spotřeba téhle látky v potravinách v Evropě zvýšila několikanásobně. Takže pro jistotu se neustále testuje. Poslední hodnocení Evropskou agenturou pro bezpečnost potravin pochází z roku 2018 a ta látka je považována za tak bezpečnou, že se smí přidávat třeba i do kojenecké výživy a můžeme ji dostat přes 250 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Tohle množství je reálně do těla, ale opravdu nikdo nedostává.
1: A mají výrobci případně nějaké jiné možnosti, jak karagenan nahradit? Existují alternativy?
0: Existují. Vlastně ve veganských potravinách se karagenan začal používat jako náhrada želatiny, která je živočišného původu. Nicméně existuje i celá řada rostlinných alternativ, jako je například agar, karob nebo různé lecitiny.
1: Dodává Miroslav Šuta. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
2: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: A je tady sobotní odpolední soutěž. Pokud chcete být co nejrychlejší, už teď volejte na číslo 221 554 222. No a vítěz, co dostane? Je to audioknížka Žebrácká opera od Václava Havla. A pozor, jaké jsou tady osoby a obsazení. Například Viktor Price tam hraje, Tatiana Medvecká, Tomáš Tepfr, Jitka Smutná, Jana Prajzová. Prostě, myslím, obsazení úplně hvězdné. Tuhle hru, audiohru, audioknížku můžete vyhrát, pokud teď zavoláte na číslo 221 554 222 sem do Českého rozhlasu Plzeň. Zkusíme, koho tam máme právě v těchto chvílích. Tak, halo, halo, hezké odpoledne, kdo je tam?
1: Halo, halo, tady je.
0: Ještě jednou to jméno, prosím.
1: Alena.
0: Aleno, odkud voláte?
1: Z Kotřinovic od doma Žlic.
0: No, výborně. Tak, myslím, že se můžeme rovnou pustit do soutěžení. Jste připravená?
1: Ano, jsem, ale nevím, jestli to budu vědět.
0: No, máte i dobrou náladu, tak to je paráda. Takže, Miloš Kopecký, říká vám něco tohle jméno?
1: Prosím, můžete mě to ještě jednou, mě se to nějak ozývá.
0: No, to...
1: Já musím...
0: Zavřít to rádio. Zavřít. Tak. To bude lepší.
1: No, teď.
0: Teď je to krása, ne?
1: Ano.
0: Dobrá. Já jsem se ptal, jestli mám říká něco jméno Miloš Kopecký.
1: Ano, herec. Dobrý, výborný.
0: No, to už je přímo legenda. On by totiž Miloš Kopecký měl dnes narozeniny. A to přímo 104. narozeniny.
1: No, to by bylo krásné, ale to už se málo kdo dožije.
0: No jasně. Každopádně ta otázka bude znít poněkud jinak, protože o Miloši Kopeckém už je toho známo mnoho. Tak bych se vás, Aleno, zeptal, jestli náhodou nevíte, čím byl otec Miloše Kopeckého. A nebojte, dám vám možnosti. Buď to byl za A kožešník, nebo za B obuvník, nebo za C hoteliér. Tak teď si vyberte.
1: Tak já nevím. Kožešník.
0: Říkáte kožeš?
1: Ne.
0: Tak, poslouchám. Teď řekněte to správné. Co si myslíte?
1: Tak hoteliér.
0: Říkáte hoteliér. Hoteliér ne. Hotelier,
1: tak, ne? Tak vidíte to, jak špatně hádám obuvník. No.
0: No, ale rád jsem vás slyšel. Vy se krásně smějete.
1: No jo.
0: A nic si z toho nedělejte, pokud se počítá, tak snad někdy příště.
1: Ano, dobře, děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Čím byl tedy otec Miloše Kopeckého? Kdo mi to řekne, kdo je tam teď? Dobrý den.
2: Dobrý den. Alois u telefonu.
0: No tak, pane
2: a
0: Alois.
2: Já bych tipnul na to Ačko.
0: Kožišník, že to bylo?
2: Asi.
0: Ne asi, ale určitě.
2: No vidíte, že jsem se trefil.
0: Tak, abychom byli přesní, on byl majitel kožešnického krámu, ano, ale z těchto možností je to samozřejmě ta správná a ta nejlepší. No a říká vám něco název té hry Žebrácká opera, Aloisi?
2: Jo, dřív jsem chodil do divadla dost často, i to jsem někde, myslím, jednou viděl, ale nevím.
0: Tak, teď si to pustíte.
2: Už jsem starší člověk, tak si moc nepamatuju, ale něco vím.
0: Teď nemusíte,
2: dobře.
0: Teď nemusíte ani
2: pustím do divadla. Pustím si to doma.
0: Jasná zpráva. Takže, ještě jednou vám gratuluji a zůstaňte mi chvíli u telefonu, ano?
2: Děkuju. Naschledanou.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Arboretu Sofronka je letos rovných 70 let. Sofronka patří k rekreační oblasti borovických rybníků v Plzni a představuje jednu z největších sbírek borovic na euroasijském kontinentu. Slouží obyvatelům města, turistům, ale také školám. Je totiž ideálním místem pro lesní pedagogiku. Tak prosím, vstupte s námi do plzeňského borového ráje, jak se arboretu v Plzni Bolevci také někdy říká.
2: Nejvzácnější v arboretu Sofronka je borovice kadidlová, která tady jako zázrakem dlouhodobě přežívá i mrazivé zimy.
3: Pochází z oblasti Mexického zálivu, Florida a podobně, takže je zázrak, že tady dnes 40-letá borovice pořád roste a je to jediný exemplář v republice, možná ve střední Evropě.
2: K té se chodíte poklonit, i s turisty.
3: Tu ukazuju s oblibou, protože z její pryskyřice se vyrábí kadidlo.
2: Správce Sofronky Jan Kaňák může o borovicích vyprávět celé hodiny. Vyrůstal mezi nimi. Arboretum v roce 1956 založil jeho otec Karel Kaňák.
3: Takový úsloví, který měl, věda a děti ničí vše.
2: A říkal to s láskou k vám.
3: A říkal to s láskou k vědě a s láskou k lidem.
2: Karel Kaňák borovicemi osadil 26 hektarů lesní plochy a vytvořil jednu z největších sbírek borovic v Evropě.
3: Celkem jsme zkoušeli více než 70 druhů, mimochodem na světě je okolo 120 druhů borovic. Do dnešního dne jich tady roste více než 40, včetně 15 mezidruhových kříženců.
2: Arboreta většinou bývají parkového typu. To plzeňské je i v tomto směru výjimečné.
3: Naše arboretum je specializované lesnické, čili veškeré výsadby byly prováděny lesnickým způsobem v pravidelných sponech metr na metr nebo 2 metry na 2 metry.
2: Zdejší borovice pocházejí z celého světa. Jednou z nich je borovice zúžená, která je doma ve vulkanických pohořích Severní Ameriky. Tam bývaly časté požáry a od nich se odvíjí její rozmnožování.
3: Šišky jsou několik desítek let zavřené na stromech a otvírají se a uvolňují svý semena pouze při požárech. Takže ta borovice je vlastně přímo závislá na tom, jestli hoří nebo nehoří.
2: Ptáte se, jak se borovice zúžená množí v současnosti, kdy už je oheň povětšinou pod kontrolou? V Americe řízenými požáry, v Plzni v kuchyňské troubě. I to se dozvědí návštěvníci arboreta Sofronka.
3: Nejkrásnější a nejzajímavější, když pominu zpěv ptáků, samozřejmě, kterých tady je poměrně dostatek, tak je ta vůně toho borového lesa.
2: Tak si každý v klidu může projít obě naučné stezky na Sofronce. Jednu zaměřenou na borovice, druhou na včely a včelařství. A když přinesete nějaká jablka, vděčně vám je i z ruky vezmou daňci ve zdejší oboře.
3: Ten černý s těma parohama, to je vůdce, ten vyhrává souboje při říji. Všimněte si, že on je drží vlastně za sebou.
2: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pankový koutek.
1: Piv paf. Má tenhle zvuk výstřelu něco společného s pivkou? Společně s jazykovědkyní se do pátrání pouští Vladimír Šťovíček.
2: Co je to pivka, verčení mít na někoho pivku? Ptáme se Heleny Chýlové. Dobrý den.
3: Dobrý den. Úvodem bychom si ujasnili význam rčení. Mít na někoho pivku znamená, že na něj máte zlost, že se na něj opakovaně zlobíte, že je tedy terčem vaší zlosti. Mí studenti mi sdělili, že si pivku vysvětlují v souvislosti s vyjádřením piv paf, tedy jako zvuk střely. Musím říct, že na tom něco je.
2: To je ale na první pohled velmi jednoduché vysvětlení.
3: Je. Nahlédněme ještě do slovníku. V příručním slovníku jazyka českého z první poloviny 20. století nacházíme slovo pivka s významem zlost, nevrlost, nakvašenost. Je v té době označeno jako lidové. V českém etymologickém slovníku Jiří Rejzek uvádí, že slovo může souviset podle Jungmanova slovníku se slovem pivka, odvozeného od slova pivo a mající význam podnapilost. Tato souvislost ale nevysvětluje hlásku f, která ve slově je tedy podle mě méně pravděpodobná. Další možný výklad v tomto etymologickém slovníku spojuje ale pivku se zvukem výstřelu.
2: Takže studenti měli pravdu.
3: Do jisté míry. Pravděpodobně půjde o napodobení zvuku výstřelu. Svou roli tady může hrát i to, že v němčině pfiff má i význam trik, přeneseně dopal. No a na vznik frazému tak pravděpodobně měla vliv také němčina.
2: Uzavírá Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Tak, abyste na nás neměli pivku, snažíme se zpracovat každičký námět, který nám od vás přijde. Nápady do jazykových koutků stále přijímáme na adrese info@pl.rozhlas.cz. 15:52, za chvíli zprávy a pak hvězdné návraty. No a v nich nás čeká setkání se slavnou osobností, která se narodila na den přesně před 104 lety. Asi už tušíte, zmíněnou superstar je herec, životní filozof, milovník žen a komik Miloš Kopecký. Už jsme o něm mluvili v dnešní soutěži. Takže poslouchejte i po 16. hodině. No a Roman Stupka vám všem i nadále přeje příjemný poslech.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na pradědu foukal vítr o rychlosti 100 km za hodinu. Hradozámecká noc ve Švihově připomene nenasytného mnicha. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Při nočních bouřkách zaznamenali meteorologové na pradědu vítr o rychlosti 100 km za hodinu. Na většině míst v Česku zároveň spadlo mezi 15 až 40 mm srážek. Nejvíc pršelo ve středních Čechách a na severu Čech, říká Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Vůbec nejvyšší srážkový úhrn zaznamenali Nedrahovice, Rudolec ve středních Čechách. Ty měly 97 mm srážek a hodně pršelo i v Krkonoších. Studniční hora měla 90 mm, stejně tak jako Luční bouda, Pomezní boudy 89 mm.
1: Švihovský hrad večer připomene legendu o zazděném mnichovi. Během hradozámecké noci tam oslaví 15. výročí natáčení videoklipu Nenasytný mnich skupiny Ginevra. Přijedou i rytíři z Jedové chýše, taneční skupina Animata, Sokolník a další, říká kastelán Lukáš Bojčuk.
3: V hradě budeme mít oživené prostory, kde se videoklip natáčel a které jsou spojené s tím mnichem zazděným. Toho bude možnost i potkat. No a venku proběhne hudební vystoupení skupiny Ginevra. Budeme mít i velkoplošnou obrazovku, kde se ten videoklip bude promítat a vzpomínat na něj budou nejenom hudebníci, ale i ty herci, kteří v tom hráli.
1: Areál hradu bude otevřený od 17 hodin. Pódiový program začne o hodinu později. Kvalita vody na většině z 30 venkovních koupacích ploch, které v Plzeňském kraji monitorují hygienici, je stále dobrá. Nevhodná ke koupání je pouze v rybníku Babylon u Domažlic, která výrazně zapáchá a hygienici v ní nedoporučují koupání zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabenou imunitou. Zhoršenou jakost vody se sinicemi zaznamenali v koupališti Bušek ve Velharticích na Klatovsku, v okolí Butova a Radosti přehrady Hracholusky a v nádrži České údolí v Plzni. Naopak dobrou kvalitu vody ke koupání mají rybníky Bolevecké soustavy v Plzni. Dva české vrtulníky odletěly hasit lesní požáry do Srbska. Informuje o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Nejkritičtější situace je podle něj v přírodní rezervaci Deliblacka Peščara nedaleko Bělehradu. Balkánská země o pomoc požádala přes evropský nouzový systém civilní obrany. V Srbsku by měly helikoptéry zůstat zhruba týden, uvedl Pilný.
0: Sport.
1: V pátém kole šance ligy se v tabulce třetí Mladá Boleslav od 17 hodin utká se Slováckem. Ve stejný čas začnou taky zápasy Sparty Praha na hřišti Artisu Brno a Zlína s Libercem. Ve 20 hodin pak budou fotbalisté Slávie hájit vedení v tabulce proti Bohemians.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno, lokálně i mlhy. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, na horách 9 až 6. Zítra ráno bude jasno, během dne pak většinou polojasno. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti objevit slabé přehánky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé. Během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: S uzavírkou silnice počítejte z obce Úterý na obec Světec z důvodu konání automobilových závodů do vrchu. Objízdná trasa vede přes Olešovice. Na dálnici D5 mezi 15. až 17. kilometrem ve směru na Plzeň se tvoří 2-kilometrová kolona.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
5: Prosím, promiňte, já, kdybyste dovolili, bych... Já...
4: Nebojte se, nemáte přece trému.
5: Já bych měl také malou otázku.
4: Prosím, jen se ptejte.
5: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
4: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
5: Cože? V Radio Luxemburg?
4: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
5: No pánové, co teda?
4: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem

Pane, tvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit. Až jí je

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jí nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako

líbím, sotva se mi za ženu pojal. Jej znával, říká teď, že prejbím, onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freudem, ona je pěstuje. A myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, řeknu jí mazlivě. Co bych šetřil chudou štěně?

0: nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod, je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tam držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
3: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
4: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
3: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
5: Tak to jsou peníze z prvního století.
4: Ano, drobné.
5: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
4: Vždyť to poslyšte, říkám.
6: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
4: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
3: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
4: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
3: Poslyšte.
4: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam... Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ, já stran vystupování.
3: Je z prvního století.
6: To bude světová událost.
3: Ano.
2: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
7: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
8: Lucerně prostě.
7: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
9: Ne domů.
7: No, Milda, ne domů.
8: Ne domů.
7: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
8: Říká všude dobře, tak co doma, že jo?
7: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny. Nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A mě to začala říkat.

0: Vy se pomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím, znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší bolest nemohl. Ty jsem dostal já záchvat.
1: Ano.
0: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi, nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
2: Oni chtěli mysleli, že se perem.
0: Ano. Ano, protože ty jsi po mně dupal.
2: Jo.
0: No. Ty jsi
2: no,
0: po mně
2: no,
0: si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdem domů. A Milda povedla, hele, teď když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtě a znovu.
3: To je pro nervy, no jo.
0: Pro psychiatra, ano, to je
2: ano,
0: jistě.
2: Jistě, to je pro psychiatra.
0: To
2: je
0: nikdo nevysedí do dneška, nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
2: No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
0: no.
2: A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam.
4: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
2: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou například lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohu. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
5: Nazdar, Mildo, to jsi ty.
2: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
5: To se nedivím.
2: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
4: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce, s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Gráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten. Až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starý hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
5: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
6: Tak co potřebuješ?
5: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
6: Odpovídej, než se tě ptám.
5: Kolik vás bude u stolu?
6: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
5: Co?
6: Osm?
5: Co?
6: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
5: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
6: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
5: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíse. Dvě velké telecí ledviny po panensku. Tři bažanti, čtyři kapouni, půl tuctu perliček, tucet ksepelek, dva tucty kvíčel, tři tucty... Jako
6: nezřeš!
5: Jako nezřeš! Jako nezřeš!
7: Slyšel jsi otázka na to správné příšivy?
4: Pamatuješ si, kmotře Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
5: Hotová
4: vražda!
5: Nehledě
4: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
6: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejím. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
8: Tak jsem tady, no.
9: Koukám. Cože tě pustila?
8: Chtěl jsem ti vyhovět.
9: No máš zase nějaký průšvih.
8: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
9: No.
8: No počkej, počkej, vážně.
9: To tady dlouho nebylo.
8: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
9: Co ti píšou z té advokátní poradny?
8: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
9: Ukaž mi ten dopis.
8: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to dám. Jestli budu ještě živ, víš?
9: Šumária, kolik si koupil těch kytek?
8: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
9: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
8: No, konečně.
9: No jo, konečně. Byla znásilněná.
8: Ergot, kdo by to do toho našeho kluka řekl?
9: Znásilnili nějaký mužský.
8: Jo, mužský, přímo mužský. No je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
9: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím.
10: Prosím tě, pojď. Ahoj, tato. To je Erika. Já jí vedu ukázat paní domácí.
11: Dobrý den. Dobrý den.
8: Já jsem taky. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
11: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
8: Ne, vůbec to rádi.
10: Tak pojď, no.
11: Děkuji.
9: Já jsem ti říkal, abys něco dělal.
8: No to jsem jim měl znásilnit, nebo co?
9: Jsi musel líbat rukové.
8: Co učiní gentleman mého kalibru
9: s takové? Nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
8: Já jsem volil.
9: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit.
3: No. Ten zlomený krček na Devíce. No. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
2: No, odej mě naučila. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřek taky, já řek tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
2: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: A doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
3: I hned.
2: No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostmo.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejné.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a to prostě není to pravda.
3: No, to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká.
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel se kvůli tomu?
1: No, volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: A, tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No, když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ano, prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám ustál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, teď jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Jiřina říkala, potřebuje? Že potřebuje 500.
3: Co, 500? No to jsi mě zbláznila, že to pak kradu. Ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čeče, já jsem vám dal o stovku, víte, vy neumíte počítat ani do pěti na ten.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem rušil.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned! Hned! Teď! Vy hulváte! Vy nevychovanče, vy sprostáku! Vy surovče! Tady to máte! Strčte si to za klobouk! Utavte se těmi penězi! Má poklona!
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Ruku vám.
2: Pane Kopecký.
1: Ruku. Moje paní je už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ale ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den. Omlouvám se, že... Dobrý den. Dobrý den.
4: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva. Co pak?
1: No,
2: pane Kopecký, bohužel spěchá. Přišel si jenom něco vyzvednout?
1: Já bych...
4: Ale no ano.
1: Já bych...
4: Ještě samozřejmě, tak... samozřejmě. Malý okamžik, prosím, no, hned jsem zpátky.
2: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
4: Kdybyste byl tak laskav na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
4: Ale prosím vás, to nesmírně.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Ta jemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
3: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal před večer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeme. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Uctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
4: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
5: A co pak jich trápí, pane Munk?
4: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
5: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
4: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
5: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
4: Jsem mešuge a ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
6: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
7: To mě bude taky zajímat.
8: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, Tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
7: No. Takové
8: ten... No, slovo, no, nech se vedem, do holubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
6: A k té další části otázky, pokud...
7: No, právě.
4: Proč jste se tolikrát ženil?
6: No, to
7: ne,
6: ani
7: to
6: ne.
7: Tam ne, ne.
6: Ale jestli jste šťastný v manželství.
7: Šťastný.
8: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak... Není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
6: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
8: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
7: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
8: Mí drazí, má drahá. Máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
7: Je to strašně podstatné.
8: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: O to vících na Karlovarsku policisté pátrají po pachateli násilného trestného činu. Plzeňská Doubravka mění přístup k péči o zeleň kvůli změně klimatu. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 22 stupňů. Hezkou sobotu u zpráv přeje Petra Broučková. Desítky policistů pátrají v Otovicích na Karlovarsku a okolí po 41-letém Miroslavu Karasovi. Jde o muže, který je na útěku po násilném trestném činu. Ten se stal v domě v Otovicích. Napadenou ženu s vážnými zraněními přepravil vrtulník do plzeňské fakultní nemocnice. Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Peškové by neměl být muž ozbrojený, ale lidé by se neměli pokoušet ho sami zadržet.
2: Policisté aktuálně pátrají po 41-letém muži, který po napadení z domu utekl. Do pátrání je nasazen i policejní vrtulník, psovod se služebním psem nebo policejní čtyřkolky. Muž měl při útěku z domu na sobě tmavé kraťasy a krátké tričko šedé barvy. Pokud ho někde uvidíte, volejte i hned na linku 158.
0: Muž je vysoký 185 až 190 cm, má vysokou hubenou postavu, rovné tmavé vlasy a vousy. Čtvrtý plzeňský obvod připravuje změny v péči o zeleň. Kvůli suchu a vysokým teplotám bude vysazovat odolnější druhy stromů. K zalévání chce pak využívat více dešťové vody. Částečné zkušenosti už obvod má, říká jeho starosta Tomáš Soukup z hnutí ANO.
3: Už druhým rokem v Dlouhé ulici sledujeme, jaký způsob zálivky stromům nejvíce prospívá. Tuto lokalitu jsme vybrali záměrně. Je hodně vystavená slunci a ani podmínky v půdě tam nejsou ideální. Porovnáváme klasickou zálivku, zavlažovací vaky a také zálivku pomocí trubic, takzvaných husích krků.
0: Ve městech se rozšiřuje ječmen myší, jeho ostré osiny se dostávají psům do uší, čumáků, mezi prsty na tlapkách nebo i do podkoží. Můžou jim tak způsobit vážné zdravotní komplikace. Původní rostlině se v Česku daří i přes suché a horké počasí. Oproti ostatním druhům mu navíc nevadí ani půda bohatá na dusík, vysvětluje ekolog Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek.
4: Trend takzvaného mulčování, to znamená ponechávání té hmoty a toho, že se vlastně nezbírá a spoustě druhům to vadí, takže ty potom s tama vypadávají a vlastně strategicky tady to využívá právě ten ječmen myší.
0: Jeho likvidace je složitá, klíčové je posekat ho předtím, než stihnou dozrát klasy s osinami. Sport. Český útočník Patrik Schick skóroval v dresu Leverkusenu hned v úvodním soutěžním zápase nové sezony. 30-letý fotbalista, který po mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, pomohl Bayeru gólem k výhře 4-0 na hřišti třetiligového Wiesbadenu v prvním kole německého poháru. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, lokálně i mlhy. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, na horách 9 až 6. Zítra ráno bude jasno, během dne pak většinou polojasno. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti objevit slabé přehánky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici u Kařísku 2 na Rokycansku dejte pozor na vyšetřování nehody motorky. V Nalžovských horách na Klatovsku probíhá u Šafránkovy základní školy vyšetřování nehody autobusu s autem. Jeďte tam opatrně. V Plzni v ulici Na Chmelnicích počítejte s uzavírkou v úseku od křižovatky s ulicí Brněnská až ke křižovatce s ulicí Znojemská z důvodu konání sportovní akce. A na dálnici D5 na 30. kilometru u Chlustiny ve směru na Plzeň dejte pozor na předmět ležící ve vozovce, překáží provozu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň, blahopřejeme písničkou.
5: S Jsme Český rozhlas a začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Věřím, že se vám dobře poslouchá a až do 18. hodiny budeme vyřizovat vaše blahopřání, které jste nám sem naposílali. Já jsem Jiří Trnka, dobré odpoledne.

Vážená hudební redakce, prosíme o zahrání písničky dne 22. srpna pro pana Jana Nováka z Otročína, který v těchto dnech slaví své 77. narozeniny. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a pohody. To přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně a zároveň vybírá i písničku.

Vážená hudební redakce, tak už začíná další e-mail, který k nám dorazil. Prosíme o zahrání písničky, a to pro pana Stanislava Jonáše z Proseče, který v těchto dnech oslavil 70. narozeniny. Do dalších let mu hodně zdraví a štěstí přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně. Tady je pořad, blahopřejeme písničkou.

Každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou pro vás v Českém rozhlase hrajeme pořad Blahopřejeme písničkou. Je to váš pořad a prosím, plňte nám ho vašimi gratulacemi. Úplně ta nejjednodušší cesta je vstoupit na stránky rádia vašeho kraje, kde v dolní části je okénko, tam napíšete nějaký text, co byste chtěli zahrát, pro koho byste to chtěli zahrát, nějaký pěkný vzkaz, který toho obdarovaného písničkou nějak potěší, no a vybrat den, zdali sobota nebo neděle, by byl tím ideálním dnem, kdybychom vaše přání měli vyřídit. A my to uděláme.

Vážená redakce, jménem fanklubu kapely Atlas se na vás obracím s prosbou o odvysílání našeho blahopřání k narozeninám pro tři členky fanklubu, které svoje životní jubilé oslavují právě v těchto dnech. Je to paní Marie Kunová ze Štěnovic, paní Zdeňka Duchková ze Kbel a paní Marie Navrátilová z Horšovského Týna. Všem oslavenkyním k jejich výročí gratulujeme, do dalších let jim přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, také optimismus, dobrou náladu a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji, s pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek.

jsme Český rozhlas a tady je pořad Blahopřejeme písničkou. Dobrý den, chtěla bych vás tímto požádat o zahrání písničky pro pana Jaroslava Sajdla z Nejtku, který v pátek 21. srpna, tedy včera, oslavil 74. narozeniny. Milý Jaro, jménem svým i celé naší rodiny ti chci u této příležitosti popřát jen to nejlepší, hodně zdraví a osobní pohody a také ti poděkovat za práci, kterou vykonáváš v našem svazu postižených civilizačními chorobami Nejdek. Toky ze srdce přeje partnerka Lidka a zároveň předsedkyně svazu postižených civilizačními chorobami Nejdek. Dále Lukáš s Luckou, Tomík s Adélkou a vnoučátka Eliška, Krištůfek a také Filipek. Prosím o zahrání písničky Sladké hlouposti jako vzpomínku na krásné pobyty v Luhačovicích.

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou a před námi je další gratulace, vážení přátelé v plzeňském rozhlase. Tak jako každý měsíc, taky nyní se na vás obracím s prosbou o předání blahopřání doplněné hezkou písničkou člence našeho klubu důchodců Břasy a svazu postižených civilizačními chorobami Břasy, paní Marii Kočové z Břas, která oslavila ve středu 19. srpna svoje narozeniny. Za všechny přátelé z těchto organizací jí přejeme velkou kopu štěstí ve zdraví, prožitá další dlouhá léta a písničku prosím od Karla Gotta, Alžbětínskou serenádu.

Tady je pořád Blahopřejeme písničkou. Mezi pravidelné gratulanty patří rovněž obec Hřmanova Huť a i tentokrát má své jubilanty. Pojďme se na ně podívat. Michal Hemala, 70. narozeniny, 86. slaví paní Marie Podlesáková a Růžena Lakoová slaví 75. narozeniny. Vážení jubilanti, jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel naší obce bychom chtěli vyjádřit naše nejupřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí a také spokojeného života v nadcházejících letech. Za všechny občany obec Hřmanova Huť.

Turisté pozor! Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
0: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: O Otovicích na Karlovarsku policisté pátrají po pachateli násilného trestného činu. Velhartice věnují Hradozámeckou noc období první republiky. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 23 stupňů. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Petra Broučková. Desítky policistů pátrají v Otovicích na Karlovarsku a okolí po 41-letém Miroslavu Karasovi. Jde o muže, který je na útěku po násilném trestném činu. Ten se stal v domě v Otovicích. Napadenou ženu s vážnými zraněními přepravil vrtulník do plzeňské fakultní nemocnice. Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Peškové by neměl být muž ozbrojený, ale lidé by se neměli pokoušet ho sami zadržet.
4: Policisté aktuálně pátrají po 41-letém muži, který po napadení z domu utekl. Do pátrání je nasazen i policejní vrtulník, psovod se služebním psem nebo policejní čtyřkolky. Muž měl při útěku z domu na sobě tmavé kraťasy a krátké tričko šedé barvy. Pokud ho někde uvidíte, volejte i hned na linku 158.
3: Muž je vysoký 185 až 190 cm, má vysokou hubenou postavu, rovné tmavé vlasy a vousy. První plzeňský obvod představí nové návrhy úprav tří sídlištních vnitrobloků. Jde o prostranství v Rabštejnské a Sokolovské ulici a pak taky mezi Sedleckou a Bzeneckou. Architekti vytvořili návrhy podle podnětů místních lidí. Přestavbu vnitrobloků zajistí obvod, říká mluvčí prvního plzeňského obvodu Miroslava Vejvodová.
5: Chceme, aby budoucí podoba vnitrobloků co nejlépe odpovídala potřebám lidí, kteří v jejich okolí žijí a denně je využívají. Veřejná projednání jim proto dávají možnost seznámit se s návrhy architektů, diskutovat o nich a svými připomínkami ovlivnit výslednou podobu těchto míst.
3: První návrh představí obvod 16. září na 4. základní škole, další dva pak v následujících týdnech. Hradozámecká noc ve Velharticích nabídne koncerty nebo módní přehlídku. Začíná v 18 hodin a 30 minut a tematicky se zaměří na novější historii tohoto hradu a zámku. Upřesňuje kastelán Matěj Mejstřík.
6: Letos bude stylizovaná do období první republiky a vlastně posledního šlechtického majitele Josefa Windischgrätze. Bude tady hrát kapela Bosá noha, budeme mít přehlídku prvorepublikových kostýmů a oděvů a budeme mít také otevřený noční zámek, takže určitě se je na co těšit.
3: Podle kastelána jsou vítáni i návštěvníci v dobových kostýmech. Po nástupu do školek nebo škol můžou být malé děti častěji nemocné. Příčinou je i to, že ještě nemají dostatečně odolnou imunitu. Běžné nachlazení rodiče podle plzeňské pediatričky Aleny Šepkové zvládnou doma. V některých případech by ale měli zvážit návštěvu lékaře.
7: Jiná situace může být, pokud má to dítě samozřejmě vysoké teploty, nebo pokud třeba stíženě dýchá, nebo pokud ta rýma je opravdu třeba hustá, zelená, aby nepřeběhla infekce do ucha a nebyl tam zánět středouší. Pokud ten kašel třeba po několika dnech domácí léčby neustupuje.
0: Sport.
3: Úřadující mistr světa Formule 1 Lando Norris z McLarenu ovládl kvalifikaci na velkou cenu Nizozemska. Spolu s ním vyrazí do zítřejšího závodu z první řady George Russell s Mercedesem. Jeho stájový kolega a lídr šampionátu Kimi Antonelli byl třetí.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno, lokálně i mlhy, nejnižší teploty 10 až 7 stupňů, na horách 9 až 6. Zítra ráno bude jasno, během dne pak většinou polojasno. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti objevit slabé přehánky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Dnešicích na jižním Plzeňsku směrem na Soběkury bourala dvě osobní auta, jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Povídka na sobotu.
8: V sobotní povídce zalistujeme knihou dramatika, scénáristy a novináře Karla Steigerwalda a malíře Petra Faltuse netypickou výtvarnou monografií Šumava patafyzická, kterou v roce 2018 vydalo nakladatelství Toga. Její výtvarnou část sice budeme muset v rozhlasovém vysílání ponechat na vaší fantazii, mnohem vám ale napoví právě texty Karla Steigerwalda. Neobyčejné příběhy ze života malíře Petra Faltuse uprostřed šumavských vozdů vám přečte Ivan Řezáč.

0: Faltus kreslí na Šumavě své příhody. Jako každý mám na Faltuse určitý názor. Je to nešvar naší doby, člověka bez názoru, který bere svět jen jako snové pavoučí zachvění, nenajdeš. Všichni žijí v pekle názoru. Ten můj se vytvořil na základě příhod, které se Faltusovi nikdy nestaly, ale měly. Sám je nakreslil. Každá Faltusova kresba zvětšuje svět, protože zobrazuje to, co dosud nebylo, ale co by chybělo a svět umenšovalo, kdyby to Faltus nenakreslil. Vědci odhalují, co existuje i bez nich a umožňují nám světu lépe porozumět. Faltus a ostatní vytvářejí to, co dosud neexistovalo, ale existovat má. Jsou to umělci. Svět znejasňují a komplikují, což je stejně důležité, jako světu rozumět. Proto jsou příhody, které se Faltusovi nepřihodily, tak důležité. Některé zde uveřejňuji, jiné jsem raději nezapsal. Tak se názor na Faltusovy kresby ucelil. Na Fufernách potkal Faltus černobřicha. Na Fuferna dostal se Faltus jak? To se každému stane, že ho někdo zavede někam, kde chtěl být, nebo kde být nechtěl. A celý život je pak jiný, horší či lepší. Překračuje se jakýsi osudový kořen. Faltus, když se jednou zas polepšil, seděl v hotelu na Fufernách na pivě s Režnou, když tu náhle přisedl si k němu chlapík s černým břichem. Lidi s černou duší malíř znal, ale s černým břichem? Začal se o chlapíka zajímat, jestli měl břicho černé odjakživa, nebo se mu to stalo později, nebo jestli se černě z přeplněné zloby duše přelila až dolů do břicha? Máš blbé otázky, odsekl chlapík. Já jsem černobřich a když budu chtít, sežeru tě. To bych chtěl vidět, řekl Faltus. Nejspíš bych sežral já tebe, hlad mám, smál se. A pustil se do černobřicha. Černobřich zas do něj. Hody to byly velkolepé. Takové v hotelu na Fufernách nikdy neviděli. Jeden žral druhého, druhý zas prvního a oba čím víc žrali, tím víc se měnili v třetího. Faltus byl nadšen. Toho třetího si musím nakreslit. A udělal tak. Nakreslil černobřicha s Faltusem v břichu. A naopak, mohl to být i Faltus s černobřichem v břichu. Jak mohl třetího nakreslit, když ho první sežral, nevím. Také nevím, jak ho první mohl sežrat, když on sežral prvního. Nic lehčího, usmívá se Faltus. Vše souvisí se vším. Faltus si poradil s oběma pytlasy. Jednou v létě se už odpoledne od studené hory hnaly ohnivé jazyky přímo do kreslírny. To zas jednou nevycválaná příroda nezná mezí, pomyslel si Faltus, který ještě zdaleka nebyl hotový s denním kreslením. Vstal od pastelů a šel zavřít okno. I studená hora, která už zažila lecjaké peklo, se nadýmala a poklesávala strachy. A jak tak zavírá okno, koutkem oka zahlédl dva pytlasy. Aby tak mířili ke mně, zamračil se. A už klepou na dveře, už vejdou a začnou čenichat. Co chcete, pytlasové, zavrčel Faltus.
1: Já jsem přece chtěl, řekl ten starší.
0: A já nechtěl, zas ten mladší. A hrabou se okázale v pastelech, vybírají, jako by byli doma v těch jejich smradlavých vilách u nechtělů nebo přecechtělů, kde hnije umění.
1: Pakujte se, vrčí Faltus, nebo pustím psy. Však nemáš psy, šklebí se přece chtěl. Koupím tady těch asi 20 kilo barevných pastelů sakum prásk.
2: Já kupuju 25 metrů čtverečných těhlec černobílých sakum prdům, hlásil nechtěl.
1: A já neprodávám, odsekl Faltus a šel k oknu, jako by pískat na psy. Ti bohužel nepřišli, však byli jen namalovaní. Budeš zpívat jinak, řekl přece chtěl a položil na stůl $1,000,000. Beru 30 kilo krezeb, povedli se ti. A málem už začal pastely balit do starých rudých práv. Faltus se úžasem opřel o zeď. Je to sen? Pytlas nechtěl, vytáhl prkenici a vysolil na stůl druhý milion.
2: Jak říkám, 25 metrů černobílých, máš je změřený?
1: Už zpíváš jinak, smál se přece chtěl.
2: Celkem 2,000,000, řekl nechtěl. Pro 50 malířů na celý život.
1: Tak vy jste způsobili to počasí, že i slunce schořelo, řekl Faltus.
2: Ano, řekl hrdě nechtěl a přece chtěl se zašklebil.
1: Když my jdeme k umělcům nakupovat, hoří nebe žhavými vichry, řekl.
2: Tak to uhaste, řekl Faltus

Nurautovi nebo Frantovi Ringofrkovi. Faltus neváhal. Šel pomalu ke kleci s těmi čmeláky. Pytlasové couvali. Faltus zvedl ruku ke kleci a přece chtěl s nechtělem temně vrčíce, tady prej jsme naposledy, byli pryč. Na metry a kila, odplivl si Faltus. S uměním se chtějí pekelcovat a nevědí ani, že čmeláci krev nežerou. V tu ránu zas vyšlo slunce na čmeláčí pastviny. Veselými paprsky vniklo i do chudé malířovy světničky, kde na děti už nezbývalo, protože bylo tak na pivo s režnou. Manželce ani dětem Faltus nikdy neprozradil, proč musí být do smrti chudí a šťastní, a nikoli v bohatí a nešťastní, jako nechtěl s přecechtělem. Faltus maluje své vlastní šílenství. Jednou v noci šel Faltus ze svojiše později, než plánoval. Režná zdála se mu nějak řidší, tož jich vypil víc. Jako malíř dobře věděl, že hodně ředěných režných platí co málo neředěných. Cestou přes hvozd strhla se bouře. Blesky osvětlovaly příšernou scenérii uschlých pahýlů a jam vsteky vykotlaných. Rachot hromu připomínal kvil zla. Ozývalo se vití, jaké dosud nikdo neslyšel. Ze tmy zářily na Faltuse ohnivé oči hladových potvor. No, říkal si malíř, však už jsem vás namaloval, vy oči zlé. Na křižovatce, kde se stýká včerejšek s dneškem a kam smrtelníci málo kdy vstoupí, protože se nikdy nenavrátí, sedělo na ohnivém pařezu šílenství. Že jdeš, čekám na tebe už léta, zavrčelo. A kdo pak si, že tě neznám, podivil se Faltus. Jsem tvoje šílenství, řeklo šílenství. Faltus se rozesmál. Jsi vyzáblá, potrhaná coura podobná chmelové tyčce, řekl. Ba ne, zavrtilo šílenství hlavou a znělo to, jako když se otvírají spuchřelá vrata staré stodoly. Skočím ti do mozku a zítra už budeš v rozžhavené blázincové kleci vlastních bludů, zasyčelo. Nebudeš první malíř, který zešílel. Faltus vycítil, že v té levicové žebračce černá prasíla kvasí. To ho zaujalo. Moje šílenství je jiného druhu, než si tvůj pralesní a zastaralý pidimozeček myslí, couro utahaná. Jsem malíř. Moje šílenství, mám jich víc, se jmenují inspirace, fantazie, talent, cit, barvožernost a režná s pivem, ty pralesní nulo. Jedno mé zvlášť vydařené šílenství se usadilo v klíně jisté dámy, ale to ti nebudu vykládat, ty prd víš, co je dáma. To už se šílenství rozvzteklilo a vskočilo Faltusovi do hlavy. Faltus si z toho nic nedělal. Šel dál běsným pralesem, bojoval s fúriemi pětihlavicemi, se zákolnicemi, co mají tři jedovaté prsy, i s létajícími vsteklišťáky, kteří Faltuse napíchnou na své zuřivé kladélko. Znaven mocným zápasem se sloupci vichrů, zpropadli času i s mrtvým okem nicoty, na něž nelze pohlédnout, dorazil domů až k ránu. I hned se pustil do práce. Vidíš, mrcho, řekl svému novému šílenství, uvězním tě v obraze.
Houby je ti platno, že jsi mi skočilo do mozku. Nebudeš mě trýznit běsy, budeš mi sloužit. Smál se Faltus smíchem.

Pod jehož nepochopitelností opadávalo jehličí ve smrčinách. Od těch dob za Faltu se maluje šílenství, které mu vskočilo do hlavy za jedné hrůzy plné noci cestou ze Svojše přes hraniční hvozd. Z jeho obrazů sálá taková síla, že lidé umlkají úžasem. To nemohl namalovat normální člověk, šeptají si. Dobrý běžec je lepší než pevná vůle. Jednoho dne se Faltus rozhodl nakreslit šumavské včely. Nevěděl ale, kolik jich má namalovat. Všechny? Jednu? Rozhodl se, že je spočítá. Začal od těch pařezů u borových lat, co na nich odpočíval i Komenský. I Faltus na nich poté, co si dal pivo s Režnou, krátce spočinul. Problémy si uvědomoval. Včely poletují, jsou v celku maličké a vyletují z úlů snad chaoticky. Řekl si ale, že pevná vůle obtíže překoná. Počítat začal ve 13 hodin a 15 minut, hned vedle Komenského pařezu. Zpočátku šlo vše dobře, až na to, že včely vyletovaly pomalu. Zaklepal tedy na úl. Ve 13 hodin 16 minut do včel něco vjelo. Snad šumavští čerti, které Faltus také kdysi nakreslil. Faltus býval dobrý běžec, ale včely jsou dobří letci. Komenský byl běžec jen průměrný, ale měl pravdu. Katolíci ho nedoběhli, lež jim vázala nohy a my jsme o dílo tohoto učitele národů v emigraci nepřišli. Když se druhý den Faltus probudil v klatovské nemocnici, spočítali mu 247 včelích žihadel. Budeš v pořádku, řekl mu tamní primariátus. Režná s pivem udělají své. Faltus ale pochopil, že pevná vůle není všechno. Upustil od počítání včel a namaloval upřímný obraz sebe sama. Namaloval si však brýle, abyste ho nepoznali. I upřímnost má své meze.

Faltus si dal v Rejštejně židovskou cumlanici. Jednoho dne přišel Faltusovi na Šumavu dopis z Prahy. Byl od kritika Věnceslava Pružinského. Stálo v něm: vaše kresby se určitou dekadentní záchvěvností prolamují sami do sebe, aniž by ztráceli svou autenticitu. Rozsáhlost námětů nepřináší banalitu rozmanitostí, nýbrž hlubinné situace. Barvy jsou tu a jakoby nebyly. Tím popírají naléhavost skutečnosti, která se proměňuje v nebývalost zmaru. Už nejde o to skutečnost vysvětlit, nýbrž zapomenout. Na místě není ani cynický výsměch explozí, nýbrž jen a jen nepopis nebytí nebarev, v čemž dosahuje tvůrce rembrandtovské blízkosti i skamenilých zámlk slyšného Španěla Gojovy síly. Aha, řekl si Faltus a dopis opět zalepil. Vzal si podzimní kabát a šel s kratkou do Rejštejna na židovskou cumlanici, zvanou Rákev. Cestou se rozhodl jinak. Dopis nedal srncům, ale vhodil ho do schránky, jestli mu dojde ještě jednou. V Rejštejně si dal košer pivo s režnou. Když ho vypil, cumlanici si přece jen objednal. Domů se vrátil později než obvykle, což nebylo možné, protože vždy se vracel později než obvykle. Z cumlanice měl existenciální úzkost. Jednou se nevrátím vůbec, pomyslel si, když usínal. Někde zůstanu, jen tak vetknut. To teprve bude. Pružinský žasnout.

Faltus obdivuje lesníky. Tři radikálové ho kránu rozkoušou. Na Šumavě je, ač se to nezdá, mnoho lesníků. Chodí sem a tam po lesích, rozmlouvají se zvěří a skrývají se před ekologickými radikály, kteří je chtějí vyhubit, protože prý okusují přírodu. Jednou, když je radikálové hnali od prostředního Kružce kolem Nuzerova až k Velhartickému hřbitovu, uchýlili se lesníci do Faltusova ateliéru. Rázem jich byl plný dům a přibíhali další a další. Byla jich plná sušice. Tam si radikálové netroufli. Faltus lesníky obdivuje, protože pijí lesní kořalky a pojídají borové šišky se špekem. Rád jim poskytl útočiště, zatopil v kamnech a dal se do práce. Lesníci ho častovali šiškami i špekem. Co to čmáráš za potvoru, divili se. Co by, řekl Faltus, kreslím jezevce. A lesník Sekira se hned rozpovídal, jak jeho tatínek vařil jezevce týden v hrnci, aby změkl, protože je to velká pochoutka pro labužníky. A jak ten jezevec smrděl, ale tatínek říkal, že jemně voní jezevčinou. A jak si žáci ve škole od malého Sekiry odsedali a žalovali, že smrdí. A jak se malý Sekira bránil, že nesmrdí, nýbrž jemně voní jezevčinou, oblíbenou pochoutkou lesníků labužníků. A jak žáci žalovali, že u Sekirů jedí jezevce. A malý Sekira šel proto s pláčem do háje. A jak paní nadlesní Sekirová popadla hrnec s jezevcem a zakopala ho za hájenkou v lese směrem na Puchingerův dvůr. Tak dodnes nevím, řekl hajný Sekira, jak ten jezevec vlastně chutná. A rozproudila se o tom debata. Nikdo z lesníků jezevce nikdy nejedl, ale názorů měli až. Radikály mezitím omrzelo na lesníky číhat. Vztekali se, když slyšeli z Faltusova ateliéru smích a bouchání špuntů, zatímco jim vychládali prdele. Měli před sebou demonstraci proti vlakům, autům a letadlům a plánovali obsadit 5 elektráren, tak se rozběhli za svými povinnostmi. Kránu i lesníci zmizeli v mlází, kde žijí. Faltus zůstal sám. Z papíru se na něj pátravě díval pěkný jezevec. Jak by asi chutnal? Dumal Faltus, jemuž vyhládlo. Chvíli brousil nůž, ale pak si uvědomil, že krása je nestravitelná. Nechal jezevce, kde byl. Poznávat umění je nevyčerpatelné. Každou chvíli objevíš něco nového. A protože bylo šírání, hodina mrtvých, šel k Velhartickému hřbitůvku podívat se, kdo zas vylezl. A ano, tři radikálové lezli z raných hrobů. Pozorovali tuláka v bílé košili s bledými tvářemi bez úst. Umění se nenajíš, řekl Faltus, ale nikam to nezapsal, takže to nevíme. A radikálové, že ho rozsápou. Ale to už se objevili lesníci a cucky radikálů lítali sem tam. V palbě brokovnic se Faltus probudil. Nebo usnul? Faltus dodnes neví, co je život a co je sen. Moura je vůčerní hmus z křádly. Neplást si s můrou. Moura je huská. Líbé se děvčutům. Ta věřá, že je to nučný mutýl, který v lůžce znamená, že je murná, že je strucená.
Nejznámější je Lušaj Smrtihlov, s kterým přilátá a odlátá smrt. Živí se bramburami. Zvěstovutel smrti zasloužil by si poetičtější putravu. Když ho uvidíte, nemasíte hned umřát. Motýl odlatí, vy žijete dál. Tak jde živat. Fultas ju nakraslil spůcí.

0: Malthus vítězem nad metafyzikou. Jednou šel Malthus na pivo s Režnou na rechle nějakou podivnou cestou kolem Třijezerní slatě. Tam v močálu chytil mystickou náladu a hned si pomyslel, tohle nedopadne dobře. A nedopadlo. Vešel na rychlých do putyky a užasl, protože už tam seděl u stolu. Aha, řekl si, asi dvojník. Zachovám chladnou hlavu. Na Šumavě je dvojnictví hojně rozšířené, je to kraj chudý a drsný. Nazdar, dvojníku, řekl lhostejně a přisedl si. Já nejsem dvojník, já jsem ty, řekl dvojník. To není možné, řekl Malthus, já jsem já a ty jsi ty. Ne, ty jsem já a já jsem současně ty. A to už tu bylo, ucedil Malthus, když jsme se před lety navzájem snědli s Černobřichem. Ba ne, řekl druhý Malthus, to jste se oba prolnuli do sebe, kdežto ty a já jsme jeden odjakživa, i když to není možné. V našem případě se také nejedná o podobu, která se objevuje logicky, protože je víc lidí než vzhledů, nýbrž o dvojjedinost, která se objevovat nemůže. Když nemůže, tak není, vzkřikl už bezradný Malthus. Druhý Malthus, vlastně též první Malthus, se usmál. A vidíš, přesto je, řekl a zmizel. Asi to bude tou jezerní slatí. Divné zní táhlo světlo, divně tam svět páchl. Malthus byl od té doby už jiný. Zjevoval se sám sobě často, brodil se po kolena v metafyzice, v noci se budil hrůzou a kladl si otázku, jestli není nakonec trojjediný. Pln úcty před nepochopitelným, problém jedné bouřlivé noci namaloval. Vyšel mu obraz děsný, jak temnoty života. Naposledy jej spatřil, když v hodině psa klesl vysílen na podlahu. Za svítání se probudil z mdlob. Světnice byla cítit sírou. Na obraze byl pekáč a v něm dvě pečené kachny. Malthus pochopil, že jej stihl strašlivý trest. Podrobil se vládě metafyziky. Jeho převeliká obraznost skončila v pekáči s kachnami. Rozhodl se, že už nikdy nebude malířem. Až jednou šel zrychlý zas podivně kolem Třijezerní slatě opačným směrem. A cítil, jak z něj močál metafyziku, která v něm stále hnila, vysál. Aby se ujistil, že je, nakreslil se, jaký je. A aby metafyziku porazil, nazval sám sebe Šumilem Rozkošem. Dál v poznávání své bytosti už nešel.
1: Poslouchali jste neobyčejné příběhy ze života malíře Petra Malthuse uprostřed šumavských vozdů. Z knihy Karla Steigerwalda vám četl Ivan Řezáč.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Řidiči v noci neprojedou úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. V Otovicích na Karlovarsku policisté pátrají po pachateli násilného trestného činu. Krajská nemocnice v Horažďovicích hledá dobrovolníky na čtení pro pacienty. Zítra bude většinou polojasno a teploty do 23 stupňů. Hezký sobotní večer u zpráv přeje Petra Broučková. Silničáři budou v noci z dneška na zítřek znovu testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na 24. kilometru ve směru od Prahy bude uzavřený od 20 hodin. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrdy. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Uzavírka potrvá do zítřejší 8. hodiny raní, uvedl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Desítky policistů pátrají v Otovicích na Karlovarsku a v okolí po 41-letém Miroslavu Karasovi. Jde o muže, který je na útěku po násilném trestném činu. Ten se stal v domě v Otovicích. Napadenou ženu s vážnými zraněními přepravil vrtulník do plzeňské fakultní nemocnice. Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Peškové by neměl být muž ozbrojený, ale lidé by se neměli pokoušet ho sami zadržet.
3: Policisté aktuálně pátrají po 41-letém muži, který po napadení z domu utekl. Do pátrání je nasazen i policejní vrtulník, psovod se služebním psem nebo policejní čtyřkolky. Muž měl při útěku z domu na sobě tmavé kraťasy a krátké tričko šedé barvy. Pokud ho někde uvidíte, volejte i hned na linku 158.
2: Muž je vysoký 185 až 190 cm, má vysokou hubenou postavu, rovné tmavé vlasy a vousy. Krajská nemocnice v Horažďovicích připravuje další čtení pro pacienty. Hledá teď dobrovolníky, kteří by měli zájem předčítat tentokrát na téma slavné osobnosti Pošumaví. Zájemci se můžou hlásit na kontakt na stránkách nemocnice. Pokračuje její mluvčí Jiří Kokoška.
4: Hledáme přibližně 10 zájemců, dobrovolníků, kteří by přišli do nemocnice a pacientům třeba 20 nebo 30 minut klidně i s přestávkou četli. Hlavním cílem je ale samozřejmě rozptýlit pacienty. Jsou mezi nimi totiž i starší nebo dlouhodobě hospitalizovaní lidé a vyžadují pro zachování dobré psychické pohody intenzivnější komunikaci s okolím. Sport.
2: V pátém kole fotbalové šance ligy porazila Sparta Praha Artis Brno 4-0. Mladá Boleslav zvítězila 2-1 nad Slováckem a Slovan Liberec přehrál Zlín 1-0.
1: Počasí.
2: Zítra ráno bude jasno, během dne pak většinou polojasno. Na horách se mohou při zvětšené oblačnosti objevit slabé přehánky. K večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biopředpověď na stupni 1. Mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Dnešicích na jižním Plzeňsku směrem na Soběkury bourala 2 osobní auta. Jeďte tam opatrně. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tajné poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje, protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě a kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
1: Ona, ta historie nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť k kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
0: Já jsem tady zmiňovala rok 1348, ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
1: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí, i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch průkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli. Ale jenom do té doby zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
0: Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
1: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.

0: Pojďme se podívat dál. Pan ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
1: No teď už jsme u takové zlaté éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a z Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza, velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustřeďoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechtil.

0: písní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
1: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích melových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
0: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele a je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
2: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: No, my stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svého piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá, a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jakoby mladé pivo. Takže ještě jako přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: No, se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: Ano. A samozřejmě není to tak jednoduché, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde sládek, má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá, a za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký polodaný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No, já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit. A jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěnou už 30 odrůd chmele v Čechách. A já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele.

Loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře Chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

0: Tak, milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
0: Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
1: Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
0: Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo. Vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudenštejna. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli, a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek, a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby, od vlastně toho 18. století kontinuálně dodnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové, i poslední majitel soukromý, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detender, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině, opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detender jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny. Takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď, pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Opouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zhmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba. Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
2: Tak určitě ve složení chmelových prchyřic a silic. To jsou ty hezky celý látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má. Ta hořkost je příjemná, krásně nám doznívá, chmelová vůně, takže opravdu ten žatecký poraný červeňák je to nej pro žácký typ piva.
0: No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
2: Protože má na červenou baru révy.
0: Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
2: Ano, je to z konopí vinní čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
0: Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
2: Určitě žatecký poraný červeňák patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostane takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: My stojíme uprostřed chmelnice, tak vidíme tady ten další český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích. Ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní. Tak jaké má vlastnosti, nebo čím je výjimečná?
1: Chmel je výjimečnou rostlinou. Jak máme národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května. Má při výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádějte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkové, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
0: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
1: Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, který se tady pěstovali už minimálně 1000 let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná, až docent Oswald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebyla vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.

0: My opravdu, milí posluchači, stojíme ve Chmelnici. Teď se díváme, tady stojíme úplně mezi těmi jednotlivými štoky a vidíme tady překrásné rostliny, které teď nabírají na květ. A vy jste mi říkal, že tu šišku tvoří jenom samičí.
1: Říkáme chmelové hlávky nebo šištice. Šišky říkáme, že rostou v lese.
2: Ano, pardon.
1: A chmelové hlávky se tvoří pouze na samičích rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dolet 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové hlávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují plynivost piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmely pak je využívám, protože já zase si tu samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
0: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pěnivost piva?
1: To ale ovlivňuje právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových hlávkách, takže to potom snižuje pěnivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti, třeba vyšší odolnost hubovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Sládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější hubovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný obsah těch chmelových pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
0: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
1: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývar z chmele. Do toho hrničku opravdu stačí 2-3 hlávky chmele, takže sedativní účinky to má výborně proti molům do skříní, ale...
0: Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
1: Hlávek, ano, přesně tak, ale taky... Chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílý, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele, takže to se neproče. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová lávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantohumo, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se tablety především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetylxantohumolu, který má zase antikarcinogenní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako vitalita jako zdraví, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetylxantohumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
0: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste na Chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce. Váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
1: To je liána, která vás ovine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě takový krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar a přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná a tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goránka Oľača. Biehem posledných 6 let v našem pořadu se mimo jejných hostů vystrídali mladé Němky. Pia Šak, Jule Šalik, Ziri Schumacher a Charlotte Henny. Měli společné to, že byli v Česku na dobrovolnických ročných stážích, které se konaly v rámci spolupráce České společnosti Živá paměť a německé dobrovolnické nadace Aktion Sinnzeichen Friedensdienste, což řekla do znamena Akce smíření mírové služby. Dnes dodávám ještě jedno jméno, Ida Drexler.
2: Ja jsem z Düsseldorfu a končila jsem škole minulý července. Jmenuje se Geschwister Scholl Gymnasium. Já chci studovat historie a slavistické studie.
1: Podle programové platformy je cílem stáží snaha aktivně odčinit vinu minulosti a skrze dobrovolnickou práci v zemích, které trpěly pod nacistickou okupací, vytvořit znamení smíření a přispět k trvalému míru. V běžném životě to znamená pomoc seniorům, přeživším obětem totalitních režimů, zvlášť nacismu, v jejich domácnostech. Ale i řadu jiných činností. Ida Drexler nám popisuje, kde a co dělá.
2: Bydlím v Ústí nad Labem, ale pracuji taky v Praze.
3: A pracujete i v Ústí nad Labem?
2: Jo, v Ústí a v Praze.
3: Jak často jedete do Prahy?
2: 2 dny v měsíc.
3: A je to zábava?
2: Jo.
3: Co děláte v Ústí nad Labem?
2: Pracuji jako dobrovolnice v Živá paměť a navštívím starší lidi. Nakupujeme nebo vážíme a se bavíme.
3: Povídáte si?
2: Jo.
3: A co vážíte?
2: Ovocní knedlíky.
3: Yeah.
2: Jo.
3: A to jste uměla v Německu?
2: Ne.
3: A chutná vám?
2: Ano.
0: My a oni.
1: S Idou Drexler mluvíme o tom, co dělá jako německá dobrovolnice v kontaktním centru společnosti Živá paměť. Zatím víme, že se naučila připravovat knedlíky s meruňkami a jahodami. A s borůvkami?
2: Borůvky, ano.
3: Kdo vám ukázal ten recept?
2: Jedna klienta z Živá paměť, hodná paní, jo, a vaří velmi dobře.
3: A ještě něco vás naučila? Ještě nějaké jídlo umíte?
2: Smažený sýr.
3: To vy v Německu nemáte?
2: Ne, nemáme.
3: Tak to rodina bude nadšená, když se vy vrátíte a ukážete. A řekla jste, že ještě jdete kupovat? Když chybí nějaké slovíčko, co děláte?
2: Jo, musím nakupovat sama a s klientů.
3: Ta hodná paní například, když je s vámi, ona vám pomůže a vysvětluje.
2: Jo, těžký je český a mluvit český, rozumět český, jo.
3: V Živé paměti vy ještě něco děláte, že jo?
2: Jo, děláme akce pro klienty. Musím organizovat kreativní kroužek nebo výlety.
3: Kolik tam máte klientek?
2: V Ústí jsou asi 12 klientů, ale navštívím ještě 4 paní doma.
3: A většinou jsou to starší dámy?
2: Ano.
3: A mohli by být vaší babičkou?
2: Jo.
3: A jsou hodné?
2: Jsou velmi hodné.
3: Teď mi prosím vysvětlíte, proč jste se rozhodla přijet do České republiky a pracovat pro Živou paměť.
2: Končila škole a chtěla jsem jít do ciziny a taky ráda pomáhá lidem, kteří potřebují.
1: Hezké velkorysé myšlenky. Ida vsadila právě na organizaci, která má dobré zkušenosti a dlouhou tradici v zahraniční spolupráci.
2: Organizace se jmenuje ASF, Aktion Sühnezeichen, EMIO je partner organizacije K živa pamjeć.
3: A vi ste tam členkou?
2: Jo.
3: A mladí lidi mají zájem o takové práce?
2: Jo, my jsme 12 dobrovolnice v všechny České republice.
3: Měla jste na vybranou, byla ještě možnost do nějaké jiné země odjet?
2: Jo, ASF taky má dobrovolníci v Francii, Belgii, USA, Řecku, Polsku, moc.
3: Více zemí. Jak to, že jste se rozhodla pro Českou republiku? Je to vaše přání?
2: Protože byli v Düsseldorfu a je blízko. Neznala jsem moc východy
3: země.
2: A proto já jsem tady.
3: Znala jste nějaké české slovo?
2: A české slovo žádné. Nic.
3: Kdo vás učil česky?
2: Mám české lekce online. A taky klienti mě učí česky.
3: Řekla jste, že přijíždíte do Prahy dvakrát měsíčně. Ne. Co děláte, prosím vás, v Praze?
2: Děláme kreativní kroužek nebo výlety a cvičení na gumě. Taky mám práce v Ústí v muzeu. Tak pracuji v muzeu a vyživa paměť.
3: Tak vy jste hodně zaneprázdněna.
2: Praha je velký, hezké město.
3: Je hezčí než Düsseldorf. To byla diplomatická odpověď. Byla jste na nějakých výstavách nebo v muzeu nebo něco takového?
2: Viděla jsem staré město a Karlovy most a taky jsem byla v Národním muzeum. Byli jsme v planetárium.
3: Kromě těch nedlíků, co jste se během pobytu naučila? Co představuje ten pobyt?
2: Učila jsem se trochu česky a taky pracovat se starší lidi. Jo, bylo dobrý. A taky bydli sama a bez moje rodiče.
3: Tak to je pěkná zkušenost. A bylo něco, co se vám nelíbilo?
2: Zima v Ústí nebylo hezky.
3: V Düsseldorfu občas je také zima, pokud vím.
2: Jo, ale Ústí není moc hezky v zimě.
3: V Ústí nad Labem je zajímavé divadlo. Byla jste tam?
2: Ano, a viděla jsem Popelka balet.

0: Oldřich Pláteník především koordinuje kontaktní centra společnosti Živá paměť v Praze, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. A také se stará, aby němečtí dobrovolníci s úspěchem zvládli své úkoly. Ptala jsem se, co to celkově obsahuje.
1: Zajišťování nějakých volnočasových aktivit, vzdělávacích aktivit a pro klienty, jako jsou tréninky paměti, kanisterapie, psychoterapie, kreativní kroužky, což samozřejmě zajišťují tady dobrovolníci většinou, jazykový kurzy, já teda vedu angličtinu a dobrovolníci němčinu, pak tím, že v Praze bývá tak 13 až 15 akcí za měsíc, v Ústí nad Labem 2 akce za měsíc a v Českých Budějovicích 1.
0: Proč jste se rozhodl právě pro práci v Živé paměti?
1: Moje babička byla přeživší oběť nacismu, totálně nasazená. Když jsem u ní trávil prázdniny, tak příběhy z totálního nasazení byly takové pohádky, které mi říkala. A když se mi naskytla možnost nejdřív externě učit angličtinu v Živé paměti a potom i tam nastoupit nejdřív na částečný a i na plný úvazek, bylo to vlastně něco, co mě dělá, řekněme, šťastným. Můžu zpříjemňovat vlastně podzim života lidem, který si myslím, že si to zasloužej, a můžu kooperovat s dobrovolníkama, který jsou sami o sobě obrovský obohacení a jeden z velkých důvodů, proč to dělám.
0: Co vám přináší ta spolupráce s cizinci?
1: Mě to jakoby dělá daleko šťastnějším v té práci. Můžu mít možnost se vždycky na rok vlastně seznámit s nějakým člověkem. Je to úplně nový, vidím tu jejich otevřenou mysl a oni jsou opravdu ochotní pomáhat českým seniorům. Vlastně být tady na rok za velmi, velmi nízkou finanční podporu, tak je pro mě úplně fascinující vlastně ten proces toho seznamování s novým člověkem. Má to i svý negativní stránky, jako je vždycky konec toho roku, protože za ten rok si vlastně na toho člověka zvyknete. Doufám si říct, že máme docela přátelský vztahy vždycky a pak vlastně ten člověk vám odejde a přijde novej.
0: Ozývají se vám potom?
1: Jsme v kontaktu docela často. Já vlastně občas jako informuju, co se děje u nás, oni informují mě a oni sem jezdí docela často. Samozřejmě dělá mi to radost.
0: Jak vaši klienty přijímají mladé Němce?
1: Těší se na ně a já řeknu, že je milujou. Oni opravdu si na ně zvyknou tady. To loučení taky občas provází slzy a já, když vidím to nasazení, nedá mi to neříct. Například Ida ten rok nebylo v plánu, že bude tolik alternovat v Praze, ale já jsem jí poprosil, jestli by nám mohla pomoct v Praze a ona si doslova adoptovala naše klienty v Praze a oni adoptovali jí, takže ten vztah je hrozně hezký a taky nabíjí entuziasmem do té práce dál.
0: Zbývá důležitá otázka pro Idu Drexler a to je, jak dlouho ještě bude s námi.
2: Můj rok tady končí v 30. srpna.
0: Tak to se máme rozloučit.
2: Jo.
0: Jo. A bude vám líto?
2: Ano, jo, jsem smutná.
0: A budete pokračovat v Düsseldorfu?
2: Nevím. Dovedu si představit, že budu dál pracovat jako dobrovolnice se starší lidi.
0: Co se vám tolik líbí na starších lidech?
2: Jsou moc hodní a taky nemají moc stres a mluví moc o její životu.
0: Co řeknou vaši rodiče, když se vrátíte?
2: Moje rodiče myslí, že je dobrý, že jsem tady. A moje maminka taky pracovala jako au pair v Francii. Mm-hmm. A moje rodiče taky mají ráda Česka.
0: A čekají na vás. A já vás teď řeknu auf Wiedersehen.
2: No jo, naschledanou.

Ida Drexler se samozrejme teší na rodinu, kamarády a na nemecký jazyk. Díky zdejší stáži už má, jak se říká, jeden slovanský jazyk v kapse, což bude výhodou pro jej budoucí studium slavistiky. Že jde o základy a že skloňování zatím není dokonalé, je zanedbatelné ve srovnání s významem její práce u nás. Přeji všechno dobré oběma hostům. U příštího pořadu Mia Oni se na vás, milí posluchači, těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O registraci kandidátů do letošních komunálních voleb musí úřady v celém Česku rozhodnout do dneška. Motoristé neprojedou úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, už by nemělo pršet, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Registrační úřady v celém Česku musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předcházejících řádných komunálních volbách před 4 lety kandidovalo v celém Česku přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů, sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou letos 9. a 10. října. Ve třetině obvodů budou lidé také volit nové senátory. Silničáři budou v noci na neděli opět testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na kilometru 24 ve směru od Prahy uzavírají právě teď. Objížďka vede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Uzavírka potrvá do rána do 8 hodiny, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
2: Stavba další etapy tramvajové tratě v Olomouci by mohla začít v příštím roce. Tramvaje zatím končí u zastávky U Kapličky. Odtud by trať měla pokračovat dál k ulici Jižní. Město už dokončilo výkupy pozemků, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO.
4: Pro třetí etapu tramvajové trati na Povel do Slavonina se nám již podařilo vykoupit všechny potřebné pozemky. Zároveň jsme dokončili projekční práce a nyní je projektová dokumentace na stavebním úřadu a čekáme na povolení záměru. Máme připraveny také finanční prostředky, takže pokud získáme stavební povolení, respektive povolení záměru do konce roku, tak bychom v příštím roce mohli již stavět. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se dnes nejvyšší domácí soutěže minimálně do večera posunuli do čela neúplné tabulky. V pátém kole totiž doma vyhráli nad Slováckem 2-1 a mají k dobru bod na druhou Slávii. Tu ale čeká vršovické derby z Bohemians. Duel v Edenu začal před několika málo minutami. Na třetí příčku v tabulce Oskore za obhájce titulu se vyhoupil Liberec díky výhře ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta vyhrála v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-0.
1: Počasí.
2: V noci čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno, postupně ojediněle mlhy a bude docela chladno. Ranní minima čekáme většinou mezi 11 a 6 stupni. Zítra přes den jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně až oblačno a jen na horách ojediněle s přeháňkou. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy až kolem 24. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severozápadu až západu do 18 kilometrů za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na severu Čech, na trase Most Teplice jsou problémy v Bílině, a to v Bílinské ulici. Pokračuje tam vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydejte se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víni, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna?
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu. To nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo? Oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet,

0: Takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci. A šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, a tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach. Takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala. Můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma nebo chleba nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
1: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
0: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u

0: Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
1: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
2: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
1: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to byla takové, co si pamatuju ještě. A ty člověk to zapomene, ty špatný věc.
0: Nakonec se Jana Hildprant se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildprant. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
1: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
2: Etiopský císař?
1: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
2: Jste odjeli do Etiopie tedy?
1: Jeli se do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
2: Jaké to bylo? To je změna veliká.
1: Po rojících.
2: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
1: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
2: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
1: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
2: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
1: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli, protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů. Že? No, je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
2: Kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
1: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru a naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří. Jinak já jsem to neviděla.
2: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
1: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
2: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
1: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, a teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
2: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
1: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, tady bylo muzeum vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
2: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
1: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady bylo.
2: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
1: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo, nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo neuvěřitelný. Je to vlastně, to byl takový zázrak.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem?

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisavěvě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj nakoukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? V osm. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer. No,
3: no asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na zpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hilprand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo. Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No, je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče.
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy opovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady na ten, a nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádím. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: No, co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu, a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No a on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematické, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policisté dnes dopadli nebezpečného muže, po kterém pátrali na Karlovarsku. Lidé mohli naposledy navštívit budovu invalidovny v pražském Karlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, už bez deště, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Policie večer dopadla nebezpečného muže, po kterém pátrala kvůli násilnému trestnému činu v Otovicích na Karlovarsku, informovala o tom na síti X. Muž je podezřelý z napadení 42leté ženy, která utrpěla vážná zranění. Záchranáři ji museli přepravit do nemocnice. Podle policie se jednalo o konflikt mezi rodinnými příslušníky. Případem se dál zabývají kriminalisté. Českou republiku včera odpoledne a pozdě večer zasáhl velmi vydatný déšť. Na většině míst v Čechách spadlo většinou mezi 15 a 40 mm srážek. Nejvíce zapršelo ve středních Čechách a také na severu Čech. Upřesní Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Vůbec nejvyšší srážkový úhrn zaznamenali Nedrahovice, Rudolec ve středních Čechách. Ty měly 97 mm srážek a hodně pršelo i v Krkonoších. Studniční hora měla 90 milimetrů, stejně tak jako Luční bouda, Pomezní boudy 89 milimetrů.
0: Od pondělí 24. srpna nepojedou autobusy mezi Palkovicemi a Frýdecko-Místeckou částí Chlebovice, informuje o tom krajský koordinátor dopravy KODIS. Silnice bude uzavřená kvůli výstavbě chodníku a dlouhodobá výluka potrvá do odvolání.
3: Změny se týkají linek 315 a 316, které nebudou zajíždět na zastávky Palkovice, Podhůří, U Kožuchů a Adámek. Lidé by měli před cestou autobusem sledovat výlukové jízdní řády. Časy odjezdů se oproti pravidelným jízdním řádům mohou lišit. Z Palkovic František Kuča, Český rozhlas.
0: Zájemci si dnes na dlouhou dobu naposledy mohli prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v Praze v Karlíně. Příští týden tam začnou rozsáhlé opravy. V budoucnu budou nové stálé expozice, multifunkční sál a také návštěvnická centra.
4: Invalidovna byla pro všechny vojáky. Tady se zachovávalo příměří.
5: Uvedl Jan Hodina, který se představil v dobové uniformě.
4: Byli tady francouzský vojáci, byli tady rakouský, byli tady ruský vojáci.
5: Michal Holeš z Prahy si přišel objekt prohlédnout se svojí rodinou.
6: Působí to neuvěřitelně emočně na mě, ta budova.
5: Historii invalidovny připomíná její ředitel František Laudát.
7: Hrabě Stroci vlastně udělal závěť, že ten majetek bude vložen do nadace a to bude použito na pomoc válečným invalidům.
5: Rekonstrukce historického objektu začne za pár dní a vyjde na více než 2 miliardy korun. Obnovený areál by se měl otevřít v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Po chladné noci, kdy čekáme ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, bude zítra přes den převážně slunečno, tedy jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně oblačno a pouze v oblasti hor ojediněle s přeháňkou. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy až kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na Blanensku, přesněji na trase Voděrady Drnovice. Osobní vozidlo tam narazilo do stromu, na místě jsou záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
1: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
2: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuju, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
1: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
2: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže vykládat.
1: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná světa směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
2: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
1: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
0: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: technické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat i nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat, ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to je jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrový konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já jenom obecně, samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravku proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cennou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zarijete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit, pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Reroch Lovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadský pouště z odchovny a byla tady používaná k odchovu sokolovitých dravců, těch rérohů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějaký lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Zasloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle Reroch Lovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety. Mm-hmm. Je standardní věk, mm-hmm. kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti. Jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supi, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je subhnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Reroch Lovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji veme do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. Mm. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry na zpátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Mm-hmm. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

0: chapraní a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík. Jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Mrkneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je. Nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, komínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to o to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, naběračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti.
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za dva roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za dva roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Stát podle premiéra začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice. Železniční koridor u Benešova poničili vydatné deště, provoz je tam stále omezený. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by nemělo. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zadlužení České republiky se v příštím roce zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne téměř na 640% HDP. To je o 1,6% bodu více než letos. Řekl to dnes v televizi Nova. Dodal, že Česká republika bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda české vlády nezmínil. Už dříve ale řekl, že bude výrazně pod 400 miliardami. Konsolidace rozpočtu je ale podle Babiše možná až po dokončení investic.
2: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
1: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dnů. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Českému rozhlasu to dnes potvrdil mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí pouze po jedné koleji sníženou rychlostí.
3: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů, možná i týdnů. Ten přesný rozsah škod, teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic za ten přesný rozsah škod, se ještě bude posuzovat.
1: Omezený provoz je ze stejného důvodu také na nedaleké regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví jeden z posledních úseků dálnice D48 z Bělotína do Rybí. Propojuje Olomoucký a Moravskoslezský kraj až na hranice s Polskem. Stavba začne v září, potvrzuje mluvčí silničářů Miroslav Mazal.
4: Aktuálně máme vybraného zhotovitele. Stal se ním firma Metrostav za cenu 870 milionů korun. Hlavní trasa bude měřit 3800 metrů, což tvoří celkem 117 stavebních objektů. Předpokládané dokončení této stavby vychází na rok 2029. Sport.
1: Český útočník Patrik Schick skóroval v dresu německého Leverkusenu hned v úvodním soutěžním zápase nové sezony. 30-letý fotbalista, který po letošním mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, pomohl Bayeru gólem k výhře 4-0 na hřišti třetiligového Wiesbadenu v prvním kole německého poháru. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně ujedinile mlhy a bude docela chladno. Ranní minima čekáme většinou mezi 11 a 6 stupni. Zítra přes den jasno až polojasno, ráno ujedinile mlhy, během dne přechodně oblačno, přehánky ujedinile v oblasti hor. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy kolem 24. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severozápadu až západu, o rychlosti do 18 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D1 na Benešovsku je na Brno i Prahu neprůjezdná. Uzavírka mezi exity 21 Benešov a 34 Sázava je kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka. Motoristé musí použít objízdné trasy. Uzavírka tam potrvá do rána do 8 hodin. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
6: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
5: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
6: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
5: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
6: Kde pracuje?
5: V Ypsilonce.
6: Tam má hodinu.
5: Nemá.
6: Co to je? To přece není normální.
5: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
7: Ano. Správně.
8: Ano.
7: Konec vlády jednoho Lábuse.
9: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
10: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
9: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
5: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo i velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví. Když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že jo, někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na 9 letech takový představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková ta akademie, taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií, teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mýho názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle, 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no vystřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil asi vysokou takové 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka patila složenky a chodil za školu spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam fidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych si netrouf. No máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pokopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena, říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vrací u té 9 letech, tak já třeba jsem byl takový jako vždyť, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem... si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až když jsem, až se vždycky dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábosi, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak, já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřinu Šejbalovou, tady ty velký herci, k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže, no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě to vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royal. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: Moli ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásně. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
1: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
1: Dobrou knihu.
2: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
0: Není Drbna. Denně čte Večerní Prahu. Mámo, červená!
1: Táto, zelená!
0: Mámo, flek!
1: Červená!
0: Flek!
1: Zelená!
0: Flek! Barevný televizor do každé rodiny.
3: Ta píše... Ta píše...
0: Tušky Kohinor do celého světa.
3: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
4: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
3: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
4: Já tě mám facku.
3: Ale brouku.
4: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
3: Ale co to je s tebou dneska?
4: Já tě mám facku.
3: Ano, tak au, přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
5: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lidoop. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
6: Co blbneš, člověče?
7: Je.
6: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
7: Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
6: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
5: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
8: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Messera v Žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako to jsem se, nebo pak třeba jediné, co jsem udělal, to byla hvězda. To tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako a dál už takový salta nebo nějaký takový ty, já jsem měl nějaký docela slabý ruce, takže takový šplh nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance. Tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už viděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál, vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koni na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem asi dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodný a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceduli Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to bylo divný, že tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Šprýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stalo málo kdy, dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého... Žeš, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mi ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení se má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audiozáznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady však někdy před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo já... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit? Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám nablízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, logicky, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představí zkoušel, jsem zjistil, že už přece když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Tak říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Jo. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se zůstaneme dále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžatá a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá první řadě udělala Ježíš Maria. No tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila. Já jsem jí říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará. Jako, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no. Tak to je prostě, to, já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař.
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby on teďka měl zřejmě, tak možná mám vyšší, že přece ten člověk jako je rozrušený, že jo, tady tolik lidí, že jo, tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak.
5: Zdravej člověk.
4: Zdravej člověk, ano.
3: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
3: No, vážnic, musím teda říct, že teda ne. Teda, ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... skutečně. Musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak mě tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako a řval jsem. A teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli. Že jo?
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No, byl jsem tam třeba na návštěvě, jako to jo, ale jo,
4: já myslím,
3: nebyl.
4: Jako nebyl
3: ne, ne, ne, ne, nebyl.
4: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
3: No, tak já to mám jako prevenci, víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
4: Řekni, co užíváš.
3: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna, potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně?
3: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec, no, takže... No, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná, no.
4: A ty
3: to...
4: bereš 8 druhů prášku různý?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám takto složené. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, a on říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout,
3: ty? No, chtěl jsem si zobat.
4: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám
4: to.
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. O prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
5: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů, bo tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to se točilo v Hošticí tenhle film, že? Tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty 3 filmy, že? Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku kde sední, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to na tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
6: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
7: Promluvil o té své práci ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
6: No, a dál?
7: Dál už mě.
6: Tak se na něj blbě.
7: Tak sedě na něj sám, když jsi tak klidně, už to nebaví.
6: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašleme a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
8: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
9: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
10: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
11: Voloviny.
9: To si teda pište.
11: Kraviny do kravín.
10: Ale nemel furt.
9: Ale já se tam říct nedám, to teda ne. Ale... Žuják, vůle ještě.
1: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení, úplně bez.
12: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
1: Pan Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
5: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té stodole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, a když jsem mi to řekla, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
13: Ani za nic, ženský, já první nepůjdu.
14: Podej, ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
13: To je právě na aerobik, to zřímá. A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde lítat nebudu.
15: Ženský, jsme tu pro Itálii, ne pro Hostice.
16: To od tále čumáku je celá vesnice.
17: Ježišmarja, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
16: No jo, no, no, no, no, no,
17: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
16: ale nahý jsme tam nebyli.
17: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to no, ne.
18: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
17: V gumátách a s vídlem a z vás žádné jítel nebondli.
19: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladí na
16: správně.
17: No to ne, to jsme si neodmluvili. Ne, to jsme, zpátky český, to ne tohleto. Dostanete za to prémě, tak o co jde?
16: Ače nechaj.
17: Ne, domluve, to ne, to pozor, to ne.
20: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
17: To jsme si nerozuměli teda, tak hole. Gabino, Popova, se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
21: Vidíte ho, Kaňoura, nás by slíkal a svou si nenechá.
22: Ano, je to prvík, ať se zvykne záda.
17: Co jste se zprázdili, že jste zprázdili? Lidi, lidičky, lidičky, pomoc! Lidi, já udělal matušku, já!
23: Nebylo tohle, to tady nebylo.
24: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
17: Jste zprázdili, nebo co? Žensky, otevřete! Žensky! Slyšíte?
0: Pusťte mě! To je nějaký omyl! To přece v nácviku nebylo! Tomu chlapci snad ten snad nebo život!
17: Lukáš! Otevřte!
1: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
5: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zřejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Korn měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Korn má to náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce navíc to bylo, že se celý ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádném záběru, no to bylo neskutečné.
1: Dopřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš Cčka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Dáš si čaj.
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchláči, co? Ale jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Roldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před, krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkali, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tom bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo. No.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte pro nich hlavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Tazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. To je. No, tak.
6: To.
5: Tak děvčata, prosím vás, říct. Tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
6: To jsem jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde, no.
5: Na Al?
6: Na Al Jašce.
5: A prosím tebe. Na Albertově, Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohle, to za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě... No,
5: zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No. To se tak blbě učí.
5: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, to zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě do koše, no a dál,
6: no. Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil lid.
5: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím zpětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamená zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebude. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, řekl tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to zprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možné, takový recitátor může říct takhle zprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psali, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
6: Naruším.
9: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Jo, vy jste hod bohémové, že jo?
9: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Pokojník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
8: Já.
9: Prosím vás, už vypadněte, já za chviličku letím do studia.
6: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Já.
6: Poslyšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnejovského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitořinka, švitořila, taky jsem měla dobře poslane ten hlas, víte?
9: Tak už
6: ale
9: budeš čekat!
6: Padr mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání!
6: Odřu,
9: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuny, dělku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, no, patře, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měžka to...
9: Ano! Paní Houdová.
10: Pánové, Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, Rejža, trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil!
11: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem asi doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách. Že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat. To je vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat. Že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Haló, haló, o slovo se hlásí Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Tady Honza Macoun, dnes sám, soukromně, v klidu, s kávou, kterou si teprve donesu. Čas, který využiju hned v té písničce první v rámci zahájení vysílání Noční linky, bude Helena Vondráčková, Tvá malá Jane. No, jestli odhadnete, proč právě tahle písnička. Klid, žádný spěch, žádný stres, posílám úsměv. Mimochodem, děkuji za všechny pozdravy, přání. No, skoro 50 to bude, zanedlouho. Děkuji i za fyzická přání, klasickou poštou. I třeba do Hradce Králové, mimochodem to byla poslední obálka, kterou jsem k narozeninám otevřel dodatečně. Teď ale k vysílání společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka 22. srpna 2026 na téma. No, odhadnete.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Já vím, někteří z vás jste připraveni a někteří jste poslouchali včerejší vysílání, tak už víte, že dnes to bude o...

0: Tvá malá Jane naspívala Helena Vondráčková vlastně v té naší tady karlínské budově opatrovíš v prosinci roku 69. Hudbu složil Bohuslav Ondráček a text napsal Zdeněk Borovec. Ta nahrávka vlastně vznikla nebo vyšla, možná ho budete mít tu desku nebo ten, nevím, proč jsem řekl ho, ale můžete ji najít na singly 64 až 71 Přelety také, nebo rok 1970 u Suprafonu, ale to ještě pod značkou nebo se skupením Golden Kids. No on ten samotný text vlastně zachycuje chvíli, kdy rodič zjišťuje, že jeho malá holčička už dospívá. Jane už nemá čas, jako dřív, něco jí trápí, zavírá se do vlastního světa a hlavně něco tají a míchá s pravdou lež. Rodič najednou vlastně neví, co se s ní děje a musí přijmout, že není dítětem, ale dívkou. Takže písnička je tak nejen o dospívání, ale i o prvních tajemstvích a chvíli, kdy mezi rodičem a dítětem přestává fungovat naprostá otevřenost. Sobotní noční lince z Prahy s Honzou Macounem se ptám do jedné hodiny na otázku anebo na konstatování a rád bych, abyste to rozvedli, když zalžou rodiče. Ano, podobné téma jsme tady měli vlastně společně minulý týden, ale to tak jako bylo spíš okrajově. Mě zajímá vlastně spíš ten fakt, kdy je dobré říct dětem pravdu o tom, že i když je jim tolik, kolik jim je, protože a vůbec, dostali jste se někdy do situace, že jste dětem lhali a pak jste si to vyčítali, nebo vyčítáte dodnes, nebo jste jim nikdy nelhali? Takový typický příklad. Rodiče se rozvádí, dítě 8 let, druhé dítě 12 let. Říct jim pravdu, anebo se vymyslet společensky únosnou odpověď?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Proto se vás budu do jedné hodiny ptát. Lhali jste někdy dětem? Zalhali vám rodiče? Věřili jste doma pohádkám? Tajili jste dětem pravdu? Co se dá tajit? Nemoc? Rozvod? Skutečné důvody? Tajili jste třeba peníze? Tajili jste smrt? Tajili jste hádky? Co ty výmluvy, které se vám ještě zpětně promítají v hlavě? A vůbec dá se taková lež rodičovská dětem, teď mluvím z pozice dítěte, těm rodičům v budoucnu odpustit? Protože nebudem si nalhávat, když je někomu 5, 8, 10, říct pravdu a být nenáviděn, ale s postupem času pochválen za přístup, který rodiče zvolili, i když to pro ně byla ta složitější cesta v důsledku. Jak to vnímáte vy? Těším se na vás. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Příjemný poslech.

Naše léto roku 2026, 23.12 a noční linka Českého rozhlasu. Děti nejsou dospělí a proto jim nejde říkat všechno stejným jazykem jako velkým lidem. Zároveň ale nebývají tak slepé, jak si dospělí někdy myslí. Vnímají někdy změny nálady, tichou stolu, zavřené dveře, šeptání v kuchyni i věty, které najednou končí uprostřed. Rodiče svým dětem často při nejmenším často mlží o skutečnostech, které k životu patří odedávna. Nemoc, peníze, rozvod, nevěra, adopce, smrt, taky o historii původu, závislosti nebo minulosti, která se doma nesměla otevírat. Často to dělají rodiče s pocitem, že dítě chrání, jenže dítě jednou vyroste a začne chápat, že ne všechno, co doma slyšelo, byla pravda. Rodičovská lež má vlastně takovou zvláštní váhu, protože přichází od lidí, kterým dítě bezmezně věří. Věří nejvíc. Malá lež může pomoci překlenout těžký okamžik, uklidnit strach nebo odložit pravdu na dobu, kdy ji dítě unese, jenže dlouhé mlčení může v dospělosti bolet víc než samotná zkušenost. No, tak pojďme do minulosti, pojďme zapátrat. Sobotní noční linka, když zalžou rodiče. První příspěvky, které tady mám, a samozřejmě linka je vám k dispozici, budu rád, když se osmělíte, zavoláte, co se vám honilo tenkrát hlavou, co v případě, že jste museli zalhat, co vlastně jste měli za myšlenkové pochody, anebo jak se na to s odstupem času díváte, jak to vnímáte. Dva příspěvky. Květa napsala, když mi bylo 8, táta odešel od rodiny, maminka mi dlouho tvrdila, že je pracovně pryč. Nejdřív týden, pak měsíc, pak prý musel zůstat déle, já jsem mu kreslila obrázky a ptala se, kdy přijede. Dospělí si asi mysleli, že mě chrání, ale já je vnímala jinak, já cítila, že se něco děje. Večer maminka plakala v kuchyni a když jsem vešla, hned utichla. Pravdu jsem se dozvěděla až od sousedky, která se podřekla. Nebolelo mě jen to, že táta odešel. Bolelo mě, že se mnou všichni zacházeli jako s někým, kdo nemá právo vědět, proč se mu změnil celý svět. Dnes chápu, že maminka byla zoufalá, ale stejně si myslím, že dítě unese pravdu lépe než mlhu. To je možná asi nejlepší vyjádření, které bych asi z hlavy nedal tak nějak úplně dohromady, kdybych mluvil za sebe. Já když jsem se rodičů ptal na to, proč se rozvádí, tak jsem dostal tolik blábolů. No, a to mě vlastně poznamenalo až do současnosti, protože já nevím, co by se odehrávalo, kdybych se dozvěděl ten pravý důvod. Ale tím, jak já jsem nedostal

Promiňte za upřímnost, ale tak to je. Pojďme ještě dál. Mám tady jeden příspěvek o adopci. To píše Zuzana. Ano, Zuzana Litomyšl, tady to mám. Já jsem se až ve 30 dozvěděla, že jsem adoptovaná. Ne od rodičů, od tety, která to omylem řekla při jedné rodinné oslavě. Najednou mi do sebe zapadly věci, kterým jsem dřív nerozuměla. Proč se doma mlčelo o porodu, proč jsem se nepodobala nikomu z rodiny, proč babička jednou řekla větu, kterou pak všichni rychle zamluvili. Rodiče mě milovali, o tom nepochybuju. Měla jsem dobré dětství, ale ta lež mě rozsáhle poznamenala do budoucnosti a velmi hluboko. Ne proto, že jsem vlastně nebyla jejich biologické dítě, ale proto, že o mém vlastním životě věděli všichni dřív než já. Odpustila jsem jim, ale důvěra se musela stavět znovu. Pravda o původu podle mě dítěti patří. Jen se musí říct citlivě a včas. No, vnímáte to vy jakým způsobem? A máte něco ze života? Volejte, pište, těším se. Amen.

0: Jiří Korn, neplakej, ani vy, nenechte se dvakrát přemlouvat, zkuste si v hlavě uspořádat své myšlenky a nebojte se mě, nekoušu macek nikdy. Dnešní téma, když zalžou rodiče. Kdo nám volá? Pěkný večer. Kdo startuje telefonicky noční linku? Tady Honza.
1: Je, dobrý den, tady Michal Sedlák z Myšlína.
0: Ale zdravíme do, co bych chtěl říct, do Sedlákova, do Myšlína, takže na chatu.
1: Ano, na chatu, ano, je tak.
0: Máme osvěžující večer a noc na neděli, tak pojďme vzpomínat.

0: vzpomenout do minulosti, protože jestli se dobře pamatuju, Michal Sedlák děti nemá.
1: Je to tak, je mi 42, pardon.
0: Nevadí, to je váš věk, mně to nevadí, každopádně.
1: Jo, já dneska nejsem úplně ve formě, ale přesto volám.
0: Nevadí. My to tak zkusíme na těch 5 minut rozebrat, tak jako dítě, tedy když byl malý Míša a měl rodiče, tak jak vnímal případné lži svých rodičů, svých bohů?
1: Tak já jsem se lží od rodičů teda moc nedočkal, ale je jeden moment, který si pamatuju z dávného dětství a věřím, že mnozí posluchači by takovej rodičovský přístup neschvalovali. A sice já jsem asi tenkrát nějak hodně zlobil, byl to delší čas, že jsem možná rodičům nějakým způsobem pil krev. No a tak mě máma posadila v jídelně ke stolu, no a začala mi povídat, že se ukázalo, že nejsem jejich, že mám jiný rodiče a že ti rodiče jsou sice hodní, ale jsou chudí a že se budu brzo stěhovat. Takže mě takhle vystrašili.
0: Jo, to bylo strašení jenom.
1: Ano, to bylo
0: Ježišmarja, mě strašili jenom polepšovnou teda, jo, ale do tohohle se nepouštěli.
1: No, mě teda taky strašili, ale to byl teda slabší kalibr, že pojedu, že mě pošlou na tábor, dětský tábor.
0: Nějaký jenže dětský gulag.
1: Jako, no přesně tak, já jako milovník, nebo tehdejší milovník historie, jsem si slovo tábor vždycky spojoval s koncentrákem, že jo, gulag. Mm-hmm. Tak. No a bylo to dost taková nepříjemná chvilka pro mě jako pro malýho. Ale řeknu vám, já jim to nezazdívám. Nevyčítám jim to, chtěli prostě mě trošku vystrašit a důvod toho byl, abych si začal vážit toho, že jsem s nima.
0: Nebylo jednodušší, kdyby vám ten důvod řekli rovnou, protože to, co vlastně vy říkáte, a ještě navíc vlastně jako to chápete, proč to říkali, tak to je pro mě teďka vata, jo? Protože vlastně je to jasné, že to chápete, že něčeho chtěli docílit, protože prostě jste byl dítě trošku neposednějšího charakteru, ale já si teda přiznávám, že třeba jenom tu prostou lež od svých rodičů na téma rozvod, taky dokážu omluvit a dokážu pochopit, proč to udělali, ale mě to poznamenalo jinak, jako mě to vlastně ta lež vlastně mám jí do dneška v té hlavě a říkám si, jako chápu proč, ale nebylo to nutné.
1: Ale představte si, mě to nepoznamenalo vůbec, protože já jsem si v zápětí oddychl, poněvadž to vyvrátili. Když viděli, že jsem teda tak vystrašený, tak nakonec řekli, že to tak není.
0: Sranda!
1: Možná jsem byl naštvaný, ale to bylo takový úlevný, pane moderátor, to bylo tak úlevný, že doteďka si na tu úlevu pamatuju.
0: No tak jo. Asi zvolili tedy.
1: Tak to byla taková největší lež, kterou jsem se od mámy nebo od rodičů. No,
0: zafungovalo to vůbec? Nálce. Vůbec zafungovalo to vlastně, co rodiče řekli, jestli...
1: Já myslím, že jo, protože doteďka si to vlastně pamatuju.
0: Jo, a od té doby jste hodný.
1: Od té doby jsem hodně dáčený, že jo. No. Ale já bych to asi dneska, asi už ten telefonát ukončím, protože mě se dneska stala taková dost nepříjemná věc. Ono je to teda tak trošku out of topic, ale mě dneska zemřela kamarádka, hodně blízká, dopisovatelka a napsala mi její máma. To byla teda ta moje hodně blízká kamarádka, teda z Ruska, Žukovský. No, představte si, on jí srazil vlak.
0: No... Reakce jakákoliv od kohokoliv vlastně není na to, co říct. Držte se, jedině není vám může to, říct. Držte se.
1: Ano. A já mám trošku takový podezření, protože my jsme byli jako mě blízký, jako takhle, no já jsem samozřejmě do Ruska z politických, nebo znám všem známých důvodů se za ní podívat nemohl. Ale ona viděla, že mám rád železnici a ona určitě chtěla, ona byla taková fotící, ráda pořizovala fotografie a takhle. A já si to tak trošku vyčítám, že ona možná pro mě chtěla udělat nějakou fotodokumentaci, protože ona se tak jako hodně ráda fotila. Ona byla trošku hypisačka, takže já si myslím, že ona asi něco dala a nějak to asi přehnala. Nevím co.
0: Držte se, teď se to hlavně už nedozvíme ani, tak až se potkáte v tom nebi nebo v pekle, tak si to vysvětlíte, dovyprávíte a třeba se projedete Transsibiřskou magistrálu.
1: Já jsem si vzal několik diazepamů, takže se trošku možná mi motá jazyk, takže se
0: omlouvám. V pořádku.
1: Ale prostě jsem teď v prdeli, já to řeknu na rovinu. Já nevím, co budu dělat.
0: Michale, teď, až položíme telefon, pravda, pustím písničku, která je smutná, ale nic jiného nedokážeme udělat, než to, že ti, kdo vás mají rádi, a z posluchačů se najde takových dost, tak budeme posílat sílu. Snad to bude k něčemu dobré a pomůže to. Hlavu vzhůru.
1: Potřeboval pustit do světa, to budu teď zpracovávat. To je jako, když mi umřela máma. Prostě, ano. No, já si vždycky na někoho nafixuju.
0: Klid. Ne, nadarmo se říká, jsme tady jako jedna velká rodina, tak si musíme pomoct. Tak se držte.
1: Tak, jo. Tak děkuju vám a všem
0: lepší
1: posluchačům.
0: Noc.
1: Ano, klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sami jste slyšeli, ne každý máme úsměv od ucha k uchu, protože ne každý máme ten život jenom o tom úsměvu, to je ta pestrost. Tak dneska je Michal v háji a se svými vzpomínkami, myšlenkami, ještě jednou, Michale, držte se, posílám sílu a samozřejmě, že to nevyřešíme teď, že třeba ani nebudete spát, protože a jelikož to nejdřív musí ta hlava zpracovat, aspoň do takové úrovně, kdy se bude jít dál spát. Tak na vás myslíme. Děkuju. A posílám, pravda, smutnou, ale takovou ze života. Myslím, že ji znáte. Viktorka Genzrová a Jakub Smolík. Říkej mi, táto. Rok 2008.

0: A to Kuba Smolík a Viktorka Genderová, písnička z roku 2008, alba Láska se narodila o Vánocích. Myslím, že to vydalo vydavatelství Popron Music. No. Text Jiří Zmožek a text hudba Jiří Zmožek a text Marca Zmožek. Tak popojedeme, téma máme těžké, ale času zatím dost.
1: Noční linka.
0: Volá Olda, hezký večer i vám.
2: Přeju dobrý večer. Já když jsem se oženil, to tak jsem to zařídil tak, že se řekl manžel, vyber si buď to telegram, anebo peníze, jo. A jí se to nelíbilo, a tak říkám, nechci to palit hlavu. Já říkám, buď to budu mít já telegram a ty peníze, anebo já peníze a ty telegram.
0: Promiňte prosím, já vlastně nevím, o čem hovoříte, nebo proč peníze a proč telegram. A jenom, abyste to dovysvětlil.
2: No, taková pravda ze začátku, no. Manželství, jo. A takže manželka souhlasila s tím, že bude mít telegram a já budu mít peníze.
0: Dobře, tak pojďme se dostat k té rodičovské lži. Použili jste rodičovskou lež svému dítěti a jakou?
2: No, já jsem měl dvě děti a nikdy měl jsem chlapce a děvče. Děvče má dneska 56 roků a kluk 53.
0: Takže na všechny otázky, které děti měly, jste vy jako rodiče, nebo vy konkrétně, odpověděl vždycky pravdu?
2: Vždycky jsme jim říkali pravdu. To je za prvé. Za druhé, se s těmi dětmi se musí mluvit už od malička na rovinu. A jestliže oni ty děti nesou hlopy, jestliže když se jednou stalo, že jim matka nebo otec zraže, tak ztratí o důvěru a tím to skončilo. No.
0: To je fakt. Tam jde o tu důvěru, že jo? Protože kdo jiný je Bohem, kdo je tím, komu se bezmezně věří, tak to je samozřejmě dítě k rodiči.
2: A další věc. Když jsme neměli dárek, ať je to na Vánoce pro oba stejně, tak to nedali nic. No.
0: A pochopili to?
2: No, pochopili to úplně fantasticky a holka má tři vnuky, ty vychovala taky ke skromnosti. No, ale jsou problémy, no.
0: No, tak to jsem rád a jsem rád, že jsem slyšel i tento pohled. Nikdy se nezalhalo. Oldo, děkuju moc, ať se vám daří a přeju dobrou noc.
2: Mějte se hezky, naskvěle.

0: Kdo jste přišli k vysílání později, tak máte naladěno správně. Tady je jedna z regionálních stanic, konkrétně Střední Čechy, Český rozhlas Střední Čechy, ze které vysílá z Prahy Honza Macoun. A připojené jsou ostatní regiony a taky stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka je na téma, když zalžou rodiče. A Lenka volá, taky by se ráda připojila, tak vítejte u nás.
1: Dobrý večer. Já vám to řeknu takhle. Já jsem měla rodiče, jak se říká, na baterky. Protože mě vychovala do 11 babička, bráši druhá babička, jo. Mm-hmm. A já jsem musela dělat všechno, co bylo potřeba. Dědečka přebalovat, jako pradědečka, všechno. Jo, a dodržela jsem se teda a pak si rodiče vzali a její bráchy teda a já jsem potom dostala tuberu po porodu a musela jsem do špitálu a oni na mě udělali podvod, protože jsem tam byla 3 roky i tím, že prostě ti udělali papír od soudu, aby kluka byli napsali na sebe. Mm-hmm. Syna, jo?
0: Ano.
1: A já jsem o to viděla a pak jsem přijela a hledala jsem ho a tata přijel se s Halitkou a říká mě, si nevíš pýtá, jedeme s Halitkou tam. A místo toho mě dovedl do Brna do Černovic a tam mi řekli, že jsou zdravá. Nemám je teda dom, jo, a ještě do Bohu jít do toho. A já jsem přijela teda dom a zjistila jsem, že kluky zavčili s mamou v baráku. Já jsem se s ním strašně pohádala, jo, a odešla jsem z domů. Kluka se mi tam musela samozřejmě nechat.
0: A to vám bylo kolik let?
1: To by bylo, kluk se narodil 23 let. Mm-hmm. To bylo, jo. A teď je klukovi 38. No jenom, že on se vyučil, že vystudoval práva a vystudoval školu papír, prostě může navrhovat, vykreslit na barák a takový ty papíry a jako tam by vedl se pojít, tak to bylo školu, jako vystudoval, ale jak se to bude stavební, no. A tak jsem si říkala, že to pohádala a odešla se z domu. Ani s bráchem se nebavím, protože ten se mě ani nezastal. A syna si tam nechali a od té doby jsem ani syna neviděla.
0: Takže ve vašem případě se jedná o lež, která vlastně zničila všechny vztahy, které byly v rodině.
1: Ano. A další lež tam byla, že jsem byla v tom špitalu, tak je přišel po zpátku z důchodu 60 000 korun. A můj tatíček to převzal, podepsal jsem jménem a převzal to a dal jsem ty peníze, jako, aby to vyhodoval, to jsem zjistila, až jsem vešel tady tu služejku a tak by byla ostuda, tak jsem nechtěla dělat ostudu, ale musel jsem se tam 100x podepsat na poště, že ten prostě podpis není můj.
0: Podvody necháme na jindy. Ale chápu, je to tragédie, tak či tak, každopádně děkuju za zavolání. Děkuju všem i budoucím, kteří teď zvedají telefon a chtějí se připojit do našeho vysílání. Vám moc děkuju, Lenko, dobrou noc a vy ostatní vítejte, volejte 731 800. Dnešní téma je, když zalžou, ne selžou, to je rozdíl, když zalžou rodiče. Tady mi ještě přišla předem do linka@rozhlas.cz vlastně reakce na dnešní téma a to by mě vlastně vůbec nenapadlo, byť to s dnešním tématem velmi souvisí, ale vlastně ta odnož, ten konkrétní druh lhaní. Ach, můj bože, když nám zemřel pes, dcera byla malá a my jsme nevěděli, jak jí to říct, tak jsme vymysleli naprosto hloupou verzi, že pejsek odjel na léčení. Dcera se ptala, kam přesně, kdy se vrátí, jestli má vlastní pokoj a jestli mu můžeme poslat piškoty. My jsme se do té lži ještě zamotávali čím dál víc, nakonec nakreslila psovi pohlednici a chtěla adresu. No to už jsme pochopili, že jsme si zadělali na větší bolest. Řekli jsme jí pravdu. Plakala samozřejmě, ale pak nám řekla, že jsme jí měli říct hned, že by mu aspoň nakreslila obrázek do nebe, jenom někam jinam. Od té doby si dávám velký pozor na milosrdné lži, nikdy jsou milosrdné, hlavně pro dospělé. Děkuji moc, nepodepsáno tady, ale mám napsáno Pelhřimov, tak zdravím tam. No, vymyslet si takovou pohádku, to je teda, a ještě se do toho zamotávat, to dítě má zapeklité otázky, pod otázky a do otázky, že? Popojedeme, tady máme další vztahovou o vlastně dnešním tématu, Karel Gott, téma Táto, zůstaň aspoň do Vánoc.

0: říct pravdu svým dětem a být odsouzen dětmi vlastní krví na dlouhou dobu, protože ta hlava to nemusí dobře zpracovat, anebo vymyslet si takovou lež, která uzavře téma, ale taky to znamená, že se může stát, že potom v pozdější době se najednou stane to, že se znovu to téma otevře a přijde se na to, že věc se má úplně jinak. Říkat radši pravdu o tom, že se rodiče rozvádí, než to, že tatínek jede na dlouhý výlet a rekonvalescenci na druhé straně země koule a ještě si to ukazovat na globusu. Když zalžou rodiče, to je to dnešní téma. Mimochodem písničku, kterou jste slyšeli jenom do vysvětlení, Táto zůstaň aspoň do Vánoc, to je myslím nějaký rok 72, Karel Gott samozřejmě, ta písnička vlastně je příběhem vyprávěný očima dítěte, které vidí, že otec odchází od rodiny, nerozumí všem důvodům, ale velmi dobře chápe, že se doma něco zásadního rozpadá. No a pak přišla ta prosba, aby ještě zůstal, aspoň do Vánoc. No a právě proto se píseň taky hodí k tomu rodičovskému mlčení, mlžení a lhaní. Pojďme dál.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zalžou rodiče, ptám se ještě před půlnocí koho. Dobrý večer.
2: Tady Ota Ozbánova.
0: Ano, zdravím vás, Oto, povídejte, jaký jste rodič, anebo případně jako škvrně, které vnímalo odpovědi od svých rodičů?
2: Mně se to stalo opačně, že já jsem lhal rodičům. My jsme byli s kamarádama na zábavě a v noci pro nás přijel řidič, protože my jsme popíjeli. A on nechtě narazil do stromu s autem. A zabil se tam můj nejlepší kamarád. Opravdu nejlepší kamarád. My jsme byli jedno tělo, jedna duše. A já jsem šel, my jsme přijeli do Uherského Brodu, já jsem šel k ním, k jeho rodičům a zalhal jsem jim, že Radek bude spát u mě, protože já jsem neměl tu sílu jim to oznamovat. Takže se to potom dozvěděli až od policie. Ale to jenom tak to říkám na okraj, že jsem musel lhát těm rodičům, já jsem to nedokázal.
0: Takže to nebyla jako jednodušší cesta ve smyslu toho, že... No vlastně byla to jednodušší cesta, protože byste to nedokázal jim to říct, ano.
2: No to jsem nedokázal... Prostě zbaběle jsem utekl, no.
0: A oni to potom s vámi ještě rozebírali někdy?
2: No, tak to mi jedině mezi kamarádama, ale můžu vám říct, že když měl pobřední síní pohřeb, tak jediný, kdo tam plakal, tak jsem byl já.
0: No... Trvalo to jak dlouho? Jak dlouho, že jste si to vyčítal? Přece jenom výčitky nejsou zrovna ty, které se opouštějí rychle.
2: To byly celé roky. Každý den jsem na Radka myslel celé roky. Teď si to už dovedu představit, že to je osud nebo
0: zkrátka,
2: nebo že to tak mělo být.
0: Něco, co vám v té hlavě udělá jasno, nebo jakoby srozuměnost.
2: Rozumově jsem si to odůvodnil. Asi tak, takže takhle jsem já lhal rodičům, ne svojím, ale...
0: No a svým dětem, když se podívám, třeba máte děti, jestli se smím zeptat?
2: Nemáte.
0: A myslíte si, nebo vnímáte to téma, to, o čem se tady dneska povídáme, vy jako rodič, teda jenom teoretik, vy byste za každé okolnosti říkal pravdu svým dětem?
2: No, určitě ne. Nějaké tvrdé věci asi ne.
0: Takže kdyby se vás zeptali, kdybyste měl třeba dítě z dětského domova a zeptalo by se na to o vlastně, kdo je maminkou, proč nemáme třeba, nebo proč jí nemá, nebo proč žijete jenom společně, Takže myslíte si, že je lepší říct takovou pravdu, která je optimální vzhledem k jeho věku a aktuálnímu stavu duše?
2: Já si myslím, že tak kolem 15. roku už by to bylo vhodné říct.
0: Vidíte, já třeba si sám myslím, že teď, když jste to zmínil vy, pro mě to přijde jako naprosto telecí věk, naprosto takový ten věk, kdy se úplně zkratkovitě jedná a kdy vlastně dojde k úplnému nepochopení, protože puberta, že jo?
2: Je to argument, no.
0: Dobře, máme si o čem ještě povídat dál, moc děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Dívám se do těch vašich příspěvků. Helena, nebrala jsem to jako lhaní, když jsme odjížděli do bývalé Jugoslávie na dovolenou a věděli jsme, že se vrátit nechceme a děti neměly o našich plánech tušení. Byla to nutná lež. Když už jsme byli v Rakousku a bylo jisté, že zpátky domů nepojedeme, řekli jsme dětem pravdu. Mladší dcera se rozbrečela, protože nechala doma svého oblíbeného velkého plyšového pejska. Za pár let ho ale už měla a pak už ani o něho moc nestála. Jinak si pamatuju, že bych někdy dětem lhal a nemám totiž lhání ráda. Věřím tomu, že lež má krátké nohy a pravda stejně či dříve později vyjde najevo. Mám tady i od, jestli to čtu správně, od Zbyňka příspěvek. Mojí mamičky jsem se jako malý kluk ptal, jak přicházejí děti na svět a ona řekla, že se kupují v takových obchodech a nikdy mi je neukázala. Je to lež nebo ne? Zbyňku těžko říct, jestli to bylo v období, kdy byly bony, tak by vás nasměrovala do tuzexu, ale tak... To už je jenom žert. To je vlastně to téma, které jsme měli posledně společně. Dnešní sobotní téma noční linky Českého rozhlasu je Když zalže rodič. Nebo rodiče. Jana, zdravím vás, pane Honzo, je linkaře. Myslím, že každý milující rodič někdy dětem zalhal. Důvod je jasný, aby neutrpěla dětská duše. Třeba u nás, Ježíšek, hráli jsme doma takovou hru, co nejdál to šlo, že dárky pod stromek dává Ježíšek a já jsem dělala překvapenou. Asi ve 12 letech jsem požádala mamku, že i já chci koupit dárky a tak z naspořených peněz jsem nakoupila první dárky. Docela praktické, při dnešních cenách bych tohle nezvládla. Další lež mých rodičů se týkala rakoviny mého dědečka. Mohu se na ně zlobit? Samozřejmě, že ne. Psal se rok 64 a lékařská věda nebyla tam, kde je dnes. Takže, co to šlo, mi nebylo jako dítěti sděleno, že děda zemře, ale protože prarodiče bydleli s námi, měla jsem ho denně na očích. Ovšem po tolika letech si dodnes mnohé věci vybavuji a pamatuji a nevidím v tom problém. Zdraví Jana. Ptám se, je lepší zalhat dětem proto, aby se téma uzavřelo, anebo říct pravdu. I když to znamená, že třeba to dítě úplně s vámi nebude souhlasit a bude projevovat vzdor, třeba mnohem, mnohem déle, násobně déle, než kdyby to bylo právě s tou lží jako takovou. Těším se i na příspěvky v další hodině.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, tady Honza Macoun z historické karlínské budovy, vám přeji pěknou dobrou noc. A než přijde půlnoc, ještě to musím stihnout v těch pár vteřinách, kolega rozhlasák a televizák, on je to teda mladý klacek dneska, budoucí pan doktor, ale má narozeniny. A ještě s tak krásným jménem, já kdybych to nezmínil, tak on by z toho byl nesvůj, Vojtěch Přívětivý. Vojto, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a nikdy nelže dětem. Jo, to se dneska řeší, protože ty děti si to dokážou, ale co ti budu vyprávět jako budoucí psycholog, možná strateg, byste se měli o tom učit, anebo už jste se učili, anebo vlastně je to tvoje celoživotní budoucí práce, tak a ti to vyjde. Všechno nejlepší i dalším oslavencům sobotního dne.
1: Noční linka.
0: Ano, ano, ano, vítáme nový den, je tu neděle 23. srpna 2026. Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ještě jednou tady Honza Macoun. Dnes slaví svátek, už se na to dívám, Sandry. Je jich něco přes 5400. Nejčastěji Sandry bydlí v Podkrušnohoří, v Krušných horách. Typické Sandře je 21 a jedna Sandra připadá na přibližně 2000 obyvatel a podle příjmenáře slaví Hamplovi. Vás je něco ke 2000 a rozhodně bych o vás jako nemluvil ve zlém v Zábřehu na Moravě a nejbližším okolí, protože tam je Hamplí líheň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když zalžou rodiče téma nočního vysílání Noční linky z Prahy.

0: Krátce po půlnoci pokračuje sobotní noční linka. Když se lže dětem, ano, tak pojďme odhalit, jak to bylo v tom vašem případě, ať už když jste byli vy malým tím capartem, anebo vy jako dospělák, která hledala cestu, jak ukonejšit nebo nějak vysvětlit svému prckovi to, co se aktuálně děje, ať už v rodině nebo někde v okolí, anebo s milovaným pejskem, který se zaběhnul, stejně tak jako třeba kočička, která utekla do jiné lepší rodiny, protože jí dali víc jídla. A teď jde o to, jestli lhát nebo nelhát, protože když člověk zalže, možná je téma rychle uzavřeno, ale pak se může dodatečně znovu otevřít a může to být vyčiněno tím rodičům. A nebo řekneme pravdu a pak to bude způsobovat to, že třeba vznikne i nějaká zloba, která to dítěte, obzvlášť v tom bezcentním věku, bude na dlouhé roky, než dojde do okamžiku, kdy ta hlava dospěje a dojdou některé souvislosti, ale bude to díky rodičům a ne se škraloupem, kterému se říká rodičovská lež.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to na vás. Teď je vhodné zvednout telefon, odhodit strach a volat sem ke mně do pražského studia Českého rozhlasu do noční linky k tématu, když zalžou rodiče. Bát se nemusíte. Samozřejmě mám tady připravené další příspěvky, které jste buď odeslali na e-mail linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře nebo do toho prostoru pro komentování s pozvánkou k dnešnímu vysílání. Že zdraví Honza Macoun, do jedné hodiny ještě stále můžete volat. Kdo pak je na druhé straně? Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo nám volá o té výranoční linku? Halo? Ne, neslyším nic. Teď slyším. Kdo tam je? Halo, halo?
2: Krásný večer. Tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno. Už děkoval jsem vám, děkoval.
2: Díky.
0: Já díky za váš pozdrav.
2: Chtěla jsem volat. Protože mě buší srdce z těch případů.
0: Ano, my, a i mě.
2: Ale mám stejný případ jako vaše mamina.
0: Tak ven s tím, povídejte, nenechte to v sobě, rozdejte to.
2: Něco podobného se mně přihodilo jako vaši mamince. Můj muž si našel mladší v době, kdy naše dcera byla těhotná a měla před svatbou. A já jsem ho prosila, ať to před ní zatajíme, že chce odejít od rodiny, vlastně tenkrát už jenom ode mě, ať to zatajíme, ať má klidný těhotenství a v klidu porodí.
0: Mm-hmm.
2: Jenže byl asi natolik poblázněný v novém zaměstnání, kdy založili silnou čtyřku, ve které byla i shodou okolností mé dcery švagrová nastávající.
0: No, ať to máme ještě víc zamotané.
2: A ta se stala svobodnou matkou díky svému partnerovi. Ne díky mýmu mužovi bývalýmu, ale díky partnerovi, který byl v té čtyřce. A ještě navíc, když se asi po třetí oženil a vrátil se teda na Slovensko, on byl Slovák, tak jeho poslední žena zakázala mu styk s jak s jeho dcerou, tak s vnučkou a s noučaty, mými pravnoučaty. A moje vnučka z toho byla tak psychicky rozladěná, že se musela léčit.
0: To už duše nezvládla. A jestli se smím doptat?
2: Nezvládla to, protože my jsme jako rodina z mé strany, jako můj otec, jako babička jejich, že jo, s dědečkem, ji vlastně taky vychovali, nebo vychovali. Byla o prázdninách, byly děti, jak naše, tak od bratra na chalupě, takže oni měli velice vřelý vztah. A tak prostě nezažila nějakou takovou ránu, která se stala tímhletím dramatickým, bych řekla, vztahem se svým dědou.
0: Jestli vás můžu poprosit, jenom vy jste začínala tím, že dcera se nesměla těhotná dozvědět. Já to chápu, prostě... ale jako to jí bylo kolik let? A proč jste si myslela, že jako to, že to je těhotná, že jako, nebo byla citlivější, nebo je citlivější?
2: Do té doby my jsme měli krásný manželství, nám to jako lidi záviděli, protože můj muž docela slušně se, nebo hezky se vyjadřoval o našem vztahu a tak dále.
0: A tím pádem na povrch vlastně nic nevyšlo, takže se nikdo nemohl domnívat, že...
2: Takže jsme ji chtěli prostě, nebo já jsem chtěla ji od toho ušetřit.
0: A řekněte, ona to vnímala, pochopila to a nebrala to jako nějakou zradu svých rodičů nebo své mamky?
2: No, moji zradu to snad ani nebrala, ale byla zaláskovaná, že jo, takže to nějak prostě... Snad to snášela dobře. Hmm. Ale ještě bych teda chtěla říct jednu věc. Co se týče pana Michala, tak je to hrozně smutný, když odejde člen rodiny, nebo teďka člen rodiny, nebo člověk, který ho milujeme, takovýmhle způsobem. A navíc já mám, dá se říct, kladný stav k ruskému národu, protože ze sportu jsem měla dobrý vztahy a mrzí mě, že ruští sportovci nemůžou na světový soutěže a hlavně v hokeji, kdy teda ta sborná vybejvala určitě do těch prvních míst zasáhla.
0: Rozumím.
2: Že pleteme do politiky.
0: Přesně, já jenom chci říct, že ne, politiku netaháme sem, ale vysvětlení zaznělo. A to, že na něj myslíme, se můžeme shodnout, ne?
2: No, a pak teda to úmrtí psa. My jsme teda taky vnukovi zalhali, že pes, protože žije u cizině, tak pes mi odešel v době, kdy už byli doma. Bylo to po prázdninách, protože tady tráví i prázdniny a do dneška mi to vyčítá, že se s ním nerozloučil. Nedávno odjeli a bylo to opět, jsem to měla na talíři, že byli jsme na hrobečku, jsme museli jít k Jiskovi a měla jsem to opět na talíři, že jsem mu to neřekla.
0: Magdaleno, na talíři teď je klid, rozloučení a dotyky slávy Petra Jandy a Marty Jandové. Děkuju moc a dobrou noc.
2: Dobrou noc přeji a těším se na pondělí ráno.

Zdraví vás Honza Macoun. A tohle byla písnička Rotiky slávy Petra Janda, Marta Jandová, to je nějaký rok 2008. Hudba samozřejmě Petra Janda, ale text Aleš Brychta. Ta písnička vznikla u Petra Jandy ve studiu Na propasti a byla dokončena, jak jsem zjistil, 31. července 2008 a vyšla na Jandově solovém albu Jednou jo, jednou ne. A vyšlo 1. srpna 2008. Vlastně to, co jste slyšeli, byl skutečný hudební rozhovor otce s dospělou dcerou. Petr Janda tam vzpomínal na dobu, kdy Martu jako malou houpával na kolenou a připomíná, že i existují něco jako těžké rodinné zkušenosti. Kdysi byli čtyři, zůstali už jen dva. Marta zase popisuje, jaké bylo vyrůstat vedle slavného otce, zatímco jiní tátové večer ukládali děti. Ten její často koncertoval. Ano, když zalžou rodiče, jak dlouho se to potom ještě řeší, neřeší nebo vůbec promítá do vztahu mezi rodičem a dítětem. Budu moc rád, když zavoláte do noční linky anebo napíšete. Těch příspěvků je tu fakt hodně. Když zemřel děda, bylo mi 6. Dospělí mi řekli, že děda odešel, jenže neřekli kam. No já jsem si dlouho myslela, že se vrátí, sedávala jsem u okna, čekala, jestli půjde ulicí, dokonce jsem mu schovávala bonbon, protože je měl rád. Až po nějaké době mi starší bratranec řekl, že děda je mrtvý. Bylo to tvrdé, surové, bez přípravy. Doma pak byli na bratrance naštvaní, ale já jsem vlastně byla moc ráda, že mi konečně někdo řekl pravdu. Dneska si myslím, že smrt se dětem nemá popisovat děsivě, ale ani se nemá balit do věd, které znamenají něco jiného. Slovo odešel může být pro dítě naděje a to potom bolí. Děkuju moc, děkuju, píše paní Vlasta z Kroměříže. No, to je pravda, slovo odešel je strašné vlastně. Já bych asi taky čekal. Zní to zvláštně, ale no, to si člověk vybaví, až když to slyší, čte, vnímá příběh od někoho jiného a poznává se v tom, nebo asi tuší, kam by se jeho hlava ubírala. Jak to vnímáte, vyvolejte. 731 800 900, když zalžou rodiče. Samozřejmě, že každý rodič, nebo teda troufám si říct, že každý rodič miluje své potomky nebo svého potomka, svou budoucnost. Jak říká Jaroslav Samson Lenk, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. To, za co by si ty ostatní děti chtěl zabít, to vlastně ještě pochválíš. To myslím, že má taky dost lidí, kteří mají děti, anebo je mají na hlídání, protože co si to kdo může dovolovat, že? No, ale potom s tím tvorečkem pracujte, řekněte správnou odpověď na otázku, ale teď jde o to, jestli je pravdivá. Jo, protože i ta lež bolí a nejen dětská, protože dětská lež obzvlášť, když si uvědomíte, že dítě vám bezmezně věří.

0: zalžou rodiče. No, můžu si použít tady od Petra Naděje, je to frajerské, že jsem vyřešil problém, no ale bylo to selží a to se povětšinou, snad vždycky otočí. Sice ne třeba hned, ale po několika letech a může to mít zásadní důsledky. Tak třeba František napsal, já bych řekl, co se tajilo našim dětem, ale taky v roce 68 národů. Trochu to souvisí se včerejším tématem, František. Blanka napsala, dobrý večer, všem tajila jsem svým tým rodičům, že jezdím s holkama na výlety a přitom jsem jezdila s bandou kluků a kámoškou na čundry. To by mě naši nepustili, zdraví Blanka z Přeloučská. Takže takhle naopak, lhát rodičům. A když se to provalilo, věřím, že se to provalilo, ne proto, abych z toho měl teď jako radost tam o čem mluvit, ale byl tam jenom ten nádech, výdech, oči v sloup a odchod, nebo ten pásek nějak z těch kalhot musel dolů a zkusit, jak to funguje i v jiné činnosti, než tím, když zadržuje břicho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když zalžou rodiče, ptám se vás. Dobrou noc, kdo je na druhé straně?
2: Tady Staňka, já vás zdravím.
0: Staňko, také zdravím, dobrý večer. Prosím,
2: dobrý večer.
0: Jak to máte vy s tím tématem dnes?
2: No, sedím u toho rádia, držím telefon a usmívám se. No.
0: A to je vše?
2: Když se zamyslím, tak vlastně lžeme všichni. Jo, podívejte se, jak ten pán zmiňoval ty Vánoce. Proč nedokážeme říct, jako, že oslavujeme narození pána Ježíše, a říct pravdu, že neznáme jako přesný termín jeho narození, že každá země to oslavuje jinak, v jiném termínu, a vysvětlit to těm dětem, ale my děláme v první řadě nejenom lháře, ale i blázny sami ze sebe. A pak sedíme u svátečního stolu, jo, koukáme dětem do očí, děti koukají do očí nám, ještě se k tomu modlíme, jo, a v podstatě jsme lháři.
0: No, půjdeme do pekla.
2: Nemusíme jít do pekla, jo, nemusíme jít do pekla, nemusíme nikoho strašit, ale zamyslet se nad sebou.
0: Můžeme, Staňko, to vzít taky jako rovnou pozvánku k vysílání noční linky do dalšího měsíce, protože tam mám zrovna naplánované téma. Tak ano. Až bude to do nebe, anebo do pekla.
2: Vemte si tolik, že stromeček, to je pohanský zvyk, kdy nám to přinesl ředitel Národního divadla, myslím z Německa.
0: Nechci bránit rodiče, ale třeba tu historii neznají, nebo byli v učení na 4 minus otazník.
2: Ale že se i církev k tomu propůjčí. Tak mi jako to je neomluvitelné. To je neomluvitelné, jo, takže jako lžeme si z pokolení na pokolení. Budeme hledat, že to je tradice. Jaká tradice? Ano, tradice to je. Tradice je to taková, že vlastně si lžeme, jo. Potom plné stoly jídla, tak jako kdybychom 14 dnů nejedli, nebo to máme velkou díru do krku, teď je to rozežranost. A pak se nadivme, že dneska děti po nás chcou telefony, že chcou po nás drahé dárky. A já mám vnučku 11 letou a říká, babičko, já si ještě můžu napsat, co chci, a dělá si z toho legraci, jak má pitomí rodiče. Jo? Takže skutečně ty děti pak ztrácejí úctu i k těm rodičům.
0: No, především je se tady akorát potvrzuje, že naše děti mají své rodiče pěkně prokouknuté, protože evidentně rodiče si myslí, že nejsou zas tak chytré, ale přitom děti nás přečurají.
2: Já vám řeknu tolik, já jsem dostala k Vánocům jako dítě, měla jsem, já nevím, možná 8 let, krásný kalhoty, tehdy sportovní, nosily se kaliotky, pěknou bundu, všechno bylo nové. červené kozačky. A já jsem tyhle kozačky viděla, to tehdy ještě existovaly partiovky. Jo, a tam dělala tam kousek od nás vedoucí nějaká paní Procházková. Mm-hmm. No a maminka tam s oblibou ty boty chodila nakupovat, poněvadž dejme tomu jako letní boty, tam vyšly některé i na 5 korun. Jo, v té partiovce. A to mm-hmm. bylo nové zboží, nenošené zboží. A když jsem pak viděla ty kozačky pod tím stromečkem, tak jsem opravdu ztratila veškeré mínění o vkusu svojí maminky a říkám, no tak to mám chodit jako kašpar. Já nevěřím tomu, že ten Ježíšek je tak blbej. No, málem jsem dostala faxku od tatínka, jo? A ten mě nikdy nebyl, tak jenom natřáhl tu ruku.
0: Já už myslel, že, že jste hlavou ucukla, takže proto jste ji nedostala.
2: Ne. On si uvědomil, že by to, jako, že by to přehnal, on mě nikdy neudeřil.
0: Staňko, děkuji moc i vám za příspěvek takže, a za myšlení.
2: Takže je to takové, je to smutné, jo? Takže nelžeme dětem, jo? A co se týče rozvodu, tak víte co, já ty konkubíny, a řeknu to bošklivě, vyjádřím se o těch mužích, kteří zahýbají ty chujoplety, já je nemám ráda. Zaplať pánbu, že jsem ho doma neměla a že nás rozdělila smrt po 29 letech manželství, jo, poněvadž dneska, když se podívám doleva, doprava, rozvedená, rozvedený, vždycky říkám, chyba je na obou stranách.
0: Co mám, jo, to právě takže chtěl doplnit, aby to bylo vyvážené, protože třeba můj soused, kamarád mnohaletý, zase našel svoji ženu a ještě navíc s jinou ženou v místech nočního spánku a rozvod na spadnutí, tak to myslím, že zkrátka jsou na to dva vždycky, minimálně dva.
2: Přesně tak, ale vždycky je chyba na obou stranách. Jo, a co se týče těch teploušů.
0: To takhle neříkejte, prosím.
2: No, nemám k ním úctu, takže je to těžké.
0: Pak je ale divné, jo? Že si ve vysílání rozumíme. Děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, dobrou noc.
1: Noční linka.
0: A máte to.

0: Miloš Doležal a soudím ve vysílání Českého rozhlasu 035, tedy noční linka z Prahy a téma, když zalžou rodiče. Ještě chvíli si můžeme povídat na tohle téma. Kdo se osmělíte, volejte 731 800 900 nebo pište linka@rozhlas.cz. Již vidíte, já o tom mluvím, ani jsem se tam nepodíval, protože tady na mě vyskakují stále příspěvky od vás prostřednictvím pozvánky internetové a vlastně příspěvku pod, takže koukněte i vy případně na příspěvky k dnešnímu tématu a to až do 5:00 raní na rozhlas.cz/linka a můžete si počíst to, co napsali právě posluchači v průběhu dnešního vysílání k dnešnímu tématu. V 5 ráno se to překlopí a je tam téma další a to vám prozradím za chvíli. No a to dnešní téma, no mám tady třeba Havlíčkův brat Drahomíra, 73 let, napsala to takto. Když babička onemocněla, doma se přede mnou všechno tutlalo. Říkali mi, že je unavená, že si musí odpočinout, že bude zase dobře, jenže já jsem viděla, že maminka má červené oči, děda najednou přestával zpívat u rádia. Mně bylo 10, nebyla jsem dospělá, ale hloupá taky ne. Nejhorší bylo, že jsem se bála ptát. Měla jsem pocit, že když se zeptám nahlas, stane se ještě něco horšího. Babička zemřela a já jsem se s ní pořádně nerozloučila, protože mi nikdo neřekl, že už není moc času. Dospělí mě chtěli chránit před bolestí, jenže tím vzali možnost říct babičce větu, kterou bych si dnes přála říct, že mám ráda. Vidíte, taková obyčejná věta, co by mohla způsobit. Tak snad měla Drahomír tam na ten nebeský obláček a pak si to všechno můžete případně vypovídat vzájemně, společně. Nebo ne? A další volající, muž, žena, kdo je tam? Halo, halo.
1: Dobrý den, tady je Jana Strutnová.
0: Zdravím, Jani. Vypnout rádio, prosím, ať se slyšíme lépe.
1: Vypnutý.
0: Hotovo, děkuju. Tak jako
1: to
0: rodič.
1: To je vždycky tak. No, o tom lhaní dětem, ono to není vždycky lhaní. Já když jsem byla malička, tak mě máma jednou četla z časopisu, myslím, Mateří douška nebo Sluníčko, takovou pohádku a ona špatně dopadla. Včelka tam byla zahubena a já jsem se dala do velikého pláče, že to tak dopadlo.
0: To tak potom vzali biolitem nebo
1: prosím?
0: To jí vzali biolitem nebo že pohádky většinou končí dobře?
1: Ne, to bylo v pohádce, jak sršeň utopila včelku.
0: Jo, takhle, dobrý, teď už to dává smysl. Smysl, že tam bude nějak.
1: No, to bylo v pohádce v jednom dětském časopise. A potom už mě vždycky četli pohádky takový ty, co špatně skončili, tak to přeměnili na dobrý konec. Třeba v Broučcích nikdo nezahynul, jo. Pohádce o Kohoutkovi a slepičce to dopadlo dobře a Kohoutek se nakonec polepšil.
0: Ano.
1: A rozdělil se vždycky se slepičkou, takže asi o tom jsem chtěla pohovořit. A jinak bych prosím vás ještě chtěla říct.
0: Povídejte.
1: Že no, chtěla jsem taky hlavně teda teďka říct, že ta paní, co mluvila přede mnou, ta
0: skutečně... Dost, prosím, nereagujme na příspěvky posluchačů jiných. Radši
1: mluví,
0: ne.
1: Když mluví, tak se mě dělá špatně.
0: No, vidíte, já to taky někdy odnáším jako moderátor, ale tak už jsem na to za léta zvyklý.
1: Myslím špatně na vás.
0: Jo, mi nevadí.
1: Ale ta paní mě teda pěkně...
0: No, ale nechme si to na jindy. Tohle neprobíráme, ať jsme fér ke každému. Nevracejme se k tomu. Co bylo, bylo. Noví posluchači, kteří poslouchají, tak neví. Jestli se nezlobíte, Jano. Jo?
1: Já se vůbec nezlobím a ještě dám takovou malou poznámku, že když už se mluvilo o pohanství, tak to byla skvělá věc, ale dnes už to málo kdo ví.
0: A možná se k tomu vrátíme, protože svaté knihy budeme probírat společně v rámci měsíce září v noční lince. Tak se
1: tak
0: těším.
1: To bude úplně skvělý.
0: Dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc, taky děkuju.

0: 0.43, jdeme pomalu do finále. Pražská noční linka dnes na téma, když zalžou dětem rodiče, tak jaké příběhy se urodí ještě do té jedné hodiny, je to na vás, linka je volná, 731 800 900. No, z pohledu psychologa, co jsem si našel, když dítě zalže rodičům, většinou přijde napomenutí. Když ale zalžou rodiče dítěti, bývá to složitější. Právě podle psychologů nejde jen o samotnou lež, ale o to, co s ní udělá důvěra. Rodič je pro dítě první autorita, první bezpečné místo a často i první člověk, podle kterého se dítě učí, jak svět funguje. Ne každá rodičovská lež má stejnou váhu, něco jiného je drobná pohádka o Ježíškovi. Někdo to tak může mít, někdo to může brát za zásadnější a bude se teď čertit. Taky to může být o tom, že i někce bude jen trochu štípat a no, ještě párkrát se vyspíš a pak půjdeš do té školy, ze které pak nebudeš moc odejít. Je tady nějaká povinná školní docházka. Zkrátka, dítě často nezná fakta, ale velmi dobře vnímá napětí. Pozná, že doma něco nesedí, i když mu dospělí tvrdí opak. A to jsem se právě já před možná skoro už 2 lety ptal dětí v jedné třídě, jak se pozná ve vaší domácnosti nebo u vás doma, že je maminka naštvaná na tatínka. Jo? Čekal jsem teda odpovědi nějaké, ale vyrazili mi dech úplně všechny, ta zásadní nebo tam úplně. Naštěstí to byla, myslím, holčička, která odpovídala z té řady dětí až jako poslední. Po tom, co řekla, tak jsem se podíval na paní učitelku. Paní učitelka dala hlavu do strany. Ne, jak Věra Čáslavská dolů, ale do strany. Já oči v sloup a mlčky jsme to přešli, protože holčička řekla, že no, u nich doma se pozná, že je maminka naštvaná na tatínka podle toho, že hází talířema a vyhodí ho z bytu. No. Když rodiče lžou dětem, ptám se, naposled, halo, halo, Český rozhlas, kdo je tam?
1: Dobrý večer, Václav, Středočeský kraj.
0: Těší mě, dobrý večer, Honza u telefonu, povídejte.
1: Já vypnu telefon, to
0: je rozumíme si.
1: Aby jsme se dobře slyšeli a budu povídat o milosrdné lži s vynikajícím koncem.
0: No tak jsem s ní, chtělo
1: nebo
0: by to.
1: Nebo šťastným koncem.
0: Dobře.
1: Milý Honzo, životní tragédii občas, kterou člověk projde. První manželka po 13 letech manželství zjistila, že si v životě nic neužila. Takže jsem víkendy a potom i další čas strávil se 6letým synem a 9letou dcerou. Na začátku jsem to všechno léčil takovou to milosrdnou lží. Uh-huh. Jak to tak bývá všude, jak maminka v práci, tohle to dáme to. Pak jsem se dostal i do takového stavu, že ten můj 6letý syn to doma dosti nesnášel. A tak jsem mu jednou zalhal, že si koupíme kolotoč a baningotku a budeme jezdit po světě. On byl celý šťastný. Tak, a to je ten začátek a teď budu povídat, co si můžu o tom konci. I když to jsou milosrdnou lží, nebo zelží jako takovou, co máte vy, ale končí to prostě dobře, musím to říct. Takže dopadlo to tak, že jsem v roce 1983 za tvého socialismu byl jeden z mála z otců, který u soudu bez jakýchkoliv problémů dostal do vlastní péče tenkrát 7letého syna a 11letou dceru.
0: No ale jenom, že vás zastavím, Václave, s největší pravděpodobností by se tak k tomu nestalo a ten výsledek soudu by byl jiný, kdyby matka chtěla, ale ona asi nechtěla.
1: Tak ano, pano. No, jistě, samozřejmě ona měla jiné úmysly. Nebudeme to řešit.
0: Jasně, jasně.
1: Já dokončím ten konec, jo. Takže jsem byl 17 měsíců máma, táta a musím říct, než budu končit, tak musím říct jednu historku. Viděli jsme si v Banánáku, kde bylo 70 bytů a jedna starší věřící dáma mě prostě kontrolovala. Byla úplně vyřízená z toho, jak si může táta dovolit mít nějaký děti. A jednou se jí stalo, že jako babička hlídala své vlastní vnuky a dostala jí krupička, chtěla jim udělat krupicovou kaši. A přišla za sousedkou, sousedka, pojďte k pánovi, ten má, určitě ten jim vaří. Takže jak mi kontroloval, jestli chodí děti čistí, jestli tohle to všechno, a když otevřel jsem špajzovou síň, protože jako chlap, abych se v tom vyznal, tak bylo všechno v dozách a polepený cedulkama.
0: Ano.
1: Jo? Takže jí spadla čelist a od té doby jsme byli nejlepší kamarádi, ale budu pokračovat k tomu šťastnému konci. Co osud chtěl, prostě dostal jsem se do takového prvotního konfliktu s paní učitelkou, která zastupovala v družině. Já jsem napsal cedulku, podepsal jsem tu synovi, protože ho vyzvedávala dcera a paní učitelka jako říkala, tohle to je špatný podpis, tohle to nemůže takový být, tohle to všechno, tak jsem paní učitelce zkázal, že může být klidná, že tenhle ten podpis spořitelně vyplatí, kde co. No a jsem přišel a přečel, že paní učitelka, tak jsem jí to šel vysvětlit a vysvětlil jsem jí to tak, že jsme letos 8. března oslavili 80 let manželství. Druhá manželka byla 14 let vdova, já měl dvě děti, ona dvě děti, máme čtyři děti, děti jsou prostě, leta už neví, jestli jsou nebo nejsou cizí, bratr, sestra, všichni mají jednu mámu, je to nádhera, konec se povedl, byl opravdu šťastný. Takže začalo to milosrdnou lží a skončilo to šťastným koncem.
0: No děkuju Václave, zdravím do Berouna. Díky za hezkou tečku, dobrou noc.
1: Zase.

Radek Tomášek a Boxer. Poslední písnička do celé do jedné hodiny. Zavíráme krám v uvozovkách noční linku s datem 22. a 23. nebo 22. jako sobotní noční linku. Dnes byla z Prahy, z historické krásné karlínské budovy Českého rozhlasu. Už mi dorazily takové připomínky, myslím za minulý týden, jednou nebo dvakrát. Jednou určitě, že říkám, že krásná historická, že ji teda neviděli, ale abych to přestal říkat, tak se přijďte podívat k nám do Karlína, do Kajzlových sadů, vedle invalidovny, která vlastně dnes se návštěvníkům zavírá, protože bude probíhat jedna obrovská rekonstrukce, která bude trvat mnoho let, ale fakt to tady máme krásné, tak se nenechte dvakrát přemlouvat i v rámci třeba dnů otevřených dveří, které bývávají nějak dvakrát nebo třikrát do roka. A nebo když se objednáte, s někým dohodnete, tak vás třeba tady provedou a uvidíte, kde vznikaly nádherné písničky, které si zpíváte dodnes. A přitom mají svůj počátek tady v našem Ačku, opatrovíš, rádi vám ukážeme. Každopádně dívám se do noční linky a programu vysílání Českého rozhlasu. No až se rozpojí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, no tak já ještě zmíním tedy zítřejší téma, ano, už na to koukám. To vás zavede Jarka Barboříková konkrétně do divadla, ano, jestli si to pamatuju správně, teď se radši to ověřuju. Co vás napadne, když se řekne divadlo? No, to vám teda řeknu já poměrně přesně. Já myslím si, že nejenom já, ale každý z moderátorů noční linky. Poznáváte, to je divadlo pro vaše uši. To rozhlasové divadlo snad skoro vždycky před noční linkou je v rámci všedních nocí. A vlastně potom, co skončíme, tak taky. A je to moc milé, takže já i kolikrát zůstávám v autě, když přijedu domů pod barákem a čekám, než skončí nějaké to divadlo. Jinak divadlo pro mě 20 let života. Ale to je minulost. Pojďme se věnovat budoucnosti dnes v noční lince v neděli 23. ze Zlína. Jarka a téma, co vás napadne, když se řekne divadlo. Společně se do konce srpna už neuslyšíme, uslyšíme se až v září a jak jsem si poznamenal, tak témata vám neřeknu, ale uslyšíme se v pátek 4., v pátek 11., ve středu 23., v sobotu 26. a v neděli 27. 4, 11, 23, 26, 27, jdu si vsadit, snad taky něco vyhraju. A je to všechno, děkuju za pozornost, díky za to, že jste volali, že jste napsali, že jste věnovali svůj čas noční lince a už aktivně nebo pasivně. Doufám, že vás nabila, možná rozesmutnila, začali jsme smutně, Michale, stále na vás myslím, ne, že ne? I posluchači na vás myslí, aspoň mě to tady píšou do komentářů k dnešnímu vysílání, ale není to zveřejněné, nedal jsem OK, aby to nikoho nemátlo, takže opravdu myslí na vás i mnoho dalších, tak držte se a kdybyste měl probdělou noc, tak se svými myšlenkami hlavně uspořádat a když to bude bolet ještě dlouho, tak zase na druhou stranu můžete být rád, že jste si byl sám sobě si a řekl pravdu a hned si to uspořádal, protože když se chce, tak to jde, ale taky se někdy může chtít propadnout všem problémům a otočit to o, no, jak se to říká, úplně do jiných dimenzí, tak to vám nepřeju samozřejmě. Posílám úsměv, klid, z Prahy se loučí Honza Macoun ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. S některými z vás v rámci ranního vysílání od pondělí do pátku mezi 5. a 9. naslyšenou, s vámi ostatními v září u noční linky. Se daří.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je to příležitost dát někomu s Bohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
2: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
3: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
1: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeji ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínáme.
4: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
2: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela Konova tchýně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadla.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla Konova keci. Kolik stojí z popelnění?
6: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si radšete přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny i rodinný máme. Ale muzik je krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne, tchýně.
7: kuchyně, taky dobrý, ne?
8: Víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne, ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
7: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
8: No, to mi poradili tenkrát kluci v restauraci. Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
7: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdovělej teďko, jo?
8: No, tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
7: Jo.
8: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci. No, to teda byl fór.
7: Ano, to byl vtípek. No, hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno. Jo, protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
8: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchyně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně levnýho.
7: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Je. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tam budou do 9.
8: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
7: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
8: No to ne.
7: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
8: Madla, není to opravdu těsný.
7: No, tak to jsou tady horší věci.
8: Jo.
7: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a babička říká, dědo, já bych chtěla, aby rozptýlina u nás na dvorečku, víš? Mm-hmm. A děda říká, jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám tě se v baráku, jo. Madla, to je v pohodě.
8: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
7: Je to fór.
8: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
7: Za ty 3 litry je to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
8: Jo, dobře.
7: Protože dneska jedu na půl plynu.
8: A jo.
7: To víte, šetří se všude. Mm-hmm. I tam, kde se má, pardon.
8: Prosím, jo, jistě, radši vyjdete tady.
7: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. Mm-hmm. On už je pán pěkně rozpálený. A třeba ještě tak půl hoďky a bude hotovej.
8: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
7: ano?
8: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
7: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
8: Ne.
7: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
8: Dobře.
7: No, takže vy jste...
8: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
7: No, Tak 3 za ty madla.
8: Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
7: Ano.
8: Tak.
7: No, hleďte. No. Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaká nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
8: A myslíte, že by to šlo?
7: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
8: Jak to myslíte bůra?
7: 5 000 jako.
8: No to je moc.
7: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
8: Jo.
7: Víte, do čeho jdete prostě.
8: Čili za 5, ale to je moc, to je moc.
7: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
8: Ano.
7: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečenejch, šestičlená kapela.
8: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
7: Já nevím, co s váma, sakra.
8: A tam něco levnějšího?
7: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
8: Jo.
7: Rakev, nehoblovaný prkna, jako ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně. Od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
8: Vážně, no, ale za 10 je taky moc.
7: Já nevím, no, co s váma, sakra. No. Jedině tadyhle ještě za 1 700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
8: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal, no. To bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
7: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
8: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A...
7: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
8: Ale ne, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký Pece ve Strašnicích, že? Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
7: Jako, že byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
8: No, tak nějak, no.
7: No, hledajte, šlo by to. Tadyhle mi to podepište, ano. To je smlouvička.
8: Ano, tady.
7: Ano, tam. Bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
8: Ano.
7: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
8: No to je teda for.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdili spolu na chatu a to můj tatínek špatně chodil té době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekl, no já tam ta půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel jsem trošku pozdě. No a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo, a teďka, taky tam bylo napsáno stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, takhle, no, nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, jo, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímu soustra, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? No se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle?
0: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze

0: Josef Kemmer.
1: Já mi se takovou ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměje se, dítě, to legrace.
2: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
1: A co jsem s váma měl dělat?
2: Co kdyby mě byl trefil šlák?
1: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
2: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
1: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný jsou strastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
2: Ale to si nech, to ti dám. K narozeninám.
1: Neboj, máš to u mě.
2: No, ty to máš u mě. Na tvůj druhej funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
1: Dajste, dvakrát, paní.
3: Prosím.
1: Ať jsme baňaty.
0: A někdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdysi na to vzpomínal Rudolf Křesťan.
4: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to bejval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totálně. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely. No a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionálu, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
0: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči, vzpomínkách, padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
5: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
6: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
7: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
8: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
9: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
6: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
7: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
8: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
9: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
6: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
7: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
8: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
9: oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
6: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
7: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
8: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
9: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
6: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
7: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
8: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
9: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: A kam se teď vypravíme?
1: Tak Liška, jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohřbe nějakou peknou vesničku, kterou hrají, potom všetci plačou. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

0: a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to žede v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajného.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten malér s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch vůsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježiš.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu. A všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v tu chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákristy. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takové, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, tak jeden takový veselý pohřeb, umřela nám tetička jedna. To bylo uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni prostě hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teďkon se čekalo, až přivezou Nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, Nebožka nikde, čtvrt na 11, Nebožka nikde. Teď oni se říkají, Ježíš, kdo je to? Teta říká, jestli nám maminku začal zročit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, a tak jsme čekali a v půl 11 přijeli na Havrani, rake vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, to není naše maminka. Ježiši, pane, koho jste nám to přivezli? Pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní, ale to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. On říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněný tím pivem tam, no a v tom vedru, tak chvilku jim měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, nie, no, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát obila tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým, manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, Stepano. Nejvíce směje teta, a kdyby to viděla, tak jako opravdu to bylo uvěřitelné. Tak takovýhle všelaký věcíček zažil, kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu s pohřbů má i Bolek Polík.
10: Přibylo z Mordičiči, že umřel velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někde jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cenyští přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměšť nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný zmysel, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně?
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepší.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by som si lahol okamžite.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmě.
3: Viete, ja len neviem, či stihneme obaja aj z tchyny zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano. Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohrebe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepač, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka, víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik, víte? Bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Báječně, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
2: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
4: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
2: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
2: No a budete platit cash, nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
5: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci!
4: Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávano mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockovej kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr vyjde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockovej kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlas, rockovej kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za kytar, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.